0: Dnes se v pořadu Na cestě vrátíme už po osmé na loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.
1: Cítíš, jak se mění svět? Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnici.

0: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
3: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudebníky,

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad. Vyprávěl o noci stříbřitě šedé, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenal celý Folkfest. Jehož šestý ročník se konal poslední prázdninový víkend a proto dnes můžeme poslouchat kapely, které vystoupily v sobotním dopoledni na obou scénách. Ta velká se nachází v Mohelnických sadech a tady se, než se přesuneme na Morava scénu, ještě rozloučíme s cymbál klasikem. A bude to skladba Přátelé moji milí.
1: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili, snad jsme se nestratili. Přátelé moji milí, kdo ví, kdy najdem chvíli správnou k dalšímu setkání. Všechno je najednou tak dávno a nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

Věra, že nám v čase příštím půjde to snadněji, je hezky napěněnou tříštím.

0: do nebe zahledění,
1: do nebe zahledění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: do nebe zahledění.

0: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili. Snad jsme se nestratili. Přátelé moji milí.
1: Morava scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu tří dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy vodní, která je líhní mladých muzikantů.

0: A už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty, tak ti

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik rozehnal, vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, visí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. A tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divadle. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů, nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu. No, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. My zatím družstvo nejsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej. Jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje, ten
0: no,
1: zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad. No,
1: no ono
0: to
1: se musí s ním splynout. Že? A když chytíte jakoby protirytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kunde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím,
0: no.
1: Že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, ten výšnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovou nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože... Docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od lažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste
1: no,
0: tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne kolikrát spadl.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás. Hlasujte a vybírejte si humoriádi.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Zdenka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak
5: jo. A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. To je zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný a ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válca, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijede zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem větí liška, odsaz voholený, víš? Úplně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnout na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě, jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No, to se pořád drží.
1: Funguje to pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne,
1: to
3: ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc,
3: jako,
1: jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil. Měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip. Takový, třeba je takový vtip známý. Jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že? Tedy my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to
3: hrajou.
1: Se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešní host Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku. No,
2: tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v Lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek k těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Že? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry, já si to představuji a říká ty fory.
1: A ten
2: masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní. Asi takhle.
4: Asi tak.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Já
3: za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahej pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Hleďte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, nebo
1: no,
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že jo, dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte. Že? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho. Jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek naroste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste ve Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě, že?
1: Tak to jste.
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako že budu ještě nějaký vtipnější. A pak když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipný, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo no. Vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak...
1: tak zdali vtipná natolik, že by...
2: Sválně.
1: Dali hlas
2: sválně,
1: i posluchači dnes.
2: Bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli ve výstavní síni. Mm-hmm. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu. Takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse. Byl tam i cirkus. Ano, cirkus Bude se jmenoval. A bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus Bude, to je ten film jo, z 50. let.
1: A říká,
2: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, no, a hned jsme si povídali, říkám, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Jo, ne, to
1: ne.
2: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Je moderní ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
2: rádi
1: udržet tradice?
2: Ne, to nevím, ale Ale prostě ten Versiku se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí. A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se tady, babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě, ano. A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě.
2: A ona taky, přijde. Ona by mohla být na důchod. Jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí prostě taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malej cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo. A takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
2: tak zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři, zápisky Švílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Den.

0: Letvice hlasové pro Bčko vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
1: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu. Když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopu? No jo, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohout, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohout. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
0: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Rota záchranného útvaru hasičského sboru funguje na Vysočině už 10 let. Policie dopadla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Spojené státy a Čínu čeká podle Trumpa období nejlepších vzájemných vztahů. A bude zataženo dopoledne s deštěm a teplotami do 14 stupňů. Je pátek 15. května a u zpráv vás vítá Jakub Diviš. Desáté výročí letos slaví rota záchranného útvaru hasičského sboru na Vysočině. Jednou z nejdelších akcí, u kterých sbor za svoji existenci zasahoval, byla likvidace následků spojených s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Zásah trval rovných 6 let. V pořadu O čem se mluví, to včera řekl velitel jihlavské roty major Pavel Gatnar. Podle něj je ale každý zásah něčím originální a náročný.
2: Co se týká vlastně té komplikace množstvím nasazení sil a prostředků, bych řekl, že osobně za to považuji tornádo, ale samozřejmě je to i covid, přeprava roušek a tady tohleto nasazení, dále jsou to lesní požáry.
0: Hasiči ze záchranného útvaru pomáhají také v zahraničí. V minulosti to bylo například po zemětřesení v Alepu nebo po povodních v USA a ve Francii. Velitel útvaru nechyběl ani při vysvobození mladých fotbalistů z jeskynního systému v Thajsku. Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácné relikvie pravděpodobně nachází. Pachatel ji ukradl v úterý z baziliky v Jabloném Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl Českému rozhlasu, že církev si událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
3: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jabloného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jabloném a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
0: Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dříve. Napsal to na své sociální síti True Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. Spory kolem ostrova Tchaj-wan, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, ale mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetnou ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede v národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
4: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No. Počasí.
0: Teploty v kraji se teď pohybují kolem 7 stupňů, jako třeba v Havlíčkově Brodě nebo ve Velkém Meziříčí, Dukovany hlásí 8. Převládá zatažená obloha, během dopoledne se na většině území přidá déšť, odpoledne budou už přehánky jen ojediněle. Teploty ty dnes dosáhnou 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody teď hlášeny nemáme, i D1 je volně průjezdná. Podle záběru z kamer ale čekejte větší množství kamionů na dálnici. Zatím bez kolon. Hezké ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 5 hodin, skoro 5 minut, to je aktuální čas a já vám přeji příjemné a pohodové páteční ráno. Je 15. květen a kdo pak, že má svátek, Žofie a Sofie píšou v kalendáři. Tak milé dámy, přeji vám všechno nejlepší a ať ten začátek nového dne společně s naším vysíláním pěkně odstartujeme. Za chvíli Petr Jungmann a pohled do kalendáře jako každé ráno.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
5: A samo sebou ani muzika v našem ranním vysílání nemůže a nebude chybět. Tohle je Karel Gott a písnička s názvem Pokaždé. Tak ať se vám líbí.

0: Petr Spálený se představil co by mistr zkratky v pátečním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin 11 minut. A teď přichází mistr kalendária Petr Jungmann a jeho pohled do kalendáře. Co pak zajímavého je spjaté s dnešním datem, s 15. květnem. Petře, povídej.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
2: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
4: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojař, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: A když jsme u těch kulatých výročí, možná jste zaznamenali, že v pondělí jsme vysílali kalendárium s pořadovým číslem 5000. A proto Petru Jungmannovi dnes po 8. hodině v našem ranním vysílání zavolám a zeptám se ho nejen na to, jak dlouho takový jeden díl kalendária vzniká například. Tak se těšte, po 8. hodině teď je čas a prostor pro další muziku. 5 hodin, 14 minut, kapela Roxette, To musí být láska. It must have been love. Jožek Kolář přeje hezké páteční ráno.

0: 5:17, pojďme se s ranní kávou podívat na to, jaké počasí nás dnes čeká a nemine.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty se na Vysočině teď drží většinou kolem 7 stupňů, převládá zatažená obloha. Během dopoledne se na většině území přidá déšť, odpoledne budou přehánky už jen lokální. Teploty ty dnes vyšplhají na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni vám představíme spisovatelku Evu Župančič, kterou doprovází psaní celý život. Svou první knihu vydala v loňském roce a v letošním roce jí vyšla kniha Narcis, která vzbudila velký rozruch. Proč? Tak to se dozvíte už pátek po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Kapela Opět Radeček, Sorry, že mám rád hory. Hory, to je název oficiální téhleté písničky a my jsme ji doposlouchali v 5 hodin 21 minut. Už máte program na zítřek, pokud budete v Jihlavě a okolí, tak můžete vyrazit k nám do rádia, protože od 10 do 16 hodin má Český rozhlas Vysočina pro vás dveře do kořán. Den otevřených dveří se i letos koná jako každý rok v půlce května a my se na vás budeme těšit. Navíc mezi 11. a 13. hodinou vás čekají písničky na přání XXL, tedy speciální dvouhodinové vydání. Bude tady Jarda Hypochondr a společně s ním také Petr Kolář, takže přímo od Petra si můžete nechat zahrát nějaký svůj oblíbený hit z jeho produkce. No a já se na vás taky zítra těším. Určitě se tady potkáme, tedy pokud přijdete, já dorazím. A když i vy, budete moc fajn. Teď další muzika, kapela Rangers neboli Plavci a jejich Vysočina, taky Lightning Seeds, a pak už tady bude půl šestá a aktuální zprávy.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Přichází půl šestá, je tady čas a prostor pro další aktuální zprávy a Jakuba Diviše, hezké ráno.
1: 5.30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ke konci léta by mohl v Pelhřimově začít ordinovat nový zubař. V jeho stomatologickém centru posléze může ordinovat ještě jeden další. Zastupitelé už schválili bezúročnou půjčku. Finanční podpora je podmíněna tím, že ordinace bude fungovat nejméně 10 let. Loni v Pelhřimově skončili 4 zubaři. Starosta Ladislav Mec ODS posléze označil situaci s dostupností péče za kritickou. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se platformem jako Airbnb nebo Booking, u kterých lidé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Resort zároveň připravuje další návrhy regulace. Výroba osobních aut v Česku roste. Za první 4 měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto s produkcí zhruba 353 tisíc vozidel. To je o 12% víc než minulý rok. Přibylo i aut vyrobených v kolínském závodě Toyoty. Naopak značka Hyundai v Česku zaznamenala 8% pokles. Přesně před 86 lety se poprvé otevřely dveře americké restaurace McDonald's. Bratři Richard a Morris McDonaldovi si u silnice v San Bernardínu v Kalifornii otevřeli první podnik s grilovaným jídlem a hamburgery. Původně roznášeli objednávky zákazníkům až do auta. McDonald's má v současnosti přes 45 tisíc restaurací ve 119 zemích světa. Šestou etapu Gira d'Italia vyhrál domácí Davide Ballerini. Italský cyklista zůstal po pádu několika jezdců v čele sám společně s Belgičanem Stuyvenem, kterého porazil v závěrečném spurtu v Neapoli. Nejlepší z českých jezdců a třebíčský rodák Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. příčku. V Novém Rychnově je 5 stupňů, Jihlavě nebo v Bystřici nad Pernštejnem 7. Teď ráno převládá zatažená obloha, během dopoledne se na většině území přidá déšť, odpoledne budou přehánky už jen lokálně a teploty ty dnes dosáhnou 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice i silnice na Vysočině jsou zatím bez zdržení. Na D1 čekejte ale větší množství kamionů, zatím bez kolon.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Já jsem Jiří Kolář a o 6:03 vám přeji hezké a pohodové páteční ráno a jsem rád, že vstáváte společně s námi. Včera už v pořadí po 11. rozsvítili hlavu noční běh pro světlušku nadačního fondu Českého rozhlasu. Hostem dopoledního vysílání byl ředitel nadačního fondu Jiří Váňa. Už za pár minut se dozvíte, jak konkrétně světluška pomáhá lidem se zrakovým handicapem. Teď je čas a prostor pro další muziku, přichází Činasky a Klára. Také se vám líbí i v pátek po ránu. No.

0: Václav Leskář dospíval v 5 hodin 39 minut a já jsem rád, že vstáváte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Jak konkrétně na Vysočině projekt Světluška pomáhá lidem se zrakovým handicapem? I na to se během včerejšího dopoledního rozhovoru ptala Hela Dvořáková, ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Hování.
1: Světluška je celorepublikový projekt, takže pomáháme vlastně ve všech regionech a podporujeme jak individuální konkrétní fyzické osoby, tak i organizace, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. A co se týká konkrétně kraje Vysočina, tak tam jsme v minulém roce rozdělili skoro 6 milionů korun, jak mezi jednotlivce, tak mezi organizace, což je docela velká částka a myslím si, že i všichni běžci, kteří dnes přijdou, tak vlastně mají tu jistotu, že ty peníze, které přispějí, tak budou pomáhat přímo v jejich kraji. A pro představu posluchačů pomohli jsme například zafinancovat osobní asistenci, dioptrické brýle, tandemové kolo. Zároveň podporujeme vlastně fungování organizací, nejrůznější jejich rozvojové projekty, takže je to opravdu všestranné od těch nejběžnějších kompenzačních pomůcek po třeba vzdělávání pracovníků raných péčí.
2: To tady znamená, že spolupracujete v regionu s konkrétními organizacemi nebo i školami? Aha.
1: Je to tak, je to tak. Ono se dá vlastně ve velké zkratce říct, že těch organizací, které podporují lidi s těžkým zrakovým handicapem, jsou, řeknu, vyšší desítky a v podstatě všechny z nich jsou nějakým způsobem propojené se Světluškou tím, že my pomáháme od roku 2003, vlastně přes 20 let, tak ty vztahy jsou navázané v podstatě všude a není to tak, že by třeba všichni u nás žádali každý rok, ale vlastně máme ty kontakty na pravidelné bázi. Pokud jde o Jihlavu, třeba taky Jihlavské tyflocentrum u nás žádá tyfloservis. Raná péče vlastně brněnská, která obhospodařuje i část kraje Vysočina. Myslím, že jsme provázané do té jako nejnižší regionální úrovně.
0: Dnes vám představíme spisovatelku Evu Županič. Její poslední kniha Narcis vzbudila spoustu emocí a otevírá důležitá témata, se kterými se setkala řada žen i mužů. Více dnes po 11. hodině.

0: Ta Cindy Lauper v našem ranním vysílání za chvíli vystřídá Petr Muk, ale teď ve 6:45 je čas k tomu, abychom zkontrolovali počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty se na Vysočině teď drží nejčastěji kolem 5 až 7 stupňů Celsia, převládá zatažená obloha. Během dopoledne se na většině území přidá déšť, odpoledne budou přehánky už jen lokální. Teploty vyšplhají na 11 až 14 stupňů.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní

0: Já doufám, že vnímáte. 5 hodin 50 minut, páteční ráno je mezi námi. Pojďme za makovičkami.
1: Makovičky.
0: Co pak si asi myslí naše makovičky o elektroautech? Jelena Šerounová se jich právě teď zeptá.
2: K čemu jsou dobrá auta?
3: Protože by nás bolely nohy, ani by jsme už nedošli do baráku.
4: Autem jenom dáváme plyn a jenom řadíme a jsme tam tím pádem na tom místě rychle.
5: Aby jsme to nesklamali šéfa, že by jsme byli v práci pozdě.
4: Třeba když si něco potřebuješ odtáhnout.
2: Jak takové auto funguje?
4: Ty elektrický, tak mají takový zrcátka, který se jim potom sevřou k autu.
2: Je lepší auto na benzín nebo na elektřinu?
4: Na elektřinu. Třeba když nebude elektřina, tak si nemůžeme nabít auto, ale na benzín tak je to lepší, protože benzín to je normální voda, která ti natankuje auto a tím pádem můžeš jezdit. A ten kohr jde z toho vejfuku a smrdí.
6: My máme červenou Teslu na elektriku a jezdíme s ní i do školky, městečka k těm vozí. Mě vyzvedává.
7: Je lepší elektroauto, protože to nemusíš platit penízky. To jednou si můžeš nabít.
1: Makovičky.

0: Znáte tuhle písničku v české verzi? Jen se hádej, jen se klidně hádej. Tuším, Karel Gott zpívá, že jo? Tohle byla ale Bonnie Tyler, anglický originál, 5 hodin 59 minut, za chvíli aktuální zprávy a Jakub Diviš, hezké ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni vám představíme spisovatelku Evu Župančič, kterou doprovází psaní celý život. Svou první knihu vydala v loňském roce a v letošním roce jí vyšla kniha Narcis, která vzbudila velký rozruch. Proč? Tak to se dozvíte už pátek po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
4: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Nevidomé přišli v Jihlavě běháním podpořit stovky lidí. Česko je ve finále Eurovize. Daniel Žižka uspěl s písní Crossroads. Na Kubě došla nafta a topný olej. Od ledna dodávky blokují Spojené státy. A bude zataženo dopoledne s deštěm a teplotami do 14 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Jakub Diviš přeje hezké ráno. Více než 900 lidí se účastnilo v Jihlavě charitativního nočního běhu pro světlušku. Do nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá lidem se zrakovým postižením, přispěli 440 tisíci korunami. Lidé běželi celou dobu v dešti.
5: Mám i náhradní bundu. My jsme už několikrát ten déšť zažili, takže my víme.
6: Hanku a Ivu počasí neodradilo. Všichni běžci měli letos kromě čelovky i pláštěnky anebo nepromokavé bundy. U cíle vyčkával na syna a vnučku Miloš Ptáček.
7: Škoda, že nám letos počasí nevyšlo, jsme tady každý rok, ale jinak je to všechno pěkný, je vidět, že lidem déšť nevadí.
6: V Jihlavě se zapojilo přes 950 běžců. Další noční běhy pro světlušku jsou v září v Liberci a ve Zlíně. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: V Jihlavě se dnes v 17 hodin zavírá silniční tunel na hlavním tahu na Znojmo a Havlíčku v Brod. Ředitelství silnic a dálnic tam bude dělat pravidelnou údržbu, která zabere skoro 2 dny. Znovu průjezdný by měl být nejpozději do nedělních 16 hodin.
8: Technici při uzavírce zkontrolují veškerá zařízení a technologie a také nahrají nový software. Zároveň posílí kybernetickou bezpečnost tunelu, aby předešli případnému kybernetickému útoku, který by mohl způsobit dlouhodobější neplánovanou odstávku. Objízdné trasy budou vyznačené po okolních ulicích. František Jirků, Český rozhlas.
4: Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
9: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů.
10: Čekia!
9: Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Český rozhlas.
4: Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vincente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker, plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince.
1: Sport.
4: Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šurzová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. A rekordní 32. výhru v řadě si na turnajích kategorie Masters připsal Ital Sinner. Domácí tenista překonal v Římě dosavadní maximum Novaka Djokoviče. Ve čtvrtfinále zdolal Andreje Rublova ve dvou setech.
1: Počasí.
4: V Náměšti nad Oslavou je teď 7 stupňů, v Přibyslavi nebo Košeticích 6. Teď ráno převládá zatažená obloha, během dopoledne se na většině území přidá déšť. Odpoledne budou přehánky už jen lokálně a teploty ty se dnes dostanou na 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Nehody teď hlášeny nemáme, D1 je volně průjezdná, podle záběru z kamer ale čekejte větší množství kamionů na dálnici, zatím bez kolon. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A když ještě volně navážu na tu dopravní informaci od Jakuba Diviše, tak včerejší kolona kamionů směrem na Brno dosahovala prakticky až k exitu 119, tedy k Velkému Beranovu. V Brně se rekonstruuje křížení dálnic D1 a D2 a bohužel ta doprava je velmi hustá a silná i v souvislosti s tím, že včera byl v Rakousku státní svátek, státní svátky jsou i v Německu a zkrátka dobře, kamiony jezdí. Já vám přeji krásné ráno, šťastnou cestu, pokud také někam vyrážíte. No a za chvíli nám doktorka Kateřina Sajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem
0: a Petrem Kotvaldem. Milujem se čím dál víc.

0: Obloha nad námi je v tuto chvíli lehce zatažená, ale já doufám, že vaše tvář se třeba zrcadlí do úsměvu i díky krásné písnice Hany Hany od kapely ABBA, která dozněla v 6 hodin 12 minut v pátečním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dnes bude rozebírat.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: No a pokračujeme s další muzikou. Za chvíli se podíváme na oblohu. Konkrétně si řekneme, jaké počasí nás dnes čeká a nemine teď trocha romantiky pro páteční ráno. Hana Hegerová, Petr Habka, Levandulová. Jožek Kolář, ten přeje hezký poslech.

0: Vysočina hledá dopravce, který bude jezdit elektrickými vozy na železniční trati mezi Kostelcem Mojihlavy a Slavonicemi. Jenže na trati ještě elektrická trakce není a prvotní náklady na ní se vyšplhaly výš, než správa železnic očekávala. Více o tom za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď v 6 hodin 18 minut pojďme zkontrolovat vývoj počasí. Aktuální teploty se na Vysočině nejčastěji drží kolem 7 stupňů Celsia. Převládá zatažená obloha. Během dopoledne se na většině území také přidá déšť. Odpoledne už budou srážky jen lokální. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 6:22, to je aktuální čas a Michal Hruza odchází se zakázaným uvolněním a my vyrážíme na koleje. Až ke skoro 6 miliardám se vyšplhaly plánované náklady na elektrifikaci lokální tratě mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi. Správa železnic teď hledá cesty, jak modernizaci zlevnit. Kraj Vysočina s novou elektrickou trakcí na trati v příštích letech počítá a v současnosti už pro ni hledá dopravce.
1: Z nádraží v Telči odjíždí motorový Regio Spider. Do budoucna by je na trati mohly nahradit elektrické jednotky. Provoz na nádraží sleduje i starosta Telče z ODS Vladimír Brtník.
2: Za sebe mohu říct, že mě to velmi potěšilo, když jsme se dozvěděli od správy železnic, že přikročili k tomu kroku, že železnice Kostelec Slavonice bude elektrifikovaná. Sama správa železnic přišla s tím návrhem.
1: Podle něj celková modernizace trati přinese lidem komfortnější cestování.
2: Aby vlaky byly využívány, tak ten vlak by měl jezdit rychle, měl by být za přijatelnou cenu a měl by tam být určitý komfort.
3: Bude 5 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
1: S elektrifikací počítá i kraj Vysočina v už vypsané zakázce na osobní železniční dopravu.
4: Ta je velmi důležitá pro nás, prakticky z té elektrické trakce nejdůležitější z hlediska obslužnosti v kraji Vysočina.
1: Říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SOCDEM.
4: Já předpokládám, že pokud budou hledat nějaké úspory, tak je najdou jinde než té elektrizaci.
1: Mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová potvrdila, že úspory v projektu organizace hledá.
5: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku.
1: První etapa modernizace by měla začít příští rok. Dokončená má být před dodáním nových elektrických vlaků pro kraj Vysočina na začátku 30. let. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tohle na hodiny je jasný a neod... Jasný prostě, tečka. Přichází půl sedma, aktuální zprávy a Jakub Diviš.
1: Hezké ráno, je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Základní umělecká škola Františka Drly ve Žďáře nad Sázavou pořádá netradiční koncert. Dnes od 15 hodin zahraje školní orchestr kolem jdoucím rovnou do ulice. Hudba se rozezní z otevřených oken Drlovy síně na Doležalovo náměstí. Akce s názvem Otevřená okna má přinést umění přímo do veřejného prostoru. Cermat zveřejní výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeči je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Kdo neuspěl, bude moct podat odvolání. To ale nezaručuje přijetí na vybranou školu. Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě, svolal je prezident země Edgars Rinkevičs. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. Fotbalisté Realu Madrid porazili ve 36. kole španělské La Ligy už jistě sestupující Ovedio 2-0. Prosadili se Garcia a Bellingham. Real je v tabulce druhý o 9 bodů za svým největším rivalem Barcelonou, která už s předstihem oslavila ligový titul. Na řadě je počasí, ve Žďáře nad Sázavou nebo Telči naměříte 6 stupňů, v Chotěboři 7. Převládá zatažená obloha, během dopoledne se na většině území přidá déšť, odpoledne budou přehánky už jen lokálně a teploty ty dnes dosáhnou 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Připomínáme, ode dnešních 17 hodin bude uzavřený Jihlavský tunel. Teď ráno jinak jezdíte bez nehod, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé, 3 minuty, čas běží pořád neustále dál a dál a já doufám, že všechno po ránu stíháte a že i nadále zůstává vaším společníkem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vás zdraví Joža Kolář. V Jihlavě byl 11. ročník charitativního nočního běhu pro Světlušku. Účastníci to měli letos těžší, museli běžet v dešti. Jak se s tím vypořádali, to se dozvíme už za chvíli v reportáži. Teď přichází další muzika a s ní Lucie Vondráčková. Písnička se jmenuje Vítr.

0: Není nám už 17, Petra Janu a Petr Janda zpívali svůj úžasný a báječný hit. 6 hodin 42 minut ladíte páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Jihlavský lesopark Hajlos zaplnil roj světel. Hostil po 11. noční běh pro světlušku, kterou pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Všichni účastníci měli čelovky a letos také pláštěnky.
1: Jo, to je mám na kolo kdysi dávno, takže je to potřeba. A to nepromokne, ani neprofoukne.
2: Mám i náhradní bundu.
1: My jsme už několikrát ten déšť zažili, takže my víme.
2: Teď možná bude ty kořeny tam klouzat.
1: To asi bude jako nebezpečný, ale jinak asi. Hanka?
3: Iva?
4: A mohu vést kamarádky.
1: Sestry!
4: Sestry! Jsem tam chtěla dělat to s ním, jste kamarád do deště.
1: Nebo takhle, jo.
4: Sestra do deště.
5: Chcete to odstartovat s námi? Tak v tom případě jdeme na to!
6: Lidé se mohli vybrat 3-kilometrový anebo 5-kilometrový úsek. Petra s Lenkou právě doběhli.
7: Bylo to skvělé. Musím říct, že v tomhle velkém množství lidí mě to hnalo dopředu a já jsem nejlepší tempo za poslední půl rok.
8: Taky super, na to, že neběhám jenom občas. Tak.
7: Občas to bylo kluský, to si budem, jo, ale dobrý, zvládli jsme to.
6: U cílové brány, v deštníky v rukách, čekají manželé Ptáčkovi.
9: Syn a vnučka.
10: Čekáme, že budou první, skoro. Škoda, že nám letos počasí nevyšlo, jsme tady každý rok, ale jinak je to všechno pěkný, je vidět, že lidem dešť nevadí.
6: Ten nikoho neodradil. Podle organizátorů se letos zapojilo více než 900 běžců, což je o 100 více než loni. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 46 minut, nejvyšší čas k tomu, abychom ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zkontrolovali výhled počasí.
1: Počasí.
0: A řeč bude samozřejmě i o tom aktuálním, a proto už zdravím Andreu Kvapilovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké to ráno máme na Vysočině? Zatažené... ohledně počasí, pochopitelně.
2: Zatažené, deštivé.

0: Stáněk, ojedinělé může být i bouřka a vypadá to, že spíše by se to mohlo odehrávat té severní části kraje, ale potom později večer nám od jihu zase ty srážky začnou přibývat. Ty nejvyšší teploty dneska čekáme od 12 do 15 stupňů, k tomu nám bude vát vítr mírný, převážně západních směrů do 20 km za hodinu a během odpoledne nám postupně zeslábne a bude proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Takže dnešek bude ve znamení deštníků, co nás čeká o víkendu?
0: Ani tam úplně nebude potřeba zahazovat deštníky, ta sobota stále taková převážně zatažená, deštivá, k tomu ještě trošinku větrná, ty nejnižší teploty sobotní od 8 do 5 stupňů a od jihu se nám během noci rozšíří na většině území déšť. Pak i přes ten den tam můžou být déšť nebo přehánky na většině území kraje, je tam i drobná šance na bouřku a potom ale večera v noci, hlavně v té západní části kraje, by ty srážky už mohly být trošinku slabší a začít i pozvolna ubývat. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 9 do 12 stupňů, k tomu nám bude vát ze začátku vítr slabý, proměnlivý, během ne potom bude mírný, severních směrů do 20 km za hodinu a večer a v noci nám na některých místech potom bude zesilovat i na čerství.
1: Říká Andrea Kvapilová s lehce deštivou předpovědí pro víkend. Díky za informace a přeji vám pěkný den.
0: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Čechomora, jeho proměny dozněly v 6 hodin 53 minut. Už máte program na zítřejší den. Co kdybyste vyrazili na den otevřených dveří letiště v Náměšti nad Oslavou? Protože zítra se otevírá pro vás, pro veřejnost. Čeká vás den plný letecké techniky, dynamických ukázek armády i jedinečné atmosféry vojenského letiště a vstup je zdarma. U toho všeho nebude chybět ani vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Po celý den nás můžete navštívit v našem stánku a hlavně od 14 do 16 hodin budeme vysílat živě jen kousek on runwaye a k mikrofonu si Hela Dvořáková pozve zajímavé hosty ze světa armády a letectví. Já vás teď zvu také k vtipu s Jardou Hypochondrem.
1: Jardo, řekni fór.
2: Blondýnka se odbarví natmavo a chce vyzkoušet, jestli zmoudřela. Jede na hory, kde potká Baču, jak pase ovce a ptá se ho: Helejte, když uhodnu, kolik máte ovcí, můžu si jednu vybrat. Bača souhlasí. Blondýnka spočítá ovce a říká: Máte jich 17. Bača souhlasně přikývne, blondýnka si vybere a odchází. Najednou za ní Bača volá: Helejte, když uhodnu já, jakou jste předtím měla barvu vlasu, vrátíte mi toho vlčáka?
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Správa železnic kvůli vysoké ceně přehodnocuje modernizaci trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Čeští hokejisté rozehrají mistrovství světa večer proti Dánsku a bude zataženo dopoledne s deštěm a teplotami do 15 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Jakub Diviš. Správa železnic hledá úspory při plánované modernizaci a elektrifikaci trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Předpokládané náklady se vyšplhaly ke skoro 6 miliardám korun. Konečnou cenu chce ještě správa železnic podle mluvčí Nory Erbel Frýbové snížit.
3: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku. V první etapě bychom chtěli realizovat rekonstrukci železničního svršku a mostu.
1: Modernizace trati mezi Kostelcem a Slavonicemi začne příští rok. Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachateli ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
4: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
5: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
4: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
6: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
4: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas.
1: Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dříve. Napsal to na své sociální síti True Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. Spory kolem ostrova Tchaj-wan, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, ale mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují.
2: Sport.
1: Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaje ve Friburku večerním zápasem s Dánskem a začne ve 20 hodin a 20 minut. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
7: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpoří, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Počasí.
1: V Dukovanech teď teploměr ukazuje 8 stupňů, na meteorologické stanici Svratouch ve Žďárských vrších 5. Teď ráno převládá zatažená obloha, během dopoledne se na většině území přidá déšť, odpoledne budou přehánky už jen lokálně. Teploty ty dnes dosáhnou 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Velký pozor teď na D1 ve směru z Prahy do Brna na 151. kilometru u Jabloňova. Po defektu tam stojí nákladní auto v pravém pruhu. Ve vozovce leží pneumatika.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je pátek 15. květen, 7 hodin 4,5 minuty aktuální čas a já vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové ráno. Za chvíli se podíváme s Petrem Jungmanem do kalendáře. Víte, že dnes slaví svoje narozeniny záchytná stanice? Podrobnosti za pár minut.
9: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
8: Mimochodem, já jsem zachycen ještě nebyl a doufám, že tuhle zkušenost si odpustím. Teď další muzika, kapela Buty a František. Ať se vám líbí.

0: Příjemná vzpomínka na dvojici, jejíž pěvecká kariéra začala na Mladé písně Její hlava v 80. letech. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky, 7 hodin 12 minut, páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Přichází kalendárium Petra Jungmana a v něm se dnes vypravíme na záchytku.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové. Po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
2: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
4: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: A já vám řeknu, že Petra Jungmana dnes ještě uslyšíte, protože v pondělí jsme vysílali kalendárium s pořadovým číslem 5000. Neuvěřitelná číslovka. A tak mu po 8 hodině zavolám a budu se s ním bavit nejenom o tom, jak kalendárium vzniká. Tak buďte s námi i nadále. Hezké ráno. Rich girl, she buys her dreams.

0: 140 let trvalo, než se Albatros Robura dobyvatelé vznesl do vzduchu. Fantastické vznášedlo z románu Žila Verna se včera odlepilo od země v Pelhřimově. Model poháněný desítkami motorů a vrtulí při prvním startu pozoroval i náš reportér. Jak to dopadlo, uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď v 7 hodin 18 minut se v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina pojďme podívat na oblohu. Aktuální teploty se drží nejčastěji kolem 6 až 8 stupňů. Je zataženo během dopoledne, ale počítejte s deštěm, tak si připravte deštníky. Odpoledne budou přehánky už jen ojedinělé a lokální. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni vám představíme spisovatelku Evu Župančič, kterou doprovází psaní celý život. Svou první knihu vydala v loňském roce a v letošním roce jí vyšla kniha Narcis, která vzbudila velký rozruch. Proč? Tak to se dozvíte už pátek po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Legendární vzducholoď z knihy Žila Verna se v Pelhřimově vznesla do vzduchu. Model Albatrosu z románu Robur dobyvatel konstruktéři postavili za půl roku. Celých 6 let ale ladili desítky motorů a vrtulí. Kvůli silnému větru museli první let přeložit z venkovního letiště do haly. Drobná komplikace už ale nezastavila úspěšný zápis do České knihy rekordů.
1: Ahoj, Jaro. Přeji krásný let a dobré přistání.
2: Pustíme hudbu, kterou na trubku hrál bocman Robura dobyvatele Tom Turner.
3: Jaroslav Hrášek startuje 64 motorů, do pohybu se dává 81 vrtulí a v hale Pelhřimovského centra Beachwell vzlétá ke stropu neuvěřitelný model, téměř 3 metry dlouhé vznášedlo z románu Žila Verna Robur dobyvatel.
2: No, nápad měl pan inženýr Milan Karšňák, který mi jednoho krásného dne říkal: ty, Jardo, ty tvoje vrtulníky, to má každý. Postav něco třeba Albatrose. A já říkám, no, Albatrose má taky každý. A on mi říkal, a ne, já myslím Albatrose Žila Verna. A tenhle Albatros je sice jsem postavil já, ale nedostal bych ho do vzduchu bez pana Jindřicha Šafry. Jindřich ho doladil. Jeho poslední třešnička na dortu byla: hele, Jardo, mně se zdá, že ty vrtule by měly běžet na druhou stranu.
4: To ladění vlastně trvalo nějakých 5 let minimálně. 6 let se to pokoušíme dostat do vzduchu. No.
3: Mně tak trochu připadá, jako bych ten model už někde viděl.
2: Ladislav Badalec v roce 1982 udělal vystřihovánku pro ABC podle kreseb Leona Beneta. Ty kabiny a dělo a vrtule vepředu vzadu jsou potištěné zvětšeninami té vystřihovánky. Celé je to zvětšená vystřihovánka.
3: U toho povedeného vzletu byl také Luboš Rafaj z Pelhřimovské agentury. Dobrý den, jak to dopadlo?
5: Tady je Česká kniha rekordů, ve které už je vlepený zápis. Ten certifikát vám patří právem.
3: Od prvního vydání knihy Robur dobyvatel letos uběhlo 140 let. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Příjemné pohodové čtvrteční, kde pak páteční ráno, utíká nám to. No a utíká nám to tak, že za chvíli už tady bude 7:30 a to znamená, že se v pátečním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina přihlásí Jakub Diviš a další aktuální zpravodajská relace.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ke konci léta by mohl v Pelhřimově začít ordinovat nový zubař. V jeho stomatologickém centru potom může ordinovat ještě jeden další. Zastupitelé už schválili bezúročnou půjčku. Finanční podpora je podmíněná tím, že ordinace bude fungovat nejméně 10 let. Loni v Pelhřimově skončili 4 zubaři. Starosta Ladislav Metz ODS posléze označil situaci s dostupností péče za kritickou. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých lidé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Resort zároveň připravuje další návrhy regulace. Výroba osobních aut v Česku roste. Za první 4 měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy, oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto s produkcí zhruba 353 tisíc vozidel. To je o 12% víc než minulý rok. Přibylo i aut vyrobených v kolínském závodě Toyoty, naopak značka Hyundai v Česku zaznamenala 8%. Pokles. Přesně před 86 lety se poprvé otevřely dveře americké restaurace McDonald's. Bratři Richard a Morris McDonaldovi si u silnice v San Bernardinu v Kalifornii otevřeli první podnik s grilovaným jídlem a hamburgery. Původně roznášeli objednávky zákazníkům až do auta. McDonald's má v současnosti přes 45 tisíc restaurací ve 119 zemích světa. Šestou etapu Gira d'Italia vyhrál domácí Davide Ballerini. Italský cyklista zůstal po pádu několika jezdců v čele sám společně s Belgičanem Stuyvenem, kterého porazil v závěrečném spurtu v Neapoli. Nejlepší z českých jezdců, třebíčský rodák Jan Hirt, byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. příčku. Teď ráno převládá na Vysočině zatažená obloha, během dopoledne se na většině území přidá déšť, odpoledne budou přehánky už jen lokálně, teploty ty dnes dosáhnou 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor teď na D1 ve směru z Prahy do Brna na 151. kilometru u Jabloňova. Po defektu tam stojí nákladní auto v pravém pruhu a omezení je taky na 105. kilometru ve směru na Prahu. Dejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: O 8:30 vás Jožek Kolář zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Napadlo vás někdy, kde se vzali sněhuláci? Zajímavá otázka. Odpověď budeme za chvíli hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No a ještě předtím si dáme muziku. Hana Zagorová, Málo kdo ví, bude za okamžik. Teď Tornéro, Ilona Čáková. Hezké ráno a báječný a pohodový start do víkendu, který už je doslova a do písmene za dveřmi.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Hanka Zagorová, málo kdo ví. Za chvíli se podíváme na oblohu, řekneme si, jaké počasí nás dnes čeká a nemine. Ale teď otevřeme trošku učebnice, respektive zkontrolujeme s Martinem Písaříkem to, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na 7 hodin 47 minut Rod Stewart odchází, za chvíli Lucie Bílá s Fénixem, ale ještě předtím pohled na oblohu.
1: Počasí.
0: Teď ráno převládá na Vysočině zatažená obloha, během dopoledne se na většině kraje přidá déšť, odpoledne už budou přehánky jen lokální. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia.

0: 7 hodin 51,5 minuty, to je přesný čas a na vlnách Českého rozhlasu Vysočina nám hudební společnost dělala Lucie Bílá. Teď ale přichází Irena Šarounová se svým zvědavým mikrofonem. Makovičkách se tentokrát zeptala, nebo se bavila s makovičkami o autech i o elektroautech. Pojďme za jejimi odpověďmi.
1: Makovičky.
2: Čemu jsou dobrá auta?
3: Protože by nás bolely nohy, ani bychom už nedošli do baráku.
4: Autem jenom dáváme plyn a jenom řadíme a jsme tam tím pádem na tom místě rychlit.
5: Aby jsme to nesklamali šéfa, že by jsme byli v práci pozdě.
4: Třeba když si něco potřebuješ odtáhnout.
2: Jak takové auto funguje?
4: Ty elektrický, tak mají takový zrcátka, který se jim potom sevřou k autu.
2: Je lepší auto na benzín nebo na elektřinu?
4: Na elektřinu. Třeba když nebude elektřina, tak si nemůžeme nabít auto, ale na benzín tak je to lepší, protože benzín to je normální voda, která ti natankuje auto a tím pádem můžeš jezdit.

0: a ten kovr jde z toho vejfuku a smrdí.
1: My máme červenou tašku na elektriku a jezdíme si i do školky s městačka k těm vozí. Mě vyzvedává.
2: Je lepší elektroauto, protože to nemusíš platit penízky. To jednou si můžeš nabít. Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den, je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Pelhřimově vzlétl model vznášedla z románu Žila Verna. Česko je ve finále Eurovize, Daniel Žižka uspěl s písní Crossroads. Ukrajina hlásí 24 obětí po včerejším ruském úderu na Kyjev a bude zataženo dopoledne s deštěm a teplotami do 15 stupňů. Je pátek 15. května a u zpráv Českého rozhlasu Vysočina vás vítá Jakub Diviš. V Pelhřimově včera vzlétl model vznášedla Albatros z románu Žila Verna Robert Dobyvatel. Ve sportovní hale střediska Beachwell se do vzduchu dostal pomocí více než 60 motorů a 80 vrtulí. Konstruktéři téměř 3 metry dlouhého vzdušného plavidla se inspirovali ve starém vydání časopisu ABC, vysvětlil jeden z nich Jaroslav Hrášek.
4: Ladislav Badalec v roce 1982 udělal vystřihovánku pro ABC podle kreseb Leona Beneta a ty kabiny a dělo a vrtule vepředu vzadu jsou potištěné zvětšeninami té vystřihovánky.
2: Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
5: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů.
6: Čekia!
5: Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Český rozhlas.
2: Střední školy mohou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli u didaktického testu z českého jazyka a literatury a dále z matematiky nebo cizího jazyka. Ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo více než 84 tisíc středoškoláků. Žáci, kteří u didaktických testů neuspěli nebo se ze zkoušky řádně omluvili, můžou zkoušku opakovat v podzimním termínu. Po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev zemřelo 24 lidí, jsou mezi nimi i 3 děti, informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Zraněných je skoro 50, kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
7: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Podle posledních informací záchranáři stále pokračují v pátracích a záchranných akcích. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
8: Po budinku za popředními dánami bylo vlučání rakety H-101.
7: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Hokejovému brankáři Lukáši Dostálovi skončila ve druhém kole play-off NHL sezóna. V brance Anaheimu 5x inkasoval a Vegas podlehl 1-5. V dresu vítězného týmu jednou asistoval Tomáš Hertl. Vegas ovládli sérii 4-2 na zápasy. 3-2 na utkání vede po výhře 6-3 na ledě Buffalo Montreal, kterému výhru vychytal gólman Jakub Dobeš.
3: Počasí.
2: Zataženo s deštěm je teď třeba v Jihlavě, kde je 7 stupňů, nebo v Dukovanech, kde naměříte 8. Dopoledne bude pršet na většině území kraje, odpoledne čekáme přeháňky už jen lokálně a teploty ty dnes dosáhnou 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor teď na D1 ve směru z Prahy do Brna na 151. kilometru u Jabloňova. Po defektu tam stojí nákladní auto v pravém pruhu. A v opačném směru na Prahu na 105. kilometru probíhá údržba.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 8 hodin 5 minut, to je aktuální čas a já jsem rád, že páteční ráno trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vás zdravím. Petr Jungmann den co den chystá do našeho ranního vysílání kalendárium, které vždy informuje o tom, čím se ten či onen den zapsal do historie. V tomto týdnu jsme odvysílali tento pořad s poměrně vysokým pořadovým číslem. Důvod k tomu, abych Petrovi Jungmannovi zavolal a o jeho práci si s ním popovídal už za pár minut.
9: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: K našemu rannímu vysílání neodmyslitelně patří pořad Kalendárium. V tomto týdnu se dožil v úvozovkách takového zajímavého výročí. No a právě o něm si teď budu povídat s Petrem Jungmannem, kterému přeji hezké ráno.
1: Hezké ráno na Vysočinu.
0: Petře, řekni nám, kolikáté Kalendárium jsme už odvysílali?
1: No, nechce se tomu ani věřit, když jsem to počítal, že to je najednou 5000 dílů. Už si připadám pomalu jak ulice. Bylo to 5000 kontinuálních dnů za sebou. Tam nebyla ani jedna pauza, nebo že by nebyl den, kdyby se to Kalendárium nevysílalo.
0: A to je velký rozdíl od těch seriálů nekonečných televizních. Tam se střídají postavy a nevysílají se každý den. Kalendárium jede v našem vysílání každý den od pondělí do neděle. Kolik je to vlastně let zpátky, co si ho začal dělat?
1: To Kalendárium v české verzi, vysvětlím proč české verzi, se poprvé vysílalo, nebo nulté číslo bylo 29. srpna 2012, kdy to byl takový ten testovací kousek, kdy jsem to nabídl Českému rozhlasu, jestli to nechce vysílat. Samozřejmě odpověď přišla asi během několika hodin a ve středu 3. září 2012 se poprvé vysílalo a od té doby tedy 5000 kousků za sebou. Jinak, proč jsem zdůrazňoval českou verzi, tak tohle Kalendárium má vlastně původ v Rakousku, kde jsem působil čas v jednom rádiu a pan majitel si přál nějaký pěkný flashback, lepší než mají na E-Drive, což je nejslavnější rakouské rádio. A tak jsme na tom začali pracovat už někdy na konci roku 2009 s bývalými kolegy tam z toho rakouského rádia a vlastně ta první kalendária, první dva roky byla v němčině.
0: Ale v českém rozhlase je vysíláme v češtině a ty těch kalendárií připravuješ několik, respektive několik verzí pro různé i regionální stanice, říkám to správně.
1: No správně. Je to tak, že sbírám veškeré informace a samozřejmě nejradši mám ty naše domácí a když potom najdu třeba osobně konkrétně nějakou věc z Vysočiny, tak jsem hrozně rád i z toho důvodu, že původně pocházím vlastně na dostřel Vysočiny z Jindřichova Hradce, takže spoustu let a chvil jsem trávil, já nevím, v okolí Peleřimova, Počátek, Žirovnice a podobně. Je to taková prostě srdcovka, takový druhý domov.
0: To jsme rádi. A kolik času zabere příprava jednoho dílu Kalendária?
1: Samozřejmě to Kalendárium vytvářím úplně sám, takže záleží na tom, jestli je to informace, kterou už jsem někdy použil, nebo je nová, jestli jsem objevil třeba nějaké nové výročí, tak to se samozřejmě extra zpracovává. Takže bych chtěl říct, že průměrná doba jednoho toho kalendária jsou zhruba 3 hodiny práce.
0: A jak moc se změnila za ty roky technika? Říkal se, že si pro Český rozhlas začal v roce 2012 to Kalendárium vyrábět. Teď máme rok 2026. Jak moc velký krok dopředu udělala technika, se kterou pracuješ a nahráváš a posíláš?
1: Samozřejmě technika udělala velký krok v té kvalitě a dostupnosti, protože věci, na které jsem původně nahrával, jsem si hodně rozmýšlel, jak se k ním budu chovat, protože byly neuvěřitelně drahé, těžko dostupné. Dneska vlastně veškeré ty věci, mikrofon, softwary, nepotřebuješ jiné efekty, všechno je vlastně jenom na jednom počítači. Třeba projev prezidenta a Spojených států byl velký problém. Dneska otevřeš jakékoliv YouTube, jakékoliv zpravodajský server a máš tam videa, v televizích se všechno vysílá, takže potom ty zvuky jsou prostě mnohem dostupnější. Je to prostě globální svět a šíření informací je mnohem rychlejší a pohodlnější a to je, myslím, v tomhletom případě asi to nejdůležitější.
0: Říká Petr Jungmann, který byl naším dnešním ranním hostem a já mu mockrát děkuju a přeji ti, aby z těch kalendárií ještě minimálně 5000 vyrobil a abychom je mohli odvysílat. Díky moc a měj se pěkně.
1: Zdravím na Vysočinu, díky, mějte se hezky.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: O atmosféře letních bouřek zpívala Věra Martinová, tak trošku navladila tu atmosféru v našem vysílání na to, co teď přijde, protože se budeme povídat o počasí, ale také vás pozvu do Jihlavského amfiteátru. Tam se včera běžel 11. ročník nočního běhu pro světlušku. Závodu se zúčastnil i náš regionální stopař Adéla Zachová, která nám o něm za pár minut přinese další informace.
1: Počasí.
0: Teď v 8 hodin 16,5 minuty se jdeme podívat na tu slíbenou oblohu. Aktuálně teď počítejte s dešťovými srážkami na Vysočině, teploty se drží většinou kolem 7 stupňů. Odpoledne už ty přehánky budou pouze ojedinělé a lokální. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označce, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná a Boží mlej nemelou 8 hodin 22 minut.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Jihlavský amfiteátr včera ve 21 hodin rozsvítilo několik stovek běžců. Odstartoval tam 11. ročník nočního běhu pro světlušku. Vítězek celé akce pomůže zrakově postiženým lidem. Jaká byla atmosféra v amfiteátru, to nám teď řekne regionální stopař Adela Zachová, která se včerejšího závodu zúčastnila. Hezké ráno.
2: Krásné ráno. Já musím říct, že ta atmosféra včera byla úžasná, protože lidé nepřišli primárně závodit, ale pomoci dobré věci. A mnoho lidí se na běhu potkalo třeba po několika letech s kamarády a běželi spolu, takže vznikl i takový prostor pro setkávání. Nebyl to tedy typický závod, jaký bychom si asi představovali, protože běželi lidé různých věkových kategorií dohromady a někteří účastníci si trasu zkrátka jenom prošli. Na startu si běžci mohli vybrat ze dvou tras. Malý okruh, ten měřil 3 kilometry, anebo velký, ten měl 4,8 kilometrů. Já se přiznám, že jsem běžela tedy ten delší a byl to pro mě takový pohodový závod a věřím, že to takhle měli i ostatní, přestože tedy počasí nám moc nepřálo a prakticky celý ten závod pršelo. Zároveň byl připravený i doprovodný program, na místě bylo také mnoho stánků s občerstvením a ve 20 hodin vystoupil i písničkář Michal Horák.
0: A kolik závodníků se letos běhu zúčastnilo?
2: Letos se zaregistrovalo úžasných 969 běžců a vybralo se 440 tisíc korun. A peníze jsou věnovány nadačnímu fondu Českého rozhlasu, díky kterému může Světluška pomoci lidem se zrakovým handicapem.
0: Jak konkrétně Světluška, tedy ten výše zmíněný projekt nadačního fondu Českého rozhlasu, pomáhá?
2: Pomáhá nevidomým a slabozrakým v různých oblastech života. Například nevidomý fanoušek je jedna z věcí, kdy se lidem se zrakovým handicapem snaží zprostředkovat sportovní a kulturní zážitky. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a spolupracuje i s paralympijským výborem a podílí se na aktivním zapojení zrakově postižených v jakémkoliv věku do sportovních aktivit v rámci iniciativy V pohybu.
0: Říká náš regionální stopař Adela Zachová, se kterou jsme probrali včerejší noční běh pro Světlušku. Díky za informace a pěkný den.
2: Děkuju, hezký den.
1: Regionální stopař.

0: doufám, že i vy máte perfect day, jak se zpívá v této písnice. Každopádně, teď už přichází 8:30 a to je čas a prostor k tomu, abychom se podívali na zoubek k dalším aktuálním ranním zprávám společně s Jakubem Divišem.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Základní umělecká škola Františka Drly ve Žďáře nad Sázavou pořádá netradiční koncert. Dnes od 15 hodin zahraje školní orchestr kolem jdoucím rovnou z ulice. Hudba se rozezní z otevřených oken Drlovy síně na Doležalovo náměstí. Akce s názvem Otevřená okna má přinést umění přímo do veřejného prostoru. Elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková. Systém je podle ní přetížený. Ode dneška se v něm totiž zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášku na střední školy podalo letos víc než 156 tisíc uchazečů. Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě, svolal je prezident země Edgar Srinkevič. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. Pojďme ke sportu. Fotbalisté Realu Madrid porazili ve 36. kole španělské La Ligy už jistě sestupující Oviedo 2-0. Prosadili se Garcia a Bellingham. Real je v tabulce druhý o 9 bodů za svým největším rivalem Barcelonou, která už s předstihem oslavila ligový titul. Na řadě je počasí, v Nedvězí je 5 stupňů, v Pelhřimově nebo Moravských Budějovicích 7. Převládá zatažená obloha, během dopoledne se na většině území přidá i déšť, odpoledne budou přehánky už jen lokálně, teploty ty dnes dosáhnou 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru na Brno před kilometrem 152 stále překáží porouchané nákladní auto s defektem. Zpomalte. Na sníženou viditelnost se srážkami se připravte třeba u Měřína na 136. kilometru. Dbejte na správné svícení. A na kilometru 105 ve směru na Prahu, to je u Štoků, se stala nehoda nákladního auta. Na místo jede policie České republiky. Tolik doprava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: O 8:30 vám všem přeji šťastnou cestu, pokud někam vyrážíte. Každopádně vám všem také pohodový den. Je pátek, 15. květen a začíná pomalu, ale jistě víkend. Vlak bude na příjezdu opožděn. To je věta, kterou cestující neradi slyší, ale na kterou jsme si všichni zvykli a bereme ji jako standard. Co by se mělo udělat, aby česká železnice byla spolehlivější a vlaky jezdily na čas? O tom budeme mluvit za pár minut. Teď si pojďme dát výlet do Mexika společně s Michalem Tučným.

0: V 8 hodin 37 minut z Mexika vracíme v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zase k nám domů a míříme na koleje. Kraj Vysočina počítá s tím, že od roku 2032 budou na trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi jezdit elektrické vlaky. Momentálně i pro tuto trať hledá dopravce. Původně vypočítané náklady na její úpravu se ale vyšplhaly ke skoro 6 miliardám korun. Správa železnic teď hledá úspory. Já mám na telefonu Jana Suru z webu z dopravy.cz. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaké vy máte informace o stavu elektrifikace lokální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi? Počítá s ní správa železnic potažmo stát?
1: Podle mých informací správa železnic s tímto projektem nadále počítá, prochází ale k určité revizi projektu, kdy se přehodnocuje, jestli je potřeba opravdu tu rekonstrukci a celou modernizaci té tratě dělat v tak velkolepém rozsahu, jak je naplánována za těch 6 miliard a v podstatě probíhá taková revize celého projektu, zda nelze někde ušetřit a ty náklady výrazně neseškrtat. Samozřejmě správa železnic ví, že celá ta trať je na řadě úseků ve velmi špatném stavu a tu opravu by stejně potřebovala tak i tak bez elektrizace, ale teď je vlastně ta dobrá chvíle, kdy lze spojit tu opravu současně i s natažením trakčního vedení.
0: Lidé v regionu si od modernizace a elektrifikace této tratě slibují rychlejší cestování. Skutečně to tak může být?
1: Může to být určitě, protože jednak během té elektrizace dojde k odstranění propadu rychlosti. Jinými slovy, nemělo by už docházet k takovým situacím, že se někde jede rychlostí 30 km za hodinu a podobně. A pak samozřejmě platí u elektrických vlaků, že ty jejich jízdní vlastnosti jsou podstatně lepší než u dieselových vlaků, zejména v oblasti zrychlení, takže ty jízdní doby lze o několik minut na celé trati zkrátit jenom tím, že tam budou nasazeny elektrické.
0: Když to vezmeme trošku globálně, v jakém stavu je naše, tedy tuzemská česká železniční síť, dostačuje současným požadavkům?
1: Bohužel asi úplně nedostačuje, protože Česko je zatíženo tím, že má velmi širokou síť nebo velmi hustou síť železničních tratí, ale zdaleka ne všechny jsou dostatečnou konkurencí vůči silniční dopravě, což se bohužel projevuje především pak na těch předpaných silnicích. Jsou určitě úseky, kde je vlak výrazně vhodnější a pohodlnější volbou a především rychlejší než auto, ale těch úseků je velmi poskrovnu a na řadě míst je bohužel vlak až druhou volbou po autu nebo autobusu.
0: Já když to vemu ze své vlastní zkušenosti, tak vím, že třeba trasa Brno-Vídeň je úžasná vlakem, když tedy si odmyslíme ty bezdomovce na hlavním nádraží v Brně, ale trasa Jihlava-Brno, to je úplně trošku jiná liga. No každopádně, aby lidé cestovali veřejnou dopravou, musí být komfortní, spolehlivá a rychlá. Kde jsou v tomto směru podle vás největší limity tuzemské železnice?
1: Ten hlavní limit si myslím, že je především ta rychlost. Myslím si, že když se podíváme do okolních zemí, tak i když je takovým národním sportem nadávat na českou železnici, tak si myslím, že si stojíme velmi dobře, zejména v oblasti spolehlivosti. O tom by mohli vyprávět především naši sousedé v Německu, co je spolehlivost, protože tam s tím bojí poměrně zásadně, ale ten hlavní problém je opravdu rychlost, kdy ty jízdní doby nejsou příliš atraktivní. Já sám jsem z Liberce a jízdní doba z Liberce do Prahy 2 hodiny 36 minut v porovnání s autem nebo autobusem, který jede hodinu, je v podstatě nekonkurenceschopná a tím vlakem jede v podstatě jenom masochista.
0: Je nějaký konkrétní nápad na modernizaci železniční sítě, který by mohl situaci zlepšit?
1: Tak to je otázka především na ministerstvo dopravy a jejich strategii. Z mého pohledu i z toho, co vidím v zahraničí, tak se u nás bohužel nevěnovala příliš velká pozornost tomu potenciálu rozvoji tratí, kde skutečně může dojít k nějakému nárůstu počtu cestujících, především tedy v hustěji zabydlených oblastech a kde ta železnice může celkově pomoct celé dopravě tím, že přitáhne lidi do vlaku na místo silnic. Dobře, to je patrné například z té příměstské dopravy v Praze, kde myslím si, že Praha, i když všichni nadávají, jak je neprůjezdná, tak kdyby okolo ní nebyly ty páteřní koridory a velká část lidí nedojížděla do Prahy vlakem, tak by nastal ten kolaps dopravní podstatně dříve, než je nyní.
0: Říká Jan Sura z webu z dopravy.cz, který byl naším ranním hostem. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a hezký den přeji.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:45 čas na to, abychom zkontrolovali počasí přímo u odborníků.
1: Počasí.
0: A proto v našem vysílání vítám Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Asi deštivé u nás na Vysočině, nebo se pletu?
2: Nepletete, nicméně ten déšť se teď zase začíná pomalinku vytrácet z prostoru Vysočiny, putuje dál k severu, takže nějaké jeho zbytky se ještě sem tam, hlavně v té severní polovině kraje, objevují. Teploty jsou momentálně takové docela vyrovnané, kolem 7-8 stupňů, nejvyšší polohy 5 stupňů, vítr fouká slabý, směry jsou, řekněme, západní.
0: A na co se máme připravit v dalších částech dnešního dne, možná i o víkendu?
2: Tak převládat bude zataženo na obloze, i když během odpoledne možná se ta oblačnost trošku může protrhávat aspoň občas na nějaké oblačno, hlavně v té první části odpoledne. Srážky, ty se postupně přemění tady z toho, řekněme, spíš deště do přeháněk během odpoledních hodin. Ty se mohou objevovat i na větší části území, dokonce i s nějakou bouřkou. Někdy potom ve večerních hodinách by se měla udělat taková přestávka v těch srážkách, ty přehánky se budou vytrácet, ale zase tam začne zhruba později večer a potom hlavně v noci nastupovat od jihu další takové dešťové pásmo. To bude zasahovat hlavně jihovýchodní, východní část Vysočiny během noci, i když i na západě kraje může něco sprchnout. A pokud jde o teploty nejnižší noční, tak ty by měly klesat mezi 8 až 5 stupňů. No a dnes odpoledne nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
0: A jak to bude tedy o tom víkendu? Máme počítat s dalším deštěm?
2: Zítra ještě ano, a ta neděle nakonec vypadá, že na Vysočině už bude beze srážek, takže když to vezmu postupně, tak zítra ten občasný déšť nebo přehánky na celém území Vysočiny, bude potřeba tedy asi vzít radši sebou ven deštníky, může tam být i nějaká bouřka, ty přehánky hlavně zase odpoledne teoreticky mohou být i takové trošku prudší, no a někdy ve večerních hodinách, později večer v noci na neděli by ty srážky definitivně, asi to zatím vypadá, i když ten původní scénář byl jiný, měli Vysočinu opustit. Zítřejší teploty maximální asi budou nejnižší v tomto týdnu 9 až 12 stupňů, i když oni i zmrzlí mužové, ti první dva měli dost práce, a vítr zítra už sever.

0: Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: No a v našem vysílání tedy na vlnách Českého rozhlasu Vysočina vás za chvíli čeká 9. hodina, zprávy s Jakubem Divišem, potom Hela Dvořáková a po 12. hodině písničky pro Vysočinu zase s mojí maličkostí a uslyšíme se i v dnešních dechovkách pro Vysočinu. Jožek Kolář přeje příjemný a pohodový pátek a těší se brzy.

0: Jardo, řekni fór.
1: Blondýnka se odbarví natmavo a chce vyzkoušet, jestli zmoudřela. Jede na hory, kde potká Baťu, jak pase ovce a ptá se ho: Helejte, když uhodnu, kolik máte ovcí, můžu si jednou vybrat. Baťa souhlasí. Blondýnka spočítá ovce a říká: Máte jich 17. Baťa souhlasně přikývne, blondýka si vybere a odchází. Najednou za ní Baťa volá: Helejte, když uhodnu já, jakou jste předtím měla barvu vlasů, vrátíte mi toho vlčáka?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
6: Nevidomé přišli v Jihlavě běháním podpořit stovky lidí. Poslanci by měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře. Pentagon zastavil nasazení amerických jednotek do Polska. Krok vyvolal překvapení ve Spojených státech i v Evropě. A bude zataženo s deštěm a teplotami do 15 stupňů. Na řadě jsou zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. Více než 900 lidí se účastnilo v Jihlavě charitativního nočního běhu pro světlušku. Do nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá lidem se zrakovým postižením, přispěli 440 tisíci korunami. Lidé běželi celou dobu v dešti.
7: Mám i náhradní bundu. My jsme už několikrát ten déšť zažili, takže my víme.
8: Hanku a Ivu počasí neodradilo. Všichni běžci měli letos kromě čelovky i pláštěnky anebo nepromokavé bundy. U cíle vyčkával na syna a vnučku Miloš Ptáček.
9: Škoda, že vám letos počasí nevyšlo, jsme tady každý rok, ale jinak je to všechno pěkný, je vidět, že lidem déšť nevadí.
8: V Jihlavě se zapojilo přes 950 běžců. Další noční běhy pro světlušku jsou v září v Liberci a ve Zlíně. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
10: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohli být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
6: Digitalizované vyřízení této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout. Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil 2 klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
11: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté. Podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Tenistka Kateřina Siniaková si na Antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šurzová ve 2 setech a zvítězili už po 17. za sebou. A rekordní 32. výhru v řadě si na turnajích kategorie Masters připsal Ital Sinner. Domácí tenista překonal v Římě dosavadní maximum Novaka Djokoviče. Ve čtvrtfinále zdolal Andrie Rubliova ve 2 setech.
0: Počasí.
6: Nový Rychnov 6, Žďár nad Sázavou 7 a Velké Meziříčí 8 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Dopoledne bude na většině území deštivé, odpoledne budou přehánky už jen lokálně a teploty dnes dosáhnou 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Velký pozor na D1 z Brna do Prahy. Na 105. kilometru havarovalo nákladní auto a tvoří se kolona. Zdržíte se teď asi 5 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Další zprávy s Jakubem Divišem nás čekají přesně za hodinu. Krásné dobré dopoledne, páteční. Vám 4 minuty po 9. hodině už od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. A pokud vám v mrazáku přeci jenom zbývá nějaké to zamražené ovoce a potřebujete místo, abyste tam mohli dát jiné věci, tak se nebojte, Dáša Kubíková z toho dneska upeče fantastickou a hlavně rychlou buchtu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Dnešní recept zvládne opravdu úplně, ale úplně každý. Upečeme si totiž klasickou drobenkovou buchtu a měřit budeme všechno na hrnky a ozdobit si je můžeme naprosto čímkoliv. Doporučujeme ale kouknout se do mrazáku, jestli vám tam přeci jenom nepřekáží nějaké loňské zásoby ovoce. Ty by se mohly na buchtu hodit.
2: Do naší redakce Českého rozhlasu Vysočina občas někdo z kolegů donese nějakou dobrotu a já pak samozřejmě lákám recept. Naposledy to byla Irena Šarounová, která přinesla buchtu z přebytky rybízu z mrazáku a pochopitelně se po všech kouscích jen zaprášilo. Proto jsem tento jednoduchý a velmi dobrý recept vyzvěděla i pro vás.
3: Drobenkový koláč peču hodně často, protože mám ráda ovoce a tady v tom receptu je možné využít rybíz, švestky, jahody, meruniky. Nejradši mám ringle. Je to jednoduchá hrnková buchta. Připravím si do mísy 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, já dávám méně, ale záleží na tom ovoci, u rybízu víc, u sladkého ovoce třeba jahody, tam je toho méně. Do toho rozpustím půlku másla nebo hery, zamíchám a vznikne drobenka, odeberu si hrníček a do zbytku naleju asi 3/4 hrnku mléka, přidám 2 celá vejce a prášek do pečiva. Na vymazaný a vysypaný plech naleju to řídké těsto, pokladu to ovocem. Ovoce může být samozřejmě i mražené a já mám všeobecně radši kyselé, takže ten rybíz, ringle, višně. Když je potřeba, tak ovoce ještě dosladím a to celé potom zasypu drobenkou, kterou jsem si na začátku odložila. Šup s tím do trouby, nějakých těch 170-180 stupňů a péct do zlatova.
2: Na receptu je skvělé, že se dá využít kdykoliv, v době, kdy je ovoce čerstvé, ale také, kdy ještě není. A my se na ně díky tomuto receptu můžeme těšit a přitom si uvolnit spoustu užitečného místa v mrazáku. Tak to zkuste a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Že řada týmů řeší před startem hokejového šampionátu omluvenky, i tak se ve Švýcarsku představí řada hvězd. Tou největší je Sidney Crosby. Právě účast kanadského kapitána z olympijského Milána naznačuje, že by jeho kariéra měla pokračovat. Více si poslechněte v reportáži, kterou vám nabídneme hned po Ivoně Přenosilové a taky se skupení československé superstar, které naspívalo skladbu Příběh nekončí. Ale dámy mají přednost, proto právě teď nastupuje Ivona Přenosilová. Hezký den s Českým rozhlasem Vysočina, to vám přeje Hela Dvořáková.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Příběh nekončí, řekla bych, ba teprve začíná. Řeč je o hokeji. Hokejové šampionáty v roce konání olympijských her jsou z mnoha pohledů specifické. Ve většině případů jsou všechny týmy na obou turnajích velmi rozdílné. Česká reprezentace měla v průměru zhruba 6 hokejistů, kteří odehráli oba turnaje. Jen po Naganu jich bylo 9.
1: Já si pamatuju, že prostě pro mě, když jsem po Naganu vlastně jel do Švýcarska na mistrovství světa, tak ve mně pořád byla ta euforie z toho Nagana. Já jsem chtěl ještě další medaily, prostě toužil jsem po ní, samozřejmě jsem toužil po zlatý, ale byla krásná i ta bronzová.
2: Vzpomíná na rok 1998 Jiří Šlégr, kdy po zlatu z Nagana pomohl národnímu týmu i k bronzu na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Letos jsou v podobné situaci Američané, kteří po zlatu v Miláně i pro světový šampionát poskládali velmi kvalitní tým. To samé platí nejen pro domácí Švýcarsko, ale i Švédsko, Finsko i pro Kanadu.
1: Mají strašně velký počet těch hráčů, nejenom finále po celém světě, takže samozřejmě je z čeho vybírat a ono je to vždycky o té bezprostřední chuti, náladě, jak ten hráč buď odehrál playoff, nebo dokonce nebyl v playoff, tak samozřejmě má chuť si tu sezónu prodloužit a jít si zahrát na mistrovství světa, takže tam je těch faktorů spoustu. Je to takový prostě individuálně, kde kdo v ten daný moment je, v jakém je rozpoložení.
2: Vysvětluje v současnosti generální manažer českého týmu Jiří Šlégr. Mistrovství světa tak nebude ani v olympijské sezóně bez velkých hvězd. Těšit se můžeme na Američana Tkačaka, Fina Barkova, Švéda Ekmana Larsona, Švýcara Josiho a hlavně na člena Triple Gold Clubu Kanaděna Crosbyho.
1: Třeba u Crosbyho mě to trošku překvapilo, se přiznám. Ale na druhou stranu, on možná tím, že měl to zranění, tak se chce pořád ještě udržovat, nevím, jestli ještě půjde sezónu nebo ne. Podle asi jeho chuti, ale možná tímhle s tím avizuje, že by ještě dál chtěl zkusit, takže si tím prodlužuje sezónu, aby nemusel tak dlouho trénovat.
2: Nabízí vysvětlení účasti Sidneyho Crosbyho na světovém šampionátu Jiří Šlégr. Právě zápas Kanady se Švédskem zahájí v pátek odpoledne skupinu ve Friburgu. Večer pak vstoupí do šampionátu duelem s Dánskem čeští hokejisté. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: V kalendáři máme 15. květen, dneska má svátek Žofie. Jaké pranostiky v souvislosti s dnešním dnem pro nás má Míra Marek, tak to se dozvíte v dalším díle pořadu Bejvávalo. Ještě předtím ale nabízíme příjemnou muziku, která vám zlepší to páteční propršené dopoledne.

0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina skvělý zpěvák Jiří Korn, a to 9:30. Teď se dostává ke slovu Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dnes je svaté Žofie a k tomuto dni se vztahuje průpovídka, jež praví: svatá Žofie z vody vaří. Naši předkové nám těmi pár slovy z hlouby minulosti vzkazují, že za svých životů pozbírali tu zkušenost, že 15. květen bývá v hodně případech deštivý. Však v pranostikářích jest psáno: svatá Žofie vody rozlije, nebo také svatá Žofie vodí deště. A do třetice: Žofie svatá bývá uplakaná. V tomto případě by šlo polemizovat, jestli je vůbec řeč o deštích nebo o žofijním krutém osudu. Mnohem víc než naše pradědy, takzvaní ledoví muži, Pankrát, Servác, Bonifác a jejich tak řečená kuchařka Žofie, mnohdy trápili chladem, dešti i mrazem, byli trýzněni oni samotní. Když to zestručním, pro křesťanskou víru Pankráce mučili a zabili. Servác umřel na zimnici. Bonifáce hodili do vařící smůly. No a svatá Žofie zemřela mučenickou smrtí v Římě při poslední vlně pronásledování za císaře Diokleciána roku 305. Legendy dodávají, že spolu s ní zemřely i její dcery, které se jmenovaly Fides, Spes a Caritas, tedy víra, naděje a láska. A dodejme, že jméno Žofie pochází z řeckého Sofia, což znamená moudrost. No a příště v pondělí o tom, jak čas v roce 1923 plynul jinak, než je tomu dnes.
1: Bejvávalo.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina nás čeká další díl pořadu Minuta pro zdraví. Tentokrát budeme s paní doktorkou Irenou Zimenovou cvičit a budeme zpevňovat střed našeho těla. Ještě předtím ale nabízí Michala Davida. Je pravda, že ten hodně zhubnul, nevím, co zpevňoval, ale svaly už má, oproti tomu, jak vypadal ještě před několika možná lety, měsíci. Nicméně Turbo, Annie Lennox a Michal David, to je nabídka hudební, která vás čeká ještě předtím, než pustíme ke slovu paní doktorku Irenu Zimenovou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: pro zdraví.
1: Máme pátek, nabídneme nějaký nový cvik?
2: Takový oblíbený cvik na zpevnění středu těla je na všech čtyřech. Léčíme, kolena máme pod kyčlemi, ruce pod ramenama. Důležité u tohoto cviku je provedení. Snažíme se mít rovná záda a během toho cvičení se snažit ta rovná záda celou dobu udržet. Kdybychom měli na zádech částečně vyfouknutý míč, měl by nám na těch zádech celou dobu vydržet, nespadnout. A potom zvedáme a narovnáváme zároveň pravou ruku dopředu a levou nohu dozadu a pak naopak. Levou ruku dopředu, pravou nohu dozadu. Aby nám nespadnul ten míč, opravdu musíme zpevnit trup a soustředit se, abychom se neprohnuli nebo se nevychýlili do stran. Můžeme opakovat třeba 10krát nebo tolikrát, kolikrát nám to vyhovuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví.

0: Ty rozdíly, všechny rozdíly včera šly stranou, protože Jihlavský lesopark Hajlos zaplnil roj světlušek. Ano, světýlek bylo 950. Jihlava totiž hostila 11. ročník nočního běhu pro světlušku, který pořádá nadační fond Českého rozhlasu.
1: Jo, to je mám na kolo kdysi dávno, takže je to potřeba. A to nepromokne, ani neprofoukne. Mám i náhradní bundu. My jsme už několikrát ten déšť zažili, takže my víme. Teď možná bude ty kořeny tam klouzat. To asi bude jako nebezpečný, ale jinak asi. Hanka?
2: Iva?
3: A mohu vést kamarádky.
1: Sestry!
3: Sestry! Jsem tam chtěla dělat to s ním, jste kamarád do deště.
1: Nebo takhle, jo?
3: Sestra do deště.
0: Chcete to odstartovat s námi? Tak v tom případě jdeme na to!
4: Lidé se mohli vybrat 3-kilometrový anebo 5-kilometrový úsek. Petra s Lenkou právě doběhli.
5: Bylo to skvělé. Musím říct, že v tomhle velkém množství lidí mě to hnalo dopředu a já jsem nejlepší tempo za poslední půl rok.
6: Taky super, na to, že neběhám jenom občas. Tak.
5: Občas to bylo kluský, to si budem, jo, ale dobrý, zvládli jsme to.
4: U cílové brány, deštníky v rukách, čekají manželé Ptáčkovi.
7: Syn a vnučka.
8: Čekáme, že budou první, skoro. Škoda, že nám letos počasí nevyšlo, jsme tady každý rok, ale jinak je to všechno pěkný, je vidět, že lidem dešť nevadí.
4: Ten nikoho neodradil. Podle organizátorů se letos zapojilo více než 900 běžců, což je o 100 více než loni. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Aby těch akcí nebylo málo, tak už zítra, 16. května, se brány letiště v Náměšti nad Oslavou znovu otevřou veřejnosti. Čeká vás den plný letecké techniky, dynamických ukázek, armády i jedinečné atmosféry vojenského letiště. A co všechno je na tom nejlepší, že vstup je zdarma. Ano, i vy můžete vyrazit na den otevřených dveří letiště Náměšť. U toho všeho nebude chybět ani Český rozhlas Vysočina. Po celý den nás můžete navštívit v areálu u našeho stánku. No a navíc od 14 do 16 hodin budeme vysílat živě přímo z místa k mikrofonu. Pozveme velkou spoustu zajímavých hostů. Mimo jiné si budeme povídat i s vojenskou policií, co všechno má na starosti právě i v rámci dne otevřených dveří. A k mikrofonu pozveme i samotného ředitele dne otevřených dveří. Bude to velice zajímavé povídání, které byste si rozhodně zítra po 14. hodině v našem vysílání neměli nechat ujít, anebo za námi přijet. Teď si dáme Dalibora Jandu, Padá hvězda, tak nevím, jestli se tomu hodí k leteckému dnu, nicméně zítra to bude parádní podívaná. Večer.

0: Sešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Pelhřimově vzlétl model vznášedla z románu Žila Verna. Ukrajina hlásí 24 obětí po včerejším ruském úderu na Kyjev. Česká hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko a bude zataženo dopoledne s deštěm a teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. V Pelhřimově včera vzlétl model vznášedla Albatros z románu Žila Verna Robur Dobyvatel. Ve sportovní hale střediska Beachwell se do vzduchu dostal pomocí více než 60 motorů a 80 vrtulí. Konstruktéři téměř 3 metry dlouhého vzdušného plavidla se inspirovali ve starém vydání časopisu ABC, vysvětlil jeden z nich Jaroslav Hrášek.
3: Ladislav Badalec v roce 1982 udělal vystřihovánku pro ABC podle kreseb Leona Beneta a ty kabiny a dělo a vrtule vepředu vzadu jsou potištěné zvětšeninami té vystřihovánky.
1: Třebíč plánuje vylepšit své turistické trasy. Radnice chce na více než 10 míst po městě instalovat nové lavičky, piknikové sety nebo orientační prvky. Součástí mají být také 2 stanoviště na focení, vysvětluje mluvčí města Iriny Marta Kydisová.
4: Nové fotopointy, jak v Máchových sadech, tak u rozhledny na Kostelíčku, budou z modřínového dřeva a budou to vlastně takové rámy, které orámují obrázek, kde se lidé mohou vyfotit s výhledem na nějaké turistické cíle ve městě, třeba na městskou věž nebo na baziliku svatého Prokopa.
1: Práce na modernizaci tras za více než 2 miliony korun začnou v květnu, trvat by měly do konce června. Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. Po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev zemřelo 24 lidí. Jsou mezi nimi i 3 děti, informuje o tom server Kyiv Independence odkazem na záchranáře. Zraněných je skoro 50. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
5: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
6: Po budinku za popředními danými bylo vlučání rakety H-101.
5: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
2: Sport.
1: V Curychu a Friburku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku ve 20 hodin a 20 minut semifinalistů z loňského roku Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
7: Je to tým, který je velice nevyspytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
1: Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku a v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
2: Počasí.
1: V Přibyslavi naměříte 8 stupňů, v Telči 7. Deštivé dopoledne vystřídá odpoledne už jen lokální přeháňky a teploty ty dnes dosáhnou na 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Brna do Prahy na 105. kilometru za Jihlavou blokuje provoz omezení a tvoří se kolona. Aktuálně se brzdí do zastavení a čekejte zdržení asi 10 minut. A v obci Olešná na Pelhřimovsku, tak tam se srazila dvě osobní auta. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: I 5 minut po 10. hodině je s vámi Český rozhlas Vysočina. V Jihlavě ve Starých horách u Křoví za plotem továrny stojí už desítky let ruina s několika okénky. Kdysi to ale bývala sýpka, která patřila k velkému mlýnu. S jedním z jeho posledních obyvatel se na tohle místo vydáme v dnešním příběhu z Vysočiny.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Věděli jste, že mlýny stály kolem řeky Jihlavy už ve středověku? A představte si, že sloužily i k obsluze důlních zařízení při těžbě stříbra. Dnes už nám bývalé mlýny připomínají snad jen místní názvy, jako například Český mlýn nebo Mlýnská ulice. A je to v podstatě jen pár desítek let, co zmizel velký areál mlýna jezuitského. Ten stál přes řeku naproti dnešnímu Alzheimer centru.
2: Po cestě od Českého mlýna jdu s průvodcem Markem Skřivánkem a Ctiborem Čepičkou k jezuitskému mlýnu. A já se musím zeptat vás, pane Skřivánku, jak je to tady s těmi mlýny na řece Jihlavě?
3: Těch mlýnů tady bývalo velké množství, ale dnes už neexistuje téměř nic. V místě, kde stojíme, tak kdysi stával velký areál jezuitského mlýna.
2: A proč je tady s námi Ctibor Čepička? Vaše rodina ještě v tom jezuitském mlýně bydlela?
4: Bydlel jsem tady dokonce i já do svých 3 let, takže bydlel tady rodiče mojí mamky. Otec se sem přiženil, myslím, že nějak 64. 65. rok. A jsem se narodil v roce 67. A pak jsme dostali už byt tady na Královském Vršku, jak jsme se odstěhovali a prarodiče tady bydleli ještě, myslím, než jsem třeba babička do 76. roku.
2: To už nefungovalo jako mlýn, když v těch 60. letech tady lidé dostávali byty.
3: Jako mlýn to nefungovalo už po druhé světové válce. My víme, že od 19. století ten mlýn vlastnila rodina Hellerová. Dokonce tady byla i turbína a ten mlýn se tenkrát využíval pro výrobu elektřiny, kterou zásoboval celý ten Hellerův dvůr a statek.
2: Byl to jezuitský mlýn, takže dokdy to patřilo v církvi?
3: Až do zrušení jezuitského řádu 1773.
2: Vím, že vy máte v rodině ještě fotografie z toho místa, když se tam bydlalo.
4: Spíš se fotili nějaký postavy a za nima je ten mlýn vidět. My jsme se fotili tady od toho přítoku ke mlýnu, kde jsme kdysi brusili, si ještě pamatuju.
2: Ukazujete na trávník?
4: Jo.
2: Takže náhon si ještě pamatujete?
4: Pamatuju si i celý vlastně tady ten oplocený dvůr. My jsme vlastně bydleli hnedka tady z kraje za vraty po pravé straně a vzadu vlastně zatím byla zahrádka. Za tou zahrádkou bylo ještě takový sezení obložený dřevem na topení a tam byla vidět za řekou potom silnice, kde mi rodiče říkali, že jak jsem tady byl odmala, takže moje první slovo v životě bylo auto, protože jsem neviděl furt jezdit auta za řekou.
2: Tak teď auta slyšíme, ale díváme se na budovu Jihlavského Alzheimer centra. Ta zříceněna nahoře, to byla sýpka, pane Skřivánku?
3: Ano, to byla sýpka, která patřila k tomu mlýnu. Tady pod sýpkou byla studánka a měl tady být vchod do staré štoly, ve které se údajně v 16. století nalezly plány k dolování.
2: A tady ten otvor, to bývala ta studánka, to je to místo?
3: Z největší pravděpodobností ano. Tady, kde ještě rostou stromy, tam je pozůstatek po takové strouze a to byl právě ten mlýnský náhon.
2: Pojďme se tam podívat, můžeme?
3: Na konci tady ještě uvidíme i zříceninu menší zdi. Tady bylo to čelo té budovy číslo 2,
4: kde my jsme tenkrát bydleli. Kousek zdi nám tady zůstal.
3: Od roku 1947 tady žili rodiny, které byly třeba vystěhovávány z gruntů a podobně, Marešovi, Dolejší a další.
2: A ten náhon?
3: Takový rigol, který dneska zarostlý.
2: Vidím to tam. Jo. Teď kráčíme nahoru ke zřícenině staré sýpky, která patřila ke mlýnu. Ta cesta tady byla historicky?
3: Určitě ano.
2: Došli jsme k plotu továrního areálu a díváme se přímo do útrop těch rozvalin. Nějaká okénka.
3: Sýpka tady stojí dodnes jako zřícenina a bývala zříceninou už v minulém století.
2: Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Více o jezuitském mlýnu se dozvíte při komentované procházce právě s Markem Křivánkem z městské organizace Brána Jihlavy už příští pátek 22. května. Teď se ale pojďme spíše zaměřit na dopravu, protože před 10:30 vám nabídneme další zajímavou reportáž. Vysočina hledá dopravce, který bude jezdit elektrickými vozy na železniční trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Jenže na trati ještě elektrická trakce není a prvotní náklady na ně se vyšplhla i výš, než zpráva železnic očekávala. Víc v reportáži Františka Jirku. Skupina Plavci se právě teď hlásí o hudební slovo a já vám přeji hezký páteční den s námi.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Už zítra nám možná i naživo zaspívá. Petr Kolář tu s námi bude v rámci Dne otevřených dveří. V rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina. Přijít můžete i vy, startujeme úterem 10. hodiny. A Petr Kolář tu pro vás bude už od 11. hodiny s Jardou Hypochondrem v písničkách pro Vysočinu, jak Jarda s oblibou říká, XXL. Tak si to rozhodně nedechte ujít. Teď se ale pojďme vrátit k té dopravě, kterou jsem vám slibovala. Až ke skoro 6 miliardám se totiž vyšplhaly plánované náklady na elektrifikaci lokální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Jihočeskými Slavonicemi. Správa železnic teď hledá cesty, jak modernizaci zlevnit. Kraj Vysočina s novou elektrickou trakcí na trati v příštích letech počítá. V současnosti už pro ně ale hledá dopravce.
1: Z nádraží v Telči odjíždí motorový Regio Spider. Do budoucna by je na trati mohly nahradit elektrické jednotky. Provoz na nádraží sleduje i starosta Telče z ODS Vladimír Brtník.
2: Za sebe mohu říct, že mě to velmi potěšilo, když jsme se dozvěděli od správy železnic, že přikročili k tomu kroku, že železnice, Kostelec, Slavonice bude elektrifikovaná. Sama správa železnic přišla s tím návrhem.
1: Podle něj celková modernizace trati přinese lidem komfortnější cestování.
2: Aby vlaky byly využívány, tak ten vlak by měl jezdit rychle, měl by být za přijatelnou cenu a měl by tam být určitý komfort.
3: Bude 5 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
1: S elektrifikací počítá i kraj Vysočina v už vypsané zakázce na osobní železniční dopravu.
4: Ta je velmi důležitá pro nás, prakticky z té elektrické trakce nejdůležitější z hlediska obslužnosti v kraji Vysočina.
1: Říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
4: Já předpokládám, že pokud budou hledat nějaké úspory, tak je najdou jinde než té elektrizaci.
1: Mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová potvrdila, že úspory v projektu organizace hledá.
5: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku.
1: První etapa modernizace by měla začít příští rok. Dokončená má být před dodáním nových elektrických vlaků pro kraj Vysočina na začátku 30. let. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: V dnešním díle Babských rad si na své přijdou milovníci chřestu. Viděli jste například, že bílý chřest se vaří jinak než zelený? No, zaměříme se na tuhle zeleninu za pár minut s Jarkou Vykoupilovou. Teď si dáme Haničku Zagorovou. Hezký pátek.
7: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede spát. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Slibovala jsem, že se v dopoledním vysílání zaměříme na chřest a od toho tu máme Jarku Vykoupilovou a s ní také další díl Babských rad.
1: Babské rady.
2: Chřestová sezóna klepe na dveře. Jak ho na pultech správně vybrat? Volte vždy pevný chřest, který se neohýbá a není namočený do vody. Zaručeně čerstvý chřest je takový, že se hned rozlomí a zřetelně křupne. Mladý zelený chřest nemusíte loupat. Stačí ho jen opláchnout a odstranit dřevnaté konce. Při vaření postupujte následovně. Vařte ho ve slané vodě několik minut, dokud lehce nezměkne. Uvařený chřest doporučujeme i hned schladit ledovou vodou, aby si zachoval jasně zelenou barvu. Příprava bílého chřestu je náročnější, musí se řádně oloupat a ořezat alespoň 3 cm z dolního konce. Vyžaduje další vaření a do vody je dobré přidat pár kapek citronové šťávy a kousek másla. To přebije případnou hořkost. Tuto zeleninu uchovávejte v lednici zabalenou do vlhké utěrky. Chřest se dá také zamrazit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V neděli nás čeká další díl a taky další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se stal tím vůbec nejlepším v roce 2020. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Podrobnosti prozradíme, ale ještě předtím nabízí muziku Helenku Vondráčkovou Bee Gees nebo Ivetu Bartošovou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
3: A pozor, písničky na přání budou v sobotu XXL. Začínáme už v 11 hodin a budou se speciálním hostem Petrem Kolářem.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina.

0: Západ Helenky Vondráčkové v 10 hodin 51 minut v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělej oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zelné šišky se slaninou a cibulkou od Evity Podlucké z Veselí nad Moravou nejlepší recept roku 2020 michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se zajímal, jestli to bere jako závazek předělávat po někom recept, který vyhrál.
1: A jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo. A tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Hle.
3: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krkovičku.
0: Tohle jídlo, nazvané zelné šišky, jaké si šišky z brambor se zelím, je jednoduché a překvapivě dobré. Podívat se na něj můžete už teď na stránce www.pochoutkovýrok.cz a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. A připomínám, že celý recept v podání šéfkuchaře Romana Pauluse uslyšíte v neděli po 10. hodině a pak v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Správa železnic kvůli vysoké ceně přehodnocuje modernizaci trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. V Dukovanech začali s čištěním parogenerátoru. Registr na regulaci krátkodobých pobytů vstoupí v platnost ještě letos a bude zataženo s deštěm a teplotami do 15 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý den. Správa železnic hledá úspory při plánované modernizaci a elektrifikaci trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Předpokládané náklady se vyšplhaly ke skoro 6 miliardám korun. Konečnou cenu chce ještě správa železnic podle mluvčí Nory Frýbové snížit.
5: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku. V první etapě bychom chtěli realizovat rekonstrukci železničního svršku a mostu.
3: Modernizace trati mezi Kostelcem a Slavonicemi začne příští rok. S čištěním jednoho ze 6 parogenerátorů 4. výrobního bloku začali pracovníci jaderné elektrárny Dukovany. Zařízení je aktuálně kvůli běžné údržbě v plánované odstávce. Parogenerátory fungují jako výměníky tepla mezi primárním a sekundárním okruhem. Na jejich čištění vyvinuli dukovanští energetici speciální technologii, vysvětlila mluvčí elektrárny Jana Štefánková.
6: Unikátní projekt čištění parogenerátoru dukovanského typu vyvinuli odborníci ze skupiny ČES, její dceřiné společnosti Škoda jaderné strojírenství a francouzské firmy Framatom. Součástí řešení je speciální manipulátor a přesně definované pracovní postupy. Jejich cílem je odstranit z výměníků nežádoucí materiál.
3: Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se platform, jako je Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde ještě letos. Dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
7: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
3: Do června chce rezort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení. Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil 2 klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
8: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Basketbalistka Emma Čechová nedohrála kvůli zranění utkání WNBA, ve kterém Minnesota vyhrála v Dallasu 90-86 a ve třetím zápase sezóny si připsala druhou výhru. Druhá Češka v elitní ženské zámořské soutěži Eliška Hamzová do utkání nenastoupila.
4: Počasí.
3: Havlíčkův Brod nebo Dukovany hlásí 9 stupňů, Chotěboř 10. Nebe na Vysočině je zatažené a deštivé. Odpoledne budou přehánky už jen lokálně, ale k večeru opět zaprší. Teploty dosáhnou na 12 až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Z
4: Zelená vlna Vysočina.
3: V Polešné na Pelhřimovsku havarovala dvě osobní auta, s opatrností tudy projedete. V Hamrech nad Sázavou máme taky hlášenou nehodu, tak opatrně. A na D1 z Brna do Prahy na 107. kilometru za Jihlavou blokuje provoz omezení a tvoří se kolona. Brzdí se do zastavení a čekejte zdržení asi 20 minut.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Máme 4 minuty po 11. hodině, jste s Českým rozhlasem Vysočina. Narcismus, manipulace, gaslighting nebo traumatická vazba. Slova, která ještě před pár lety téměř nikdo nepoužíval. Dnes zaplavují sociální sítě, podcasty i běžné rozhovory. Jenže za těmito pojmy často nejsou jen internetové trendy, ale velmi skutečné a často bolestivé zkušenosti lidí, kteří se ocitli ve vztahu, kde postupně ztratili sami sebe. Právě o tom mluví i kniha Narcis, jejíž autorkou je spisovatelka Eva Zupančič. Krásné dopoledne vám přeji, Evi.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Moc jsem se bála toho, že řeknu Zupančič, ale vám se to asi stává běžně, že tam používají lidé to, že?
10: Já se přiznám, že jsem vždycky hodně překvapená, ano, když někdo řekne Zupančič. Jo, takže já už jsem na to tak zvyklá, že už sama nevím, jak se jmenuju.
9: Takže aby jsme v tom měli jasno, Zupančič.
10: Ano.
9: Ano, Eva Zupančič, dnešní host, téma narcismus.
4: Hosté Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dnešního dopoledního rozhovoru je Eva Zupančič. My si společně budeme povídat o její zatím poslední knize, která byla, řekla bych, spouštěčem zásadního tématu. Co vás vůbec přivedlo k napsání knihy Narcis, právě o narcistickém vztahu?
2: Tak bohužel to je vlastně skutečný příběh a je to skutečný příběh mé velmi dobré kamarádky. My se známe skoro 20 let, takže já jsem ji znala ještě předtím, než tady toho svého narcistického partnera poznala. A i když spolu komunikujeme skoro každý den, ale ona teda se z Prahy odstěhovala a žije na Moravě, takže se nevídáme, tak já jsem vlastně celou dobu netušila, že ona žije v tak, teď troufnu říct, strašném vztahu. Mm-hmm. Jo, trošku jsem cítila z toho, co vyprávila, že to není asi úplně ideální vztah, ale který vztah je úplně ideální, že jo? Ale ona mi až vlastně, když se rozešli, tak mi přiznala a vyprávěla zpětně, co všechno se v tom vztahu dělo. A já jsem v té době už napsala svoji první knihu, která je taky o toxickém vztahu, ale můžu říct, že mnohem, řekněme, mírnějším, mm-hmm. než je ten narcistický. A když jsme si spolu povídali, tak ona sama řekla, hele, co kdybys ten můj příběh taky napsala? A musím říct, že zpětně mi to teda otevřelo úplně nové obzory a hlavně jí to strašně pomohlo. Mm-hmm. Jo, že když pak tu knížku četla, tak říkala, hele, já jsem si, až když jsem to vlastně četla, tak jsem si uvědomila, jak to celé bylo strašné. Když jsem v tom žila, tak mi to tak strašné nepřišlo, jo, mm-hmm. Takže vlastně skutečný příběh, bohužel, mě přivedl k napsání té knihy.
1: Musela jste během psaní třeba hodně studovat i tu psychologii narcismu?
2: No, to je třeba až trošku vtipné, protože my jsme vlastně od začátku netušili. Já když jsem tu knížku začala psát, ten její příběh, tak to měl být původně jenom příběh o, řekněme, dost násilném a špatném toxickém vztahu. Mm-hmm. A já, teď se tomu teda zpětně směju, jsem byla v tomhle úplně naivní, protože já jsem opravdu, a je to směšné, si myslela, že narcis je prostě nějaký frajírek, jo, který se rád na sebe dívá a rád se obléká a prostě všude je. A vůbec jsem netušila, že to je takhle komplexní a vlastně zlá nebo těžká porucha, jo, a násilná a tak dále, jo. Prostě pro mě to byl, jak říkáte, frajírek, jo, prostě a pozér. A když jsem tu knížku psala, tak jsem pořád netušila vlastně, že píšu o narcisovi. My jsme na to přišli v podstatě až někde v půlce knihy, když ona chodí na psychoterapie a tak dál a vlastně od té psychoterapeutky, když vyprávila, tak ona říká, no prostě ten váš partner má narcistickou poruchu. Uh-huh. A my jsme to začali, přesně jak říkáte, strašně studovat, teda já. No a postupně, aniž bych to teda tušila, jsme zjistili, že on je úplně, úplně ukázkový narcis, podle všech pravidel. A ona zažívala, bohužel, úplně ukázkový narcistický vztah. Takže já, až když jsme tu knížku, nebo až jsem tu knížku napsala, tak jsem vlastně zjistila, že je to taková pomalu učebnice o tom, jak vypadá narcistický vztah, bohužel.
1: No, když se vrátíme ke knížce Narcis, mm-hmm. byla nějaká část knihy, která třeba pro vás bylo těžké napsat nebo psát?
2: Já bych to řekla takhle. To, co je v té knize, pro mě nebylo tak těžké, ale jsou teda věci, které jsem do té knihy nedala, protože jsem je ani nedokázala pochopit a fakt by se mi těžko psali. Ne, že by byly třeba tak těžké, jo, tam jsou třeba mnohem těžší momenty, které jsem dokázala napsat, protože jsem se do nich nějak dokázala vžít nebo dokázala jsem je pochopit. Ale pro mě třeba bylo hrozně těžké pochopit to její myšlení a její chování. A někdy jsem prostě řekla, hele, já to tam asi tohle už nedám, protože já se s tím vůbec nedokážu smířit. Jo. A nebyly to třeba ty nejtěžší věci, ale opravdu některé věci pro člověka, který to nezažil, jsou tak extrémně těžké pochopit a vlastně i popsat. Mm-hmm. Takže některé věci jsem do té knihy nedala a naopak jsem tam některé věci dala, které se třeba úplně nestaly tak, jak jsou tam popsané a přišly mi pro tu knížku prostě takové jako čtivější, zajímavější. Mm-hmm. Jo? Takže rozhodně to není nějaký dokument. Jo? Jsou tam, i když ona to třeba teď tu knížku čte, tak říká, není to úplně 100% můj příběh, jako jsou tam věci, které se nestaly a tak, a nejsou tam věci, které se staly, ale řekněme, že je to na motivy toho její příběhu.
1: Co se stalo po vydání knihy, protože vy jste ve své knize otevřela, řekla bych, téma, které je fenoménem. Šíří se po všech sociálních sítích a lidé často hledají odpovědi na to, jak vůbec s člověkem s narcistickou poruchou osobnosti vůbec komunikovat. Zjistíme to za chvíli.

0: Jeho dream rattery snílek, občas jsme všichni někdy snílci, mnohdy i v lásce, a ta realita je někdy krutá.
1: Host Heli Dvořákové.
0: A právě o té realitě si povídám s dnešním hostem, dobrého dopoledne, spisovatelkou Evou Zupančič. Taky mě to láká, Evi, říct tam to, že, ale ne, Zupančič. My si totiž povídáme o její zatím poslední knize, kterou nazvala Narcis, protože v průběhu knížky, kdy popisovala vztah její nejlepší kamarádky nebo dobré kamarádky, vztah, ve kterém žila, partnerský, tak zjistila, že vlastně její kamarádka žila s narcistou. Ale co se změnilo po vydání vaší knížky a čekala jste, že to bude mít takovýhle velký hlas?
2: Já bych řekla, že změnilo úplně všechno u mě. Jo, já jsem do té doby žila v takové sladké nevědomosti. Samozřejmě jsem věděla, že jsou různé vztahy, nefunkční vztahy, ale absolutně jsem netušila, že existují nějaké narcistické vztahy a že je to vlastně taková hrůza. Ano, já jsem to vlastně ani neuměla pomenovat. A teď, když jsem vydala knížku, tak nejenom, že mi začali úplně cizí lidé psát na Instagramu, na Facebooku, že zažili vlastně to samé. To bylo tady taky pro mě obří překvapení, že ti narcisté fungují, nebo ty vztahy vlastně vypadají všechny strašně stejně.
0: Je to jako přes kopírák.
2: Ano, ano. Dokonce vlastně Vašek a Alen, se kterýma spolupracuju, děláme spolu ty besedy, říkají takovou hezkou větu, že oni studovali všichni na jedné škole. Jo, že oni říkají stejné věty, oni používají úplně stejné druhy manipulace a že jedou opravdu jako jak přes kopírák. A to pro mě bylo úplně nové. A třeba napsala mi jedna paní, že jako děkuju vám za vaši knihu, četla jsem vaši knihu a mám strašnou radost, jakože jsem si ji přečetla, protože já jsem zažila úplně stejný vztah, ze kterého jsem asi po 5 letech nebo 4 letech odešla, ještě než jsme měli dítě, a říkáte, když jsem si přečetla vaši knihu, tak jsem vlastně strašně šťastná, že jsem to udělala, protože já jsem došla jenom do půlky té knihy. Říká, jako kdybyste popisovala půlku mé, jako půlku té knihy byl můj život. A jsem strašně ráda, že jsem vlastně nemusela žít tu druhou půlku té knihy. Jo, a takovéhle příběhy mi lidé píšou. A co teda pro mě bylo úplně největší překvapení, že lidé, které, třeba i kamarádky, které fakt dlouho znám, mi začaly vyprávět příběhy. Ne úplně, ale zjistila jsem třeba, že moje fyzioterapeutka žila 10 let s narcisem a v podstatě, když mi to popisovala, tak já jsem říkala úplně, já vždycky úplně kulím oči, jo, říkala, hele, já jsem zažila úplně to samé, co ty popisuješ v té knížce. A já jsem tyhle věci vůbec netušila.
0: Takže vás překvapuje to, kolik lidí má vlastně v dnešní společnosti zkušenost právě s tímhle typem manipulace?
2: Ano, ano, úplně. Já jsem to hlavně... Lidé o tom úplně nemluví. A i když to jsou lidé, se kterými třeba běžně mluvím, jo, říkám, i moje vlastně nejlepší kamarádka mi to nikdy nesvěřila, protože lidé se obecně o tom nechci říct bojí, spíš možná stydí.
0: Tak já bych řekla, že narcisté se vybírají osoby, které jsou tak trošku hrdé, mají relativně dobré sebevědomí a přiznat si, že jste s někým takovým žili třeba ano. i tolik let, je možná mnohdy jako hodně bolestivá záležitost. Ano. Znám to z vlastní zkušenosti, ano. takže ano. opravdu tohle je takový tvrdý náraz, když musíte přiznat, že jste podlehli.
2: Ano, ano. Takže oni, takže ale ta knížka vlastně byla fakt takový spouštěč, jo, že třeba i říkám kamarádka, se kterou jezdím na koních, jo, ta neměla ten narcistický vztah, ale taky mi vyprávěla, říká, hele, já jsem četla tu tvoji knížku, já ti taky něco řeknu, super příběh. A opět, já jsem si do té doby myslela, jak ona si krásně žije, jo. A prostě z každého teď lezou doslova, jako strašně zajímavé příběhy. A já jsem zjistila, že skoro je strašně málo lidí, nebo fakt málo lidí mělo to štěstí, že neprožilo nějaký, neříkám úplně narcistický, ale fakt nějaký toxický vztah.
0: No v tomhle ohledu stalo se vám třeba, že vám někdo napsal, že mu ta kniha pomohla odejít ze vztahu, že byla tím motivem?
2: Ano. To trošku jiné, nebyl to úplně partnerský vztah, ale teď nedávno, asi před týdnem, před 14 dny mi volala kamarádka, říká, Evo, já ti musím strašně poděkovat, já jsem přečetla tu tvoji knížku, mě to tak pomohlo, já jsem po roce a půl dala výpověď v práci. A říkám fakt, hele, já jsem normálně zjistila, že moje šéfová je narcistka, ona mě normálně tak terorizovala, ale celý rok a půl mě prostě terorizovala, šikanovala a já jsem se s ní pořád snažila vycházet. A pořád jsem se snažila nějak jako... A teď jsem normálně přečetla tu tvoji knížku. Úplně, ona i říká ty věty všechny, co tam máš. A není to jako partnerský vztah. Říká, hele, já jsem doma přišla do práce, dala jsem výpověď. Mně se tak strašně ulevilo, teď jsem 3 dny doma. A říká, úplně cítím a nechápu, proč jsem tam vlastně celou tu dobu byla. Jo. Takže chci říct, že to nemusí být jenom manželství, ale opravdu i ti narcisté jsou v práci, ve sportu, rodiče, přátelé, mladí, rodiče. Oni jsou vlastně úplně všude. A můžou vás víceméně, můžou s vámi manipulovat, neměla bych říkat terorizovat, ale můžou s vámi manipulovat úplně všude. Jo, takže jí pomohla třeba takhle ta knížka, že dala výpověď v práci a strašně se jí ulevilo.
0: My se pak dostáváme k další otázce. Jestli třeba to slovo narcis, když jste říkala, že každý nějakým způsobem snímá tu zkušenost a řekne, no jo, to byl určitě narcista. Jestli ono se to samotné slovíčko, jestli nemáte pocit, že s ním lidé označují úplně všechno, že ten pojem je takzvaně nadužívaný. Jestli by opravdu ta specifikace neměla zaznít, a já věřím, že v průběhu dnešního dopoledního rozhovoru zazní. Zůstávejte s námi i nadále. We'll be right back.

0: Adély Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes spisovatelka Eva Zupančič, autorka knihy Narcis, o které si dnes ještě určitě budeme povídat. Ale dnes se slovem narcista označuje, řekla bych, skoro každý problematický ex-partner. Není tenhle pojem z vašeho pohledu už nadužívaný?
2: Určitě je. Mě třeba překvapilo právě to, když, víte jak, začnete něco na webu nebo na sítích vyhledávat a najednou se to na vás odevšad řítí. A kolik je strašných skupin nějakých narcistických, jako tam, kde diskutují ty narcisty, kolik je webů, kolik dneska je vůbec třeba profilů na tom Facebooku, na Instagramu, který se tím zabývají. Všude na vás vyskakuje 5 znaků narcisty a 10 věcí, co říkají narcisté. A pak, když si třeba čtete ty diskuze, tak... Otázka. Můj manžel mi kontroluje telefon pořád. Je narcista. Jo. A prostě ten narcista se dneska vlastně... Řekněme, že každý, kdo je nějakým způsobem toxický nebo ano. Kdo má nějaké úplně nezdravé vzorce partnerské, tak se označuje pojmem narcista. Uh-huh. Ale ono samozřejmě každý, kdo manipuluje, není narcista. Ten narcista je vlastně dost, to jsem zjistila taky tím studiem a vlastně nějakýma konzultacema s psychologi, s psychiatry, že to je vlastně hodně komplexní a jako závažná porucha. Uh-huh. Jo, není to tak, že když s váma někdo manipuluje, nebo že když vás někdo, nevím, když je někdo násilný, ani to není ještě narcista. Takže já teď ty diskuze hodně sleduju a neozývám se tam, ale někdy mám chuť
1: někdy
2: napsat.
1: Někdy vás vrbí ty ruce něco napsat.
2: Jo, protože myslím si, že je to dost jako nebezpečné takhle každého označovat slovem narcisty, protože jako pak i ten vztah třeba může, jo, vy můžete z toho dostat i nějakou, řekněme třeba i nějakou paranoju, nebo jak to říct, že pak už vlastně si...
1: To vidíte úplně ve všem.
2: Tak, což já vidím už teď sama, že já vidím všude narcisty, možná všude jsou, jo, ale už z toho mám taky trošku paranoju.
1: No, ještě bych se ráda vrátila k té vaší knížce a dovedla jste mě k tomu vy, tím, jak jsme teď hodně hovořili o těch ženách, jestli se vám ozývaly v rámci reakce na tu knihu Narcis více ženy nebo muži, jaké byly ty reakce případně mužů?
2: Takhle, co se týká pozitivních reakcí, tak jsou to všechno ženy. Jo, a kdo mi třeba napsal, mě třeba píšou lidi o radu, ale já teda samozřejmě radit nemůžu, já na to nemám žádné odborné vzdělání, takže když někdo po mně chce, třeba teď mi jedna paní psala, že si myslí, že je její syn narcista a že má děti a že se bojí, aby ty jeho děti nebyly taky narcisti. A co má dělat? Tak se mi psala, že jako pokud má tyhle obavy, takže by se měla poradit jako s nějakým odborníkem, určitě ne teda se mnou. Takže řekla bych, že tyhle problémy řeší hlavně ženy, ozývají se ženy a já si to vykládám tak, že to je prostě tím, že ženy raději sdílejí, míň se stydí a víc komunikují. Myslím si, že pro muže, a to vím třeba i od Vaška, který má ten podcast za zavřenými dveřmi, který sám si prošel narcistickým vztahem, říkal, že je strašně těžké třeba nějakého muže dostat do podcastu. Oni nechtějí mluvit veřejně, nechtějí vůbec o tom mluvit, že se jim něco takového stalo. Oni se vlastně za to stydí. Mnohem víc než ty ženy. Ženy se také stydí, ale nemají takový problém o tom komunikovat. Jo, takže mě se ožívají víceméně jenom ženy v pozitivním smyslu slova. A co se týká mužů, tak to je trošku jinak. Já mám taky takovou zkušenost, teda strašnou. Když jsem tu knihu napsala, ona ještě nebyla, ona šla někde do tisku, my jsme měli jenom obálku. Máme sociální sítě, kde vlastně komunikujeme a my jsme na ty sociální sítě dali tu obálku a napsali jsme nějakou anotaci. Jo, na té obálce je žena, která drží dvě děti a dívá se jakoby do dálky a anotace je vlastně kniha vypráví příběh desetiletého vztahu s narcisem, boj vlastně ke konci už o přežití, o rodinu a tak dál. A na Facebooku se snesla neuvěřitelná jak to říct, jako strašně moc komentářů od mužů a to, čemu se říká vlastně hejty a strašné. Mě to extrémně překvapilo, protože mě by třeba nikdy v životě nenapadlo, když vidím nějakou knížku, tak útočit na tu spisovatelku a opravdu...
1: Co jim vlastně vadilo v těch hejtech?
2: Vadilo jim, že vůbec píšu takové knihy, aha, které vlastně poštvávají
1: ženy proti
2: mužům, ano.
1: Vydáváte vlastně návod, jako
2: ano, ne, úplně vážně mi tam psali, jo, teď si to moje manželka přečte a ještě si bude myslet, že já jsem narcis. Jo, nebo nebo no teď si to všechny ženský přečtou a zase budou všude nějací narcisy. Normálně fakt takové, jsem toxická, zlá, žiju strašný život, vybíjím si svoje frustrace, to, že mě žádný chlap nechce, takže vlastně poštvávám proti, vůbec nic samozřejmě o mě nevědí. Jako,
1: jinak to... spokojeně vdaná.
2: Ano,
1: už
2: ano, děti, jo.
1: Dvě děti, všechno v pořádku.
2: Ano, já zrovna jsem úplně v pořádku. Relativně výjimečně, jak vidím, jo. Ale aniž by tu knihu kdokoliv četl, jo, chci jenom říct, že ta kniha ještě vůbec nebyla na světě.
1: A tak je dokázala to... spustit.
2: No, ale
1: takže
2: hlavně
1: ono
2: jako...
1: jich bude dost.
2: Jo, jo.
1: Ono jich bude dost.
2: No a přesně, a my jsme z toho byli napřed špatné. Tady právě s tou mojí kamarádkou, ta úplně říká, tu nemůžu číst, jo, prostě. Jo. A první, jako... prvního půl dne jsem říkala, tyjo, to je strašné. Hele, a pak jsem se z toho tak nějak, pak mi vlastně došlo, že to jsou, že potrefená husa, že jo?
1: To je pravda.
2: A pak tam i ty ženy teda začaly psát, hele, jako proč se tady ti chlapi tak strašně rozčilují, že někdo napsal takovouhle knížku, jako jo. No a pak vlastně jsme došli k tomu, že se rozčilují, protože se bojejí. Že by je mohl někdo najít v té knize a přesně jak říkáte, že vlastně je to takový návod, jak je odhalit, no.
1: No, za pár minut probereme, jak narcistu vlastně skutečně můžete poznat. A to bude bolestivé.

0: Dvořákové.
1: Eva Zupančič, dnešní host Dobrého dopoledne, autorka knihy Narcis, která strhla, řekla bych, velký zájem, velké pozdvižení, ale to je vlastně úkol, když se napíše knížka, aby se o ní mluvilo. Teď se dostáváme k další otázce. Kniha je o narcismu, ale jak vůbec narcistu skutečně poznat a co je tím začátkem toho vztahu? Protože ono to všechno začíná tou velkou láskyplností, možná až přehnanou.
2: Ano, ano. Tomu se říká teď odborně love bombing, protože oni vás doslova bombardují láskou. Takže vy na začátku máte pocit, že jste narazili na někoho, prostě muže svých snů, soulmate, jo? A protože on vás zahrnuje kytkami, on vás ve na večeře, neustále vám píše krásné zprávy, lichotky, jo? Už třetí den vám vyzná lásku, miluje vás, po měsíci si vás sebrat a mít s vámi dítě. Jo, to je třeba taky jeden ze znaků. Oni strašně rychle se vás snaží vlastně k sobě připoutat a vytvořit nějaký závazek. Takže oni, není neobvyklé, že třeba už za 3 měsíce, když teda mluvím o mužích tady, že je ta žena těhotná, jo, že prostě si vás takhle tím dítětem připoutá. A oni jsou strašně na začátku vztahu i charismatičtí. Jo, oni dokážou vás opravdu okouzlit, jsou vtipní, máte pocit, že nevím, že je všichni obdivují.
1: A že nikdo nepřekvapí hlavně.
2: Ano, ano.
1: Že oni mají odpověď úplně na všechno.
2: Ano, ano, ano. Jo, takže vy máte pocit, že jste narazila na ideálního muže, o kterém jste celý život snila. Toho muže z těch amerických filmů, jo, co běží s tou kytkou na letiště a tam, jo, přes to už zavřený gate vám vyznává lásku. Jo, ale velice rychle se objeví nějaké první varovné signály v okamžiku.
1: A ty si myslím, že budou zajímat hlavně naše posluchače. Co ano. jsou ty varovné signály, takové to prozření, ty začátky toho prozření.
2: Ano, on vlastně v okamžiku, když začne mít pocit, že jste se na něho citově navázala, teda že vás dostal, dá se říct, že si vás připoutal, tak začne odhalovat tu svoji pravou tvář, tomu si říká ty red flags dneska, takové ty vlastně znamení, které byste si měla všímat, ale které vy vlastně, a to je třeba v té knize velmi dobře popsáno, záměrně přehlížíte. Vy je prostě nechcete vidět. Jo. Je to to, že vás začne nenápadně, spíš tak s humorem, zhazovat. Jo, jako začne říkat před kamarády, jo, tady Anička zase opustila, ona je tak nešikovná, ona vždycky všechno opustí, jo, jako upustí, ne opustí teda, jo, nebo začne vás postupně izolovat od přátel, začne říkat, jako, že ti vaši přátelé nejsou vlastně dobří, jo, nebo jsou nějací divní a třeba i v té knize je popsané, že oni vlastně první 3 měsíce, ona nepoznala, oni byli jenom spolu, byli jenom sami a vlastně vůbec nechodili mezi lidi, takže on se vás opravdu snaží úplně izolovat a vlastně vás bombardovat tou láskou. A vy máte pocit, že je to vlastně dobře, jo, že on chce pořád být s vámi, jo, a pořád vás zahrnovat tou pozorností. Ani si neuvědomujete, že on vás vlastně záměrně izoluje, aby na vás měl větší vliv a aby na vás to okolí vliv nemělo. A co je další ten red flag? Třeba, to je taky v té knize a pak jsem to slyšela i od ostatních, že mají dost často velmi špatný vztah s jedním z rodičů a dokonce se, co mi třeba přišlo úplně neuvěřitelné, se jako poperou. Jo, to v té knize je právě, jak ona přijala na návštěvu k jeho tátovi a on se tam normálně, ten narcis, se svým otcem popral. A to mi právě vyprávěl i ten Vašek z podcastu, že on, když šel na první návštěvu ke své tchýni budoucí, tak ona se taky normálně s tou jeho manželkou narcistkou poprala, jo. To mi přijde úplně. A on říkal, jako, mně to přišlo vlastně úplně normální. Oni vás na to tak připraví. Oni pořád tak o té své matce nebo otci ošklivě mluví a jaká je šílená a špatná a tohle, že vám vlastně přijde nakonec úplně normální, že se spolu poperou. Jo. Plus to teda, že nesnáší kritiku. To je hodně důležité, ale to zase nemusí být, každý, kdo nesnáší kritiku, nemusí být narcis. A strašně důležité je, že on vlastně za všechno můžete vy, nebo za všechno může někdo jiný. On nikdy nemůže za nic a vlastně pořád překrucuje realitu tím způsobem, že vy vlastně nakonec opravdu máte pocit, že za to můžete. že on vlastně, že jste to zavinila vy.
1: Vy vlastně ani nepochybujete o tom, že ano, by to mohlo být jinak.
2: Přesně, přesně. On vás dokáže. Takže to jsou takové ty red flagy, kdy si napřed řeknete, oh, není to trošku divné, že se pobil se svým otcem. Ne, je to vlastně normální, protože otec je úplný kreten, že jo, tak proč by se nepobil. Jo, a není divný, že mě tady zmlátil, no vlastně není, protože já jsem ho strašně provokovala. Budej by mě nezmlátil,
1: já
2: že jo.
1: Já si za to můžu.
2: Ano, ano. A jak říká tady Narcis v té knize, každá ženská by měla občas být proplesknutá.
1: Až takhle?
2: Ano, ano. Každou ženskou je potřeba občas proplesknout, protože jsou hysterické a vůbec si neuvědomují, že vlastně ty muže pořád provokují.
1: Jo? No, já se úplně bojím toho, co nás čeká za pár minut. Zůstávejte s námi i nadále. Hostem dobrého dopoledne je spisovatelka Eva Zupančič.

0: Dvořákové.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne je spisovatelka Eva Zupančič, která napsala knihu Narcis. O té si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme. Otevřeli jsme téma narcismu, přiblížili jsme, proč narcisté často izolují partnera od rodiny a přátel, proč se často stane, že oběť začne pochybovat sama o sobě. Ale oni existují i typy narcistů, kteří se stylizují do rolí oběti.
2: Ano, a velmi často. Oni totiž strašně rádi vyvolávají v lidech soucit a snaží se vytvářet dojem, že vlastně jim všichni ubližují. Oni za nic nemůžou a všichni ostatní za to můžou. Mě třeba strašně překvapilo, já jsem to také nevěděla. Já spolupracuju s psychoterapeutkou Martou Říhovou, která se specializuje na narcismus a která se stará o teda mladé narcisty v Bohnicích, děti do 18 let. A ona mi třeba řekla, že velice často tihle narcisové chodí k psychoterapeutům, ale ne proto, že by se chtěli léčit, protože oni se nikdy nechtějí léčit, oni nikdy nechtějí přiznat, že jsou narcisové. Ale oni se vlastně snaží tvářit jako oběť a vlastně si to užívají, že vlastně manipulují s těmi terapeuty. A opravdu musíte být, ona říkala, je spousta i psychologů, kteří jim na to skočí. Jo, že oni přesvědčí psychology, že opravdu jsou oběť a musíte být zkušený psycholog, abyste dokázal třeba až po 2-3 sezeních odhalit, že oni vlastně vůbec nejsou oběť, že oni s vámi vlastně manipulují a že jsou vlastně ti narcisové. Jo, a oni si to strašně užívají, když takhle můžou jako předstírat tu, že jsou ta oběť.
1: A často třeba střídají i ty psychology.
2: Ano, ano.
1: Až dojdou k tomu, který jim vyhovuje.
2: Přesně,
1: který
2: ano.
1: Kterou, který jim,
2: ano, přesně, tak
1: který
2: to
1: jim napíše, co potřebuje, aby jsme byli přesnější.
2: Ano.
1: Ale já věřím tomu, že my jsme dneska v tom dopoledním rozhovoru otevřeli velkou

0: podcastu Za zavřenými dveřmi budeme diskutovat v kavárně ve Vile v Havlíčkově Brodě, kde Vašek a Alen mají podcast o narcismu a oni se právě snaží hodně upozorňovat na to, jak narcisté se chovají a opravdu oni sami si prošli narcistickým vztahem. Takže pokud máte nějaké otázky, pokud si chcete poslechnout, chcete sdílet svoje příběhy, určitě přijďte.
1: Uhum. No a kde si můžeme pořídit vaše knížky?
0: Ano, moje knížky se dají pořídit ve všech knihkupectvích, Luxor, Dobrovský, Kosmas, i v těch malých knihkupectvích, anebo si je můžete koupit přímo u nás na webu www.evazupancic.cz.
1: Taky vás to k tomu svám.
0: Ano, já už jsem zmatená. Ano, takže u nás na webu, kde můžete, když budete chtít napsat do poznámky, můžu vám tam dát i podpis, věnování.
1: Já moc děkuju za to, že jste dnes byla hostem našeho vysílání, že jste v našem dopoledním rozhovoru otevřela téma narcistické poruchy, protože těch lidí je opravdu velká spousta i ve vztazích. Tak možná někoho to dnešní dopolední povídání přivede k tomu, že ten svůj vztah začne řešit. Bylo by to možná fajn. Díky za to, že jste byla naším hostem.
0: A já děkuju za pozvání.
1: Spisovatelka Eva Zupančič, dnešní host, dobrého dopoledne.
2: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Od večera se na dva dny zavře Jihlavský tunel. Končí připomínkové řízení k návrhu mediálního zákona. Řeku Moravu znečistily ropné látky, dostaly se do ní zřejmě z kanalizace. Dnes bude zataženo, odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. V Jihlavě se dnes v 17 hodin zavírá silniční tunel na hlavním tahu na Znojmo a Havlíčkův Brod. Ředitelství silnic a dálnic tam bude dělat pravidelnou údržbu, která zabere skoro dva dny. Znovu průjezdný by měl být nejpozději do nedělních 16 hodin.
3: Technici při uzavírce zkontrolují veškerá zařízení a technologie a také nahrají nový software. Zároveň posílí kybernetickou bezpečnost tunelu, aby předešli případnému kybernetickému útoku, který by mohl způsobit dlouhodobější neplánovanou odstávku. Objízdné trasy budou vyznačené po okolních ulicích. František Jirků, Český rozhlas.
2: Dnes končí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měly být placené hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatků jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvo kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
4: My jsme byli také dotázáni ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
2: Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní zřejmě výplachem z kanalizace. Informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči pořád nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhynuly ryby ani ptáci. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Česko zastoupil šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 46. Austrálie, Kostarika a také Evropská unie. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetnou ve Freiburgu s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
5: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je, a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No. Počasí.
2: V Jihlavě a Moravských Budějovicích je teď 11 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 9. Nebe na Vysočině je zatažené a deštivé, odpoledne budou přehánky už jen lokálně, ale k večeru se opět rozprší. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 v pražském směru na 77. a 73. kilometru probíhají údržbové práce a jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřen. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 12. hodině a to znamená, že volat můžete i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina. Jako každý den, touto dobou i dnes začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání.
7: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
6: Já vám přeji dobrou chuť k obědu, příjemný a pohodový poslech a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace. Začínáme s kouzlem bílejch čar a Věrou Špinarovou. Tak ať se vám líbí.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první zavolala paní Iva, kterou vítám v našem vysílání a přeji dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iva z Brna. Já bych sem chtěla zahrát písničku od Marie Rotrový Déšť, to je taková aktuální teďka písnička. Moje mamka má dneska narozeniny, takže ji za všechny přeju všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a ať je pořád s námi.
1: Dobře, tak díky za váš telefonát, vaši mamku zdravíme, také přejeme všechno jen to nejlepší a písnička.
2: Já jsem neřekla, ale řekla jsem jméno.
1: No, vidíte, to jste asi neřekla.
2: A to jsem asi neřekla, takže paní Svatava Beranová ze Zachotína.
1: Výborně. Déšť přichází tak s Marií Rotrovou, ať se líbí. Naslyšenou.
2: Jo, díky, naschle.
1: 22 155 49 99. Splníme i vaše přání.

0: Dodače zdravím Jardu, který už absolvoval svoji oblíbenou kavárničku. No a teď si dáme nějakou hezkou písničku, že je to tak? Ahoj.
1: Ahoj, Jožko, dáme si krásnou písničku, kterou naspívala Hanka Zagorová s Petrem Votvalem a Sandou Hoškem. Jmenuje se Máj a Máj, protože máme ten Máj, tak si dáme tu Májovou, aby nám to tam sedělo. Já tu písničku pošlu, Jožko, pro čestní dárce krve, a to jak proti současný, tak i proti bývalý. A písnička je pro tebe do studia, a protože dneska jste tam vlastně ještě v tom plném složení, tak i pro ty spolupracovníky, který tam jsou s tebou.
0: Díky moc za všechny, ahoj.
2: Každý z

0: Páteční písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním. Paní Marie Střebíče na lince, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kolář, já zdravím vás i vaši redakci a já bych chtěla popřát, protože včera měla naše dcera narozeniny, tak bychom ji chtěli popřát a zahrát písničku. Je to duet od Karla Gotta a Lucie Bílé, je to Krása. A chci, Šári, chceme ti popřát všechno nejlepší k tvým narozeninám, ať štěstí z tvých očí stále září, ať se ti ve všem daří, ať ti na tvářích kvete stále radost a mladost, ať máš v srdci samou radost. To ti přeje dcera Šárka, syn David, Slávek, tvůj milovaný a mamka. A mějte se hezky a posílám všechnu tu písničku všem, kdo rádi potloukají.
0: Krásná gratulace. Děkujeme za všechny, také my se přidáváme k těm vašim nádherným slovům.
1: Já děkuji, pane Kolář, a vám taky si poslechněte písničku děkuji. A vše dobře, ať se vám taky daří
0: hezký
1: všechno,
0: den.
1: Jak vysíláte hezky pořady.
0: Děkujeme, mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Já teď děkuji. Naslyšenou.
0: 22 155 49 99 telefonní linka i pro vaše hudební přání. Už víte, jakou písničku a komu necháte hrát? Tak si zavolejte. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech.

0: Vlasy pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ale jsou pochopitelně i další možnosti, jak si objednat svůj oblíbený hit. Třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, potom váš text v maximální délce 150 znaků na číslo 900104. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. A nebo vyplňte náš formulář na adrese vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. A z něj teď cituji: prosím o zahrání nějaké méně hrané písničky od Petra Muka pro Elišku Žáčkovou z Humpolce k dnešním 26. narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a pohody. Babi a děda, bratr a celá rodina. No a taky my z Českého rozhlasu Vysočina Elišku Žáčkovou do Humpolce zdravíme, vše nejlepší přejeme a doufám, že písnička jí udělá radost. Petr Muk.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Krásný den přeji, přál bych se zahrát písničku Budu při tobě stát od Terezy Maškové pro mého přítele, kterému není dobře, aby mu dodala sílu a byl brzy zdravý. Posílá s láskou tvá Natálka. Tak Tereza Mašková už přichází s písničkou a já věřím, že bude mít účinky přímo léčebné.
2: Občas umí být naše duše nestálí, občas hrajeme si každý vlastní hrou.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Abraxas Obyčejný svět pro syna Toba Gula z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, že byl dnes přijatý na střední školu, kam si to přál. Vyšlo to, hurá, ať se mu tam líbí, tomu přeje mamka, taťka Ruda a brácha Ráďa. Tak já gratuluji, no a tady už je písnička, která určitě udělá radost. Kapela Abraxas Obyčejný svět. A jakou zahrajeme vám? 22 155 49 99.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Pojďme se podívat, kdo se dovolal a jakou písničku a pro koho budeme hrát. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je Luděch z Bystřice. A chtěl bych nechat zahrát přítelkyni, která oslaví zítra narozeniny, a všem dobrým lidem ještě k tomu. A vám do rádia.
1: Děkujeme. Možná byste mohl říct aspoň jméno přítelkyni, abychom věděli, komu budeme gratulovat.
2: Zdeníčka.
1: Výborně, tak paní Zdeníčku zdravíme, posíláme písničku, kterou jste vybral. Petr Dvorský, Karel Černoch, Láska prý. Nemáte vůbec zač, tak ať se líbí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, díky, ahoj.

den, prosím o zahrání písničky od kapely Kabát, Starý bar, Pavlovi Fousovi z Renátce na Pelhřimovsku k jeho dnešním 55. narozeninám. Vše nej přejí a písničku posílají Petr a Bob. Díky moc za zahrání. Nemáte zač? Gratulujeme a hrajeme. No.

0: Kapela Kabát dohrála a já jsem si mezi tím při písnice trošku popovídal s paní Hankou, která je na telefonu a kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Děkuju, dobrý den. Já jsem vás prosila o zahrání písničky Širý proud, kterou zpívá Maršálková s Nedvědem, protože já jsem tak trošku zatížená na, za prvé na lidovky a za druhý teda na country. Takže to posílám i všem posluchačům, protože předpokládám, že se jim to taky bude líbit. No a vám jsem, a řeknu to veřejně, vám jsem děkovala za ten vstup a rozhovor minulý týden s ředitelem Lidického muzea a dneska mě upoutal celkem váš rozhovor s Petrem Jungmannem o těch výročích, protože jste mluvili o tom, že už je to přes 500 těch pořadů, kterou pořád dělá stejný člověk v 7 týdnů.
0: Je to od roku 2012 a už 5000 pořadů jsme tady s Petrem Jungmannem vysílali a doufám, že ještě budeme. A dneska ráno jsem mu zavolal a bavili jsme se o tom, no.
1: No jsem rád. Protože to dělá 7 dní v týdnu, nejenom třeba pondělí až pátek. A dělá to pořád sám bez nějaké náhrady, takže to bylo jako zajímavé povídání, tak za to jsem vás děkovala. A ta písnička patří teda posluchačům, ale také vám.
0: Děkuju moc krát.
1: A mějte se hezky, ať vám zítra vyjde dobře ta volná, ta pracovní otevřená sobota bez tady v Jihlavském studiu.
0: Ano, vy jste říkal, že bohužel nemůžete dorazit, protože máte sraz maturantů a možná i můžete...
1: Humpolci.
0: A můžete říct, po kolika letech máte sraz. To je velmi zajímavá číslovka.
1: Když si to někdo spočítá, tak je to 71 roků po maturitě. Ne po základce, ale po maturitě. Takže maturovalo nás Humpolci 27, žije nás ještě 10, ale 3 nepřijedou ze zdravotních důvodů, takže nás bude jenom 7.
0: Rozumím.
1: Ale i tak si myslím, že v tomhletom věku je ještě dost, co nás takhle přežilo.
0: Je to úplně super, já vám gratuluju, hezky si to užijte a písničku moc rád posílám a těším se, že mi příště zavoláte zážitky z toho srazu. Mějte se pěkně, hezký
1: dobře,
0: den,
1: naslyšenou. Dobře, určitě zavolám.
0: Budu se těšit, naslyšenou.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
1: A tu další bude vybírat paní Blanka. Dobrý den.
2: Já vás zdravím, Jožo, dobrý den. Já bych prosila zahrát dneska písničku od Franka Sinatry My Way a chtěla bych to zahrát manželovi, on se včera vrátil z nemocnice, tak aby měl dobrou náladu, aby si poslech takovou hezkou písničku, která se mu líbí.
1: Výborně, tak já ho zdravím a doufám, že bude už zdravý, hlavně to zdraví,
2: já
1: jak slouží.
2: Já doufám taky, ať že to bude k lepšímu.
1: Ať si užíváte hezky společně a ať písnička potěší vás i jeho. Mějte se hezky, pěkný pátek.
2: Děkuju,
1: a naslyšenou.
2: Děkuju. Jste moc laskat, nashledanou.
1: Nemáte vůbec zač.

Hezký pátek. Včera jsem sledovala druhé semifinále Eurovize a vím, že do sobotního finále postoupil náš Daniel Žižka se skladbou Crossroads, tak třeba jí si můžeme dát. A zítra se těším na den otevřených dveří Českého rozhlasu. Letos jedu do Jihlavy Žofijím a Sofijím k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Silvie z Prahy. Tak já se, paní Silvie, zítra těším na naše setkání. Den otevřených dveří je od 10 do 16 a od 11 do 13 písničky na přání XXL s jarnou Hypochondrem a Petrem.

Tak zítra můžete držet palce, budeme všichni držet palce. Daniel Žižka s touhle písničkou soutěží ve finále Eurovize zítra večer ve Vídni. A zítra mezi 11. a 13. speciální písničky na přání s Jardou Hypochondrem, Petrem Kolářem, to už jsem říkal. A poslední písnička na přání, chtěl bych zahrát písničku od Verony Hey Boy. Písnička bude pro všechny posluchače. Těším se na den otevřených dveří v Českém rozhlase. S pozdravem Jan. Tak já panu Janovi děkuji, písničku posílám a zítra se na vás taky budu těšit. Koneckonců už dnes v Dechovkách pro Vysočinu. Pozor.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vydatné deště na začátku týdne hladiny přehrad na Vysočině výrazně nezvedly. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Na Kubě došla nafta a topný olej. Od ledna dodávky blokují Spojené státy. Dnes bude zataženo, odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky a u poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Přívalové deště z počátku týdne vodní nádrže na Vysočině výrazněji nedoplnily. Podle Povodí Moravy stoupla hladina přehrady Vír na Žďársku jen asi o 15 cm a do plného stavu jí stále chybí více než 5 metrů vody. Podprůměrný stav zůstává také na přehradě Hubenov na Jihlavsku.
3: Vydatné srážky sice na krátkou dobu zvedly hladiny řek a potoků, po skončení dešťů ale začala voda rychle klesat. Podle Povodí Moravy jsou teď průtoky na většině toků na Vysočině na 30 až 60% obvyklého květnového stavu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole více než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se mohou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy podalo letos více než 156 tisíc deváťáků. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince. Sport. Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o čtvrtý triumf na elitním turnaji takzvané tisícovce za sebou. V Římě se utká se španělsko-americkým párem Bukšaová, Melicharová, Martinézová.
1: Počasí.
2: V Libici nad Doubravou a Třebíči je 12 stupňů, v Hubenově 11. Nebe na Vysočině je zatažené a deštivé, odpoledne budou přehánky už jen lokálně, ale k večeru se opět rozprší. Teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dejte pozor, v Třebíči v Ruské ulici je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Každý pátek vám po 13. hodině dělá společnost pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou, který uvádí Patrik Rozehnal. A nejinak tomu bude i dnes. Už za pár okamžiků tito dva budou hovořit o dnešním tématu. A to je Roste mi moc chlupů. Jožek Kolář přeje příjemný a pohodový poslech. No a těším se na vás dnes po 18. hodině v rámci Dechovek pro Vysočinu.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
6: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
5: Téma něčeho moc bude.
6: Čeho? Ano. Toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
5: A my muži?
6: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
5: Ano.
6: Patriku, jsou to chlupy.
5: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
6: Nebo než se mu líbí.
5: Tak to je dnešní téma ano. Tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
6: No, jsem s ním.
5: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst
5: chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tedy, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená, ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak.
0: Ano,
2: totiž. To je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdanovou, už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde. Čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky veselazdravi.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili. Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdanová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu, pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a obličej.
1: Máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky.
1: Jo.
2: Není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučil, buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak, zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišného ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších i vevnitř, nejen na bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdemane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to,
1: by
0: jako
1: to tam zastřihnout.
0: Je to jako když bychom špunty do uší a strčíme holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje, a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Ještě problém, manžel bere varfarin. Takže
1: jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas.
4: Ne.
1: Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Orbánska a já mám, paní doktorko, velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy, a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřeli a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. Téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál, 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od, já nevím, já stají od Tokia. Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. No. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no.
1: To se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: A muži. Máme další dotaz telefonní nad čísle 731 800 900.
3: Povídejte. Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, co to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano,
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjádřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení,
1: jo?
0: Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Tak já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady, a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuji, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj hledá na 10 let dopravce pro osobní vlaky. Policisté našli lebku svaté Zdislavy, kterou v úterý ukradl muž z baziliky na Jablonecku. Ukrajina zaútočila na rafinérii v Rusku. Další nepřátelské údery hlásí také Ukrajinci. Dnešní večer nás čeká zatažený, od jihu začne postupně pršet, teploty do 5 stupňů. Aktuální souhrn zpráv vám přináší Adéla Zachová. Hejtmanství hledá nové dopravce pro osobní vlaky v kraji. Předpokládaná hodnota celé zakázky přesahuje 20 miliard korun. Dosavadní desetiletá smlouva s Českými dráhami platí do roku 2029. Kraj hledá zvlášť dopravce pro motorové vlaky a zvlášť pro elektrické, řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
2: Předpokládáme, že na motorovou trakci to bude od roku 2029, a na elektrickou trakci od roku 2031. Mělo by to být na 15 let, u té motorové trakce je to 10 let plus 5 let obce.
0: Policisté našli ukradenou lebku svaté Zdislavy. Informaci CNN Prima News potvrdila Českému rozhlasu státní zástupkyně Veronika Klapková. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera, už ho začali trestně stíhat. Lebku prý chtěl pohřbít v řece, podle policie ji zalil do betonu. Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v městě Ryazaň v Rusku. Potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor místní oblasti Pavel Molkov tvrdí, že útok cílil i na dva více podlažní obytné domy a hlásí 3 mrtvé. Ukrajinské hlavní město Kyjev se mezitím vzpamatovává ze včerejšího masivního ruského úderu, který nepřežilo 24 lidí.
3: Ukrajinští záchranáři už skončili se záchrannými a pátracími akcemi v troskách části 9-patrové budovy, která se včera po ruském úderu zřítila. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Dalším útokům čelila Ukrajina i dnes. Tamní železniční společnost Ukrzaliznicia uvedla, že bezpilotní letoun zaútočil na příměstský vlak v Záporožské oblasti. Údery hlásí i Oděská oblast. Moskva a Kyjev si taky dnes vzájemně vyměnili 205 válečných zajatců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je to první fáze předání tisícovky zajatců z každé strany. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas. Sport.
0: Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před 2 měsíci a naposledy po výtržnostech fanoušků v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl.
1: Počasí.
0: Nový Rychnov a Vatín hlásí 10 stupňů, Dukovany 12. Večer očekávejme zatažený, od jihu se postupně rozšíří na většinu území déšť nebo občasný déšť. Povane slabý proměnlivý vítr a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra bude opět zataženo a deštivo, výjimečně se může objevit i bouřka. Vítr povane mírný severní a na teploměru naměříme 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku na silnici 389 v obci Strážek stojí porouchané osobní auto. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jeden přizpůsobuje hokejovou kariéru rodině, další pro změnu doslova zírá na jednu z hvězd světového hokeje, když ji vidí u obyčejného obalování hokejky. Mladí i zkušenost nabízí národní týmy na letošním mistrovství světa. No a my se za reprezentanty vydáme do švýcarského Friburgu už za několik málo minut.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
5: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa první zápas turnaje. Večer nastoupí proti Dánsku. Český tým je oproti minulým létům dost obměněný, i když stálice zůstávají. Například útočník Roman Červenka bude hrát na svém 13. světovém šampionátu. Mezi obránci má nejvíce startů Michal Kempný.
1: Já se na to těším. Pro mě nároďák vždycky byl, bude, nebo vždycky byl, je, nevím, co bude, těžko říct, ale vždycky jsem se hrozně moc těšil na tu šatnu, na tu atmosféru v té šatně, na kluky.
2: Michalovi Kempnému je 35 let, má Stanley Cup, titul mistra světa a také děti. I proto musí přemýšlet už trochu jinak. Kvůli rodině se vrací ze Švédska do Tip Sport Extraligy. Po letošních olympijských hrách, konci klubové sezony a stěhování ze severu Evropy je tu další milník.
1: Nebudu lhát, je to náročný, že ono to přenastavit vlastně tu hlavu vždycky na to, co prostě je před tebou. Teďka tady máme před sebou mistrovství světa a příprava byla dlouhá a konečně ten start je tady už je na obzoru a všichni se na to těšíme.
2: Říká obránce Michal Kempný, který už má kromě hokeje jiné starosti než nastupující mládí z úspěšných medailových let české dvacítky. Roli Benjamínka má letos třeba útočník Matyáš Melovský.
3: Jo, tak hrozně se těším, vlastně popravdě jsem ani nečekal, že takhle daleko se dostanu, takže určitě je to asi krok dopředu pro mě a těším se na to hrozně moc, asi budu trošku nervózní první zápasy, ale to k tomu patří a těším se na to. Musím teda říct, že jaká je atmosféra v kabině, úplně nevím, protože já Jarda Chmelař, jsme nejmladší útočníci a jsme s golmanama v jiné šatně.
2: Místo jedné velké šatny mají Češi ve Friburgu dvě malé, ale s tím Melovský rád dokáže žít. Stejně jako s novou zkušeností při cestě na rozhovory, kde se nejde vyhnout kanadské šatně a jednomu hráči s šedinami ve vlasech.
3: Teď jsem třeba viděl, že ho Sidney O'Crosby a tam motal hokejku, tak už jenom to je takový jako hustý, když se nad tím zamyslím. To je vlastně, že jo, hráč, který jsem se koukal, jsem byl malej a nečekal jsem, že někdy budu mít to štěstí a budu na stejném turnaji, jenom si proti němu zahraju. To je to hustý a těším se moc.
2: Kanaďana Crosbyho bude moci Matyáš Melovský potkat až v posledním zápase v základní skupině. K tomu vede dlouhá cesta, třeba i přes dnešní úvodní utkání proti Dánsku, které začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Máme krátce po čtvrt na tři a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na pražském výstavišti druhým dnem pokračuje největší český knižní veletrh Svět knihy. Na stánku Českého rozhlasu se chystá i podcastový program, my jsme se tam byli podívat a za chvilku vás tam pozveme a doporučíme vám, abyste se tam případně šli podívat taky.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Vzhledem k tomu, že nám nejspíš víkend proprší, tak se můžete vypravit někam, kde bude sucho a hlavně příjemně. Největší český knižní veletrh Svět knihy už první den přivítal pozornost tisíců lidí. Kromě literatury se na zahajovacích ceremoniálech mluvilo o kulturní politice a svobodě slova. A i dnes jsou pro návštěvníky 31. ročníku festivalu v pražských Holešovicích připravené stovky programů.
1: Spontánní a dlouhý potlesk doprovodil na zahájení Světa knihy jednoho z hlavních hostů letošního literárního festivalu, alžírsko-francouzského spisovatele Boualema Sansala, kterého organizátoři ocenili za boj o svobodu slova. Právě ta je vedle evropských hodnot jedním z důležitých pilířů 31. ročníku veletrhu. A proč Evropa jako hlavní téma? Česko totiž bude v říjnu čestným hostem na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
2: Ukazuje se, že je to opravdu mimořádná příležitost pro českou kulturu a literaturu se zviditelnit v zahraničí a je to zároveň splněný sen, řekl bych, celé generace spisovatelů.
1: Říká Martin Vopěnka s modro-červenou šálou na krku. S nápisem Čti za nároďák. Právě to je kampaň na podporu čtenářství, hlavně nejmladších generací. A přesně tuhle šálu má na krku i Lucie, která z festivalu odchází ověšená taškami s novými čtenářskými úlovky.
3: Miluju knihy, když se tomu věnuju na Bookstagramu a chodím každý rok, ale letos mi to vyšlo na všechny 4 dny.
1: I letošní ročník cílí na mladé čtenáře, jak vysvětluje ředitel Světa knihy Radovan Auer, rozhodli se zónu s komiksy a literaturou pro mládež posunout ještě dál.
4: My jsme loni udělali sál věnovaný komiksu a letos se rozrostl o menšího bratříčka Ostrov komiksu a ilustrace, protože obecně ten zájem o komiks roste, stejně jako zájem mladých o literaturu a o čtení. Tak jsme v podstatě rozdělili ten, řekněme, mainstreamový komiks od toho umělečtějšího a ten právě najdete v tom novém prostoru Ostrov ilustrace a komiksu.
1: Ani Světu knihy se nevyhýbají debaty o politice a o financování kultury. Veletrh za důležitý během svého krátkého vystoupení označil i ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Radovan Auer vyjednávání o lepších podmínkách pro kulturu považuje za nezbytné.
4: Myslím si, že nic jiného, než se trvalá snaha o tlak, ale hlavně o dialog, nám nepomůže v dnešní době to nějak změnit.
1: A slova Radovana Auera potvrzuje i Martin Vopěnka.
2: Samozřejmě jsme ty poklesy v těch grantových, zejména pro živé umění, neviděli rádi. Z druhé strany já musím říct, že já granty nepovažuji za nárokové. Máme být vděční za všechno, co od společnosti dostaneme a je na nás, abychom prokazovali, že ty granty do kultury mají smysl a že jsou celospolečensky přínosné. Což si myslím, že právě ty naše rešerže třeba o prospěšnosti čtenářství ukazují, že pro stát podporovat literaturu a čtenářskou kulturu je vysloveně výhodná investice.
1: Nadšené tisícovky davů plněly pražské výstaviště od rána do večera. Lidi si přišli poslechnout třeba italského spisovatele Daria Ferrariho i první z řady vystoupení Boualema Sansala. Na další dny jsou nachystány stovky programů. Třeba na stánku Českého rozhlasu se bude živě natáčet Vinohradská 12 nebo rozhovor s Timothym Snyderem, americkým historikem, jehož jméno je z letošních hostů skloňováno nejčastěji. Z pražského výstaviště Kateřina Svátková, Český rozhlas. We'll be right back.

0: Ladíte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po půl třetí.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Mlýny stály kolem řeky Jihlavy už ve středověku a sloužily i k obsluze důlních zařízení při těžbě stříbra. Dnes už nám bývalé mlýny připomínají snad jen místní názvy, jako například Český mlýn nebo Mlýnská ulice. A je to v podstatě jen pár desítek let, co zmizel velký areál mlýna jezuitského. Ten stál přes řeku naproti dnešnímu Alzheimer centru.
2: Po cestě od Českého mlýna jdu s průvodcem Markem Skřivánkem a Ctiborem Čepičkou k jezuitskému mlýnu a já se musím zeptat vás, pane Skřivánku, jak je to tady s těmi mlýny na řece Jihlavě?
3: Těch mlýnů tady bývalo velké množství, ale dnes už neexistuje téměř nic. V místě, kde stojíme, tak kdysi stával velký areál jezuitského mlýna.
2: A proč je tady s námi Ctibor Čepička? Vaše rodina ještě v tom jezuitském mlýně bydlela?
4: Bydlel jsem tady dokonce i já do svých 3 let, takže bydlel tady rodiče mojí mamky. Otec se sem přiženil, myslím, že nějak 64. 65. rok a jsem se narodil se 67 a pak jsme dostali už byt tady na Královském Vršku, jak jsme se odstěhovali a prarodiče tady bydleli ještě, myslím, než jsem třeba babička do 76. roku.
2: To už nefungovalo jako mlýn, když v těch 60. letech tady lidé dostávali byty.
3: Jako mlýn to nefungovalo už po druhé světové válce. My víme, že od 19. století ten mlýn vlastnila rodina Hellerová, dokonce tady byla i turbína a ten mlýn se tenkrát využíval pro výrobu elektřiny, kterou zásoboval celý ten Hellerův dvůr a statek.
2: Byl to jezuitský mlýn, takže dokdy to patřilo v církvi?
3: Až do zrušení jezuitského řádu 1773.
2: Vím, že vy máte v rodině ještě fotografie z toho místa, když se tam bydlelo.
4: Spíš se fotili nějaký postavy a za nima je ten mlýn vidět. My jsme se fotili tady od toho přítoku ke mlýnu, kde jsme kdysi brusili, si ještě pamatuju.
2: Ukazujete na trávník?
4: Jo, jo, jo.
2: Takže náhon si ještě pamatujete?
4: Pamatuju si i celý vlastně tady ten oplocený dvůr. My jsme vlastně bydleli hnedka tady z kraje za vraty po pravé straně a vzadu vlastně zatím byla zahrádka. Za tou zahrádkou bylo ještě takový sezení, obložený dřevem na topení a tam byla vidět za řekou potom silnice, kde mi rodiče říkali, že jak jsem tady byl odmala, takže moje první slovo v životě bylo auto, protože jsem neviděl furt jezdit auta za řekou.
2: Tak teď auta slyšíme, ale díváme se na budovu Jihlavského Alzheimer centra. Ta zříceněna nahoře, to byla sýpka, pane Skřivánku?
3: Ano, to byla sýpka, která patřila k tomu mlýnu. Tady pod sýpkou byla studánka a měl tady být vchod do staré štoly, ve které se údajně v 16. století nalezly plány k dolování.
2: A tady ten otvor, to bývala ta studánka, to je to místo?
3: Z největší pravděpodobností ano. Tady, kde ještě rostou stromy, tam je pozůstatek po takové strouze a to byl právě ten mlýnský náhon.
2: Pojďme se tam podívat, můžeme?
3: Na konci tady ještě uvidíme i zříceninu menší zdi. Tady bylo to čelo té budovy číslo 2.
4: Kde my jsme tenkrát bydleli. Kousek zdi nám tady zůstal.
3: Od roku 1947 tady žily rodiny, které byly třeba vystěhovávány z gruntů a podobně. Marešovi, Dolejší a další.
2: A ten náhon?
3: Takový rigol, který je dneska zarostlý.
2: Vidím to tam. Jo. Teď kráčíme nahoru ke zřícenině staré sýpky, která patřila ke mlýnu. Ta cesta tady byla historicky?
3: Určitě ano.
2: Došli jsme k plotu továrního areálu a díváme se přímo do útrob těch rozvalin, nějaká okénka.
3: Sýpka tady stojí dodnes jako zřícenina a bývala zříceninou už v minulém století.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Více se o jezuitském mlýnu dozvíte i při komentované procházce s Markem Skřivánkem z městské organizace Brana Jihlavy. A to už příští pátek 22. května, kdy snad už taky bude lepší počasí, tak z vás zve Český rozhlas Vysočina.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně. A

0: Máme 3:15 a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Poslední dny jsou chladné a také deštivé a jak to bude vypadat o víkendu, to teď probereme s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Začneme aktuálním přehledem počasí. Na Vysočině asi teď moc teplo není a prší nám ještě k tomu někde?
2: Prší, jsou to takové přehánky, celkem pomalu postupující od jihozápadu západu. Teď se vyskytují hlavně, řekněme, ve východních 2/3 Vysočiny. Na obloze také už přibylo oblačnosti, ona byla trošičku protrhaná až do oblačna, ještě před nedávnou dobou, tak teď postupně od jihu spíš už se většinou zatahuje, anebo je na nejvýš ta obloha skoro zatažená, to oblačno už v podstatě vymizelo. Teploty, ty jsou nejčastěji mezi 12 až 15 stupni Celsia, v těch vyšších polohách kolem 10-11 nebo nejvyšších polohách Vysočiny a vítr fouká slabý, ty směry už jsou takové, možná by se ještě dali najít západní směry, ale vítr slabý.
0: Pojďme se podívat na noční počasí, dá se říct, že nám ta noc na zítřek proprší?
2: V podstatě by asi měla, ty srážky budou přibývat postupně od jihu během noci, měly by se rozšiřovat na většinu území, půjde buď o déšť, anebo občasný déšť, to znamená nějaký takový ten s přestávkami, nebo občas můžou ty srážky slábnout, ustávat. Ty srážky obecně by mohly být méně četné na západě kraje. Teploty budou klesat v noci mezi 8 až 5 stupňů, vítr slabý proměnlivý, kránu se bude měnit na mírný a směry bude mít severní.
0: Dostáváme se k sobotě. Co se změní, pokud jde o ty srážky z noci? Budou ustávat nebo se ještě víc rozprší?
2: Zítřek by se i nadále mohl projevovat takovým relativně deštivějším počasím. Ty noční srážky ještě budou pokračovat potom během zítřejšího rána, dopoledne a vlastně i v odpoledních hodinách by se asi na větší části Vysočiny nebo možná nakonec na téměř celém území se nějaký typ srážek objeví, buď to občasný déšť, přehánky, nebo by to mohl být někde sem tam i déšť trvalejší. Odpoledne zítra spíše takové přehánkové počasí, ty přehánky zase mohou být takové výraznější, intenzivnější a celkem asi budou i rychle postupovat. Potom až někdy později večera v noci na neděli by se ty srážky pozvolna od západu mohly vytrácet, částečně už tam může začít i ubývat oblačnost. No a zítřejší maximální teploty 9 až 12 stupňů, takže zítřek oproti dnešku bude chladnější, vítr mírný severních směrů.
0: No a co přinese potom neděle?
2: Neděle nakonec vypadá, že už by měla být beze srážek, oblačná, možná dokonce i polojasná, jenom zpočátku ještě asi ve východní části kraje je nějaká šance, že bude více oblačnosti, tedy zataženo, k večeru se pak ta oblačnost v neděli bude postupně rozpouštět a teploty je ráno už zase nízké, díky tomu, že bude méně oblačnosti, 6 až 2 stupně, přízemní mrazíky, přes den 12 až 16 stupňů.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Napadlo vás někdy, kde se vůbec vzali sněhuláci? Odpověď budeme už za chvíli hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem na Českém rozhlase Vysočina.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: K mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek. Zabývat se bude jen některými. Modernizace železnice z Kostelce do Slavonic má začít příští rok. U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. Dnešní večer nás čeká zatažený, od jihu začne postupně pršet, teploty do 5 stupňů. Aktuální souhrn zpráv vám přináší Adéla Zachová. Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo o dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo Antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými.
7: A jestliže se těchto těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
5: Výrazně pozměnit ale Klempíř zákon nechce. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Až na 6 miliard korun by podle aktuálních propočtů měla vyjít modernizace železniční trati mezi Kostelcem a Slavonicemi. Začít má příští rok. Správa železnic chce ale ještě najít v zakázce úspory. Podle novináře Jana Sury ze serveru z dopravy.cz může modernizace této trati zrychlit cestování. Dnes to řekl ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
8: Jednak během té elektrizace dojde k odstranění propadu rychlosti. Nemyslově nemělo by už docházet k takovým situacím, že se někde jede rychlostí 30 km za hodinu a podobně. A pak samozřejmě platí u elektrických vlaků, že ty jejich jízdní vlastnosti jsou podstatně lepší než u dieselových vlaků, zejména v oblasti zrychlení.
5: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů, loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před dvěma dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance.
6: Mistrovství světa v hokeji 2026.
5: České hokejisty čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Svěřenci Radima Rulíka se utkají se severským soupeřem od 20 hodin a 20 minut. S reprezentací je na šampionátu ve Švýcarsku trojice extraligových brankářů. Na soupisce jsou aktuálně Josef Kořenář ze Sparty a kladenský Dominik Pavlát. Libereckého Petra Kváču zatím trenéři nezapsali i kvůli tomu, že mají zájem o Lukáše Dostála, kterému skončila v dresu Anaheimu sezóna v NHL. Potvrdil to manažer národního týmu Jiří Šlégr.
9: Jsme v komunikaci, samozřejmě teď je to jako vždycky o tom, že bude mít nějakou lékařskou prohlídku a uvidíme, jestli projde a podle toho to budeme řešit dál.
1: Počasí.
5: V Jihlavě a Černovicích je teď 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 8. Večer očekávajme zatažený, od jihu se postupně rozšíří na většinu území déšť nebo občasný déšť. Povane slabý proměnlivý vítr a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra bude opět zataženo a deštivo, výjimečně se může objevit i bouřka, vítr povane mírný severní a na teploměru naměříme 9 až 12 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 na 106. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. Levý jízdní pruh je neprůjezdný a počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Před víkendem, který nám nejspíš asi proprší, tak si zkuste naplánovat nějaký program někde v suchu. Třeba přijít sem k nám do Českého rozhlasu Vysočina, protože už zítra máme den otevřených dveří. Půjčuje si po kamarádech místo ve filharmonii, hraje na pohřbech a přivydělává si zlacením náhrobků. Starému mládenci a taky samotáři se nečekaně změní život, když se musí postarat o malého ruského chlapce jménem Kolia. Od premiéry Oscarového snímku Zdeňka a Jana Svěrákových dnes uplynulo 30 let. A my se do této doby vrátíme v našem vysílání už za několik minut a film si připomeneme.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Máme pátek, nabídneme nějaký nový cvik?
2: Takový oblíbený cvik na zpevnění středu těla je na všech čtyřech. Klečíme, kolena máme pod kyčlemi, ruce pod ramenama. Důležité u tohoto cviku je provedení. Snažíme se mít rovná záda a během toho cvičení se snažit ta rovná záda celou dobu udržet. Kdybychom měli na zádech částečně vyfouknutý míč, měl by nám na těch zádech celou dobu vydržet, nespadnout. A potom zvedáme a narovnáváme zároveň pravou ruku dopředu a levou nohu dozadu a pak naopak. Levou ruku dopředu, pravou nohu dozadu. Aby nám nespadnul ten míč, opravdu musíme zpevnit trup a soustředit se, abychom se neprohnuli nebo se nevychýlili do stran. Můžeme opakovat třeba 10krát nebo tolikrát, kolikrát nám to vyhovuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Český, staromilský, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Svěráka Kolia, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh stárnoucího violončelisty a mladého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Pro Český rozhlas na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a představitel hlavní role Františka Louky Zdeněk Svěrák.
1: Kolio! Ty neboj sa, hlavne nikam neubiegaj a normálne zostaň v metro, my si ťa najdeme. Zdravstvuj!
2: Ja som rozepsal komedii o človeku, ktorý bol vyhozen z harmonie a hral na pohřbech. Protože som bol jednou na opravdovém pohřbu a tam spívala zpěvačka nahoře na kůru. A najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal, aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Dědušky i babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Půlka května, vy posloucháte Dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a svátek mají dnes Žofie, tak jim přejeme všechno nejlepší. A i k tomuto jménu se řadí spousta pranostik a z nich plyne, že prožíváme deštivé dny. Takže se zdá, že letos se počasí i s ledovými muži skutečně trefilo do černého. Mluvit o tom bude i Miroslav Marek v dnešním Bejvávalu.
1: Bejvávalo.
2: Dnes je svaté Žofie a k tomuto dni se vztahuje průpovídka, jež praví: svatá Žofie z vody vaří. Naši předkové nám těmi pár slovy z hlouby minulosti vzkazují, že za svých životů pozbírali tu zkušenost, že 15. květen bývá v hodně případech deštivý. Však v pranostikářích jest psáno: svatá Žofie vody rozlije, nebo také svatá Žofie vodí deště. A do třetice, Žofie svatá bývá uplakaná. V tomto případě by šlo polemizovat, jestli je vůbec řeč o deštích nebo o žofijným krutém osudu. Mnohem víc než naše pradědy, takzvaní ledoví muži, Pankrát, Servác, Bonifác a jejich tak řečená kuchařka Žofie, mnohdy trápili chladem, dešti i mrazem, byli trýzněni oni samotní. Když to zestručním, pro křesťanskou víru Pankráce mučili a zabili. Servác umřel na zimnici. Boniface hodili do vařící smůly, no a svatá Žofie zemřela mučednickou smrtí v Římě při poslední vlně pronásledování za císaře Diokleciána roku 305. Legendy dodávají, že spolu s ní zemřely i její dcery, které se jmenovaly Fides, Spes a Caritas, tedy víra, naděje a láska. A dodejme, že jméno Žofie pochází z řeckého Sofia, což znamená moudrost. No a příště v pondělí o tom, jak čas v roce 1923 plynul jinak, než je tomu dnes.
1: Bejvávalo.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina v 15 hodin 40 minut a zpívá nám Petr Rezek. Víkend sice bude deštivý, ale to vůbec nevadí pro některé zajímavé atrakce, které nás na Vysočině čekají. Například mezi ně rozhodně patří den otevřených dveří letiště v náměšti nad Oslavou. Vojenská základna nebývá zase tak často otevřená, tak pokud vás se vojenská technika a letectví zajímají, určitě byste tam měli vyrazit, protože uvidíte jednak ukázky vrtulníků a taky letecké techniky, dynamickou prezentaci armády České republiky, ukázky techniky a výzbroje, no a navíc je tam připravené taky zázemí a atrakce pro děti, kdybyste je chtěli vzít s sebou. Navíc odtud budeme taky živě vysílat my, tedy Český rozhlas Vysočina. Náš stánek bude ve vysílání mezi 14. až 16. hodinou a za mikrofon usedne kolegyně Hela Dvořáková, která si pozve i hosty, jak armádní, tak i hosty, kteří mají blízko k letectví, a dozvíte se tak nejen o vrtulnících, ale něco taky o letadlech i o samotném provozu letiště. No a kdybyste náhodou zmokli a cestou zpátky to neměli daleko do Jihlavy, tak určitě se zastavte i tady u nás na Masarykově náměstí 42 v Jihlavě, protože den otevřených dveří bude i ve studiu Českého rozhlasu Vysočina od 10 do 16 hodin.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: Blondýnka se odbarví natmavo a chce vyzkoušet, jestli zmoudřela. Jede na hory, kde potká Paču, jak pase ovce a ptá se ho. Helejte, když uhodnu, kolik máte ovcí, můžu si jednou vybrat. Bača souhlasí. Blondýnka spočítá ovce a říká, máte jich 17. Bača souhlasně přikývne, blondýka si vybere a odchází. Najednou za ní Bača volá, hlejte, když uhodnu, jo, jakou jste předtím měla barvu vlasu, vrátíte mi toho vlčáka.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina krátce před 16. hodinou.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Dnešní recept zvládne opravdu úplně každý. Upečeme si totiž klasickou drobenkovou buchtu, měřit budeme na hrnky a ozdobit si můžete naprosto čímkoliv. Doporučujeme ale kouknout se do mrazáku, jestli vám tam nepřekáží loňské zásoby ovoce.
2: Do naší redakce Českého rozhlasu Vysočina občas někdo z kolegů donese nějakou dobrotu a já pak samozřejmě lákám recept. Naposledy to byla Irena Šarounová, která přinesla buchtu z přebytky rybízu z mrazáku a pochopitelně se po všech kouscích jen zaprášilo. Proto jsem tento jednoduchý a velmi dobrý recept vyzvěděla i pro vás.
3: Drobenkový koláč peču hodně často, protože mám ráda ovoce a tady v tom receptu je možné využít rybíz, švestky, jahody, meruniky. Nejradši mám ringle. Je to jednoduchá hrnková buchta. Připravím si do mísy 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru. Já dávám méně, ale záleží na tom ovoci. U rybízu víc, u sladkého ovoce třeba jahody, tam je toho méně. Do toho rozpustím půlku másla nebo hery. Zamíchám a vznikne drobenka. Odeberu si hrníček a do zbytku naleju asi 3/4 hrnku mléka, přidám 2 celá vejce a prášek do pečiva. Na vymazaný a vysypaný plech naleju to řídké těsto, pokladu to ovocem. Ovoce může být samozřejmě i mražené a já mám všeobecně radši kyselé, takže ten rybíz, ringle, višně. Když je potřeba, tak ovoce ještě dosladím a to celé potom zasypu drobenkou, kterou jsem si na začátku odložila. Šup s tím do trouby, nějakých těch 170-180 stupňů a péct do zlatova.
2: Na receptu je skvělé, že se dá využít kdykoliv, v době, kdy je ovoce čerstvé, ale také, kdy ještě není. A my se na ně díky tomuto receptu můžeme těšit a přitom si uvolnit spoustu užitečného místa v mrazáku. Tak to zkuste a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Potom, co si o víkendu dáte skvělou buchtu, tak vás ještě pozvu k poslechu Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina příští týden, protože to budeme rozdávat vstupenky na show Českého rozhlasu, který jede za vámi, konkrétně tentokrát na zámek do Telče 28. května od 19 hodin, kam se můžete přijít samozřejmě taky podívat. Vystoupí tam Martina Viktorie Kopecká, náš generální ředitel René Zavoral a celou show uvede kolega Aleš Cibulka. A když budete poslouchat ten příští týden mezi 5. a 9. tak můžete vyhrát i lístky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Inspekce životního prostředí hledá zdroj zakalení řeky Doubravy. Klienti Komerční banky a České spořitelny by měli počítat s výpadky nebo odstávkami systémů. Iráckou vládu povede 40-letý bankéř a milionář Ali Zaidi slíbil odzbrojit milice. Dnešní večer nás čeká zatažený, od jihu začne postupně pršet, teploty do 5 stupňů. Aktuální souhrn zpráv vám přináší Adéla Zachová. Neznámý původce znečistil řeku Doubravu u Chotěboře. Na hladině se objevila zakalená látka. Česká inspekce životního prostředí přímo na místě nezjistila zdroj znečištění. Inspektoři proto odebrali vzorky. Pokračuje ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský.
3: Protože když jsme přijeli, tak už to bylo rozlité, aby jsme si to s vodopravním úřadem rozdělili tu oblast, tak už jsme nebyli schopni zjistit příčinu, nebo odkud to vyteklo. Takže jsme odebrali vzorky a necháme to podrobně zanalyzovat, jestli nám ukáže na možný zdroj.
1: Výsledky by měl inspektorát obdržet v příštím týdnu. Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin do zítřejších 22 může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou také klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během nocí z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a také z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb. Placení kartou a výběry z bankomatů budou ale fungovat bez problému po celou dobu aktualizací. Nový premiér Iráku slibuje odzbrojení četných nevládních milic. 40-letého Aliho Zaidiho zvolil parlament předsedou zatím neúplného kabinetu. Dosud bezvýznamný politik a multimilionář stanul v čele irácké vlády jako kompromisní kandidát vládního bloku šítských stran. Irák křehce balancuje mezi vztahy se Spojenými státy a Íránem.
2: Sport.
1: Fotbalová Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový stadion. Bude splňovat kritéria Evropské fotbalové unie UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže a hotový by měl být v roce 2029. Náklady na stavbu uhradí klub. Dnes to řekli místopředseda Sparty František Čupr a starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS.
2: Počasí.
1: V Počátkách a Havlíčkově Brodě je teď 11 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 12. Večer očekávejme zatažený, od jihu se postupně rozšíří na většinu území déšť nebo občasný déšť. Povane slabý proměnlivý vítr a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra bude opět zataženo a deštivo, výjimečně se může objevit i bouřka. Vítr povane mírný severní a na teploměru naměříme 9 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Jihlavou a Heleninem došlo k nehodě se zraněním. Buďte v tomto úseku opatrní. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
3: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
2: šťavnatý.
3: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtělo, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na té ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? No to my si, pane, vybubnujeme takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybubnujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak do ty, tam do nějaký ty stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nůží, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě nůžda zkazat, kde je z vokzál? A on, no, saka один. Já to by skažu, što ty netrus. Říká, já že netrus, no, babuška, pasmatry, vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říká, no, ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já думаю, что ты не трус. Říká, já že ne, to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam hlas. Pytli první bába, které mi potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to hlas, říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku, lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? Asi
1: šprdavě.
4: Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, ježiš! Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojď.
0: Milan Pitkin a jeho směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: Už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřebovala jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla s sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku Českého Fouska, připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, a vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Tý nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, tak kde máte tu knížku? Říká, no, není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa, víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóreček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Měla určitě radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře Jitka Němcová. Vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jako všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře.
2: Tak... A zkazuju paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát to pitky, na to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte. Já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housy. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do Vinardy dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět? No nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. Nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo k ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě odstřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No, tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice. A víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedají vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má
1: se mu to tak nepovede. No?
3: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no, točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají, a já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk už vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo.
2: Jo,
1: dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčko, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, je to proti lidskosti
5: je to
4: trošku.
3: Ne,
4: ne, ne.
3: Ten můžete to potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam dva, ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělají, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
6: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví, mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, seděj a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe a zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
5: Krásný.
3: Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
5: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
5: Pláže. A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje, tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
5: No, že vás viděj, jak tam jdete.
3: Ano.
5: Že co tam budete dělat, jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: a to plat. Já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá paní. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: Yeah.
4: No, tak to mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, no. Samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
7: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
7: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, to jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, říkají, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
7: A pak to ve škole pořád vidíš takhle, pak tu situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutek, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
7: jako
2: chytá.
7: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
7: že dáma, by se tě mohli splést prchlíkem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, a teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
7: Když jsi si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
7: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
7: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro Perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstíček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
7: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
7: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeji Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rvouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu. Robča líbá Julii a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyční ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně?
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Ano, já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost. No,
8: tak to snad ne, to
9: jo,
8: snad ne.
9: Jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak, pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Přijměte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy, pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Jste zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je, aha,
9: to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina s idiota.
9: Tak dal byste si Myškina s idiota?
8: Volte.
4: No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
11: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
11: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala jsi někdy divadlo, Jitko?
12: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
12: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat
12: po place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
12: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
12: A teď tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
12: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
12: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
12: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme Sitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychlé stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme.

0: Jo.
1: Vy?
0: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahulenu.
1: Mahulenu? Posíšte, to muselo být ale těžké.
0: Ne, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
1: Ach, tak.
0: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů, protože vy to máte připraveno zjevně.
1: Já to mám.
0: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně poradíme. Případně vyhodíme, že?
1: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
2: No, samozřejmě, že? My si od toho jsme tady.
1: Ano, o toho jste zde.
0: Tak si spust.
1: Já si tedy spustím.
0: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
1: Ano. Duj. Duj, vy se boží syn, orle! Jen vlasy moje rví a bermi dechu, kež...
3: Zastav, čověče!
0: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle, tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
1: Tak.
0: Jste domluvený.
1: Ano.
0: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
3: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
1: Já vám prosím, vysím na rtech,
3: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
0: Kolega už takhle je zatížen.
3: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulč se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
0: v dětství, to nám se metá,
3: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá. Uvolni všecko, odhoď.
0: Ano, správně.
3: To si sebereš.
0: To si sebereš potom. Teď už spust.
1: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
3: No něco si můžeš nechat. To něco mál, nějaký peníze.
0: Abys to měl rezervu nějakou. No. Tak jedem.
1: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy vervy a ber mi dechu. Kéž zas mám sílí toho větru a všechno.
3: Dost! On je jak divej. Podívej se. Já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
1: Ano.
3: Věř tomu.
1: Ano.
3: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
1: ano.
3: Takhle ne.
1: Ano.
3: Takhle tak ano. Rozhodně. Takhle ne. Humoriáda.
4: A takhle vypadá konec humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
5: Já vám taky děkuji, pane.
4: Zase příště.
5: Zase příště, mějte se hezky, děti.
4: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u humoriády.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poškození mostu zastavilo železniční dopravu mezi Jihlavou a Okříškami. Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Nejvyšší ceny benzínu a nafty zůstanou o víkendu skoro bez změny. Noc můžeme očekávat zataženou, místy i sprchné a teploty klesnou na 5 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Na trati mezi Jihlavou a Okříškami nejezdí vlaky. Důvodem je poškození mostu u Brancous. Správa železnic předpokládá obnovení provozu v pondělí, až zajistí stabilitu. Od středy, kdy výluka začala, vozí cestující na trase náhradní autobusy. Sněmovna schválila hlasy koaličních poslanců spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít také třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Změny by podle ní znamenaly další zadlužování země, pokračuje předseda starostů Vít Rakušan.
3: Je jim úplně jedno, že někdo všechny ty jejich dluhy jednou bude muset splácet. Je jim to jedno, protože po nás potopa. Každá vláda, co přijde po nich, zase bude muset napravovat ty škody, které svojí nerozvážnou politikou tady v té zemi budou dělat. Je to černá díra.
2: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficit naplánovaný minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Oba prezidenti cestu hodnotí jako úspěšnou. Tématem rozhovorů byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Podle Xi Jinpinga je ale nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů Tajvan. Varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory.
4: Mluvíme o Tajvanu, hodně mluvíme o Iránu a myslím, že v obou otázkách si velmi dobře rozumíme. Pokud jde o Tajvan, prezident Xi si nepřeje boj za nezávislost, protože by to znamenalo velmi silnou konfrontaci. Nějak jsem to nekomentoval, jen jsem si ho vyslechl. Chovám k němu velký respekt.
1: Sport.
2: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o čtvrtý triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce, za sebou. V Římě se utká se španělsko-americkým párem Bukšaová, Melicharová, Martinézová.
1: Počasí.
2: Jihlava a Moravské Budějovice hlásí 12 stupňů, ve Vatíně je 11. Noc nás čeká zatažená, od jihu kraje začne postupně pršet. Bude foukat slabý proměnlivý vítr a teploměr nám ukáže 8 až 5 stupňů. Zítřek bude také zatažený, deštivý a výjimečně se objeví bouřky. Rtuť teploměru vystoupí na 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina páteční Den v kraji. Vlak bude na příjezdu opožděn. Věta, kterou cestující neradi slyší, ale na kterou jsme si všichni už museli zvyknout a často ji bereme i jako standard. Co by se mělo udělat, aby česká železnice byla spolehlivější a vlaky jezdily na čas, tak to bude jedno z hlavních témat dnešního dne v kraji. Narcismus, manipulace, gaslighting nebo traumatická vazba slova, která ještě před pár lety téměř nikdo nepoužíval. Tak to vše dnes zaplavuje sociální sítě, podcasty i běžné rozhovory. No a co vše to znamená, to nám vysvětlí Eva Zupančič, autorka knihy Narcis, která byla hostem dnešního Dobrého dopoledne. I to uslyšíte už za několik minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer, je tu krátký souhrn zpráv, které přinesl dnešní den. V Jihlavě se dnes v 17 hodin zavírá silniční tunel na hlavním tahu na Znojmo a Havlíčkův Brod. Ředitelství silnic a dálnic tam bude dělat pravidelnou údržbu, která zabere skoro 2 dny. Znovu průjezdný by měl být nejpozději do nedělních 16 hodin. Třebíč plánuje vylepšit své turistické trasy. Radnice chce na více než 10 míst po městě instalovat nové lavičky, piknikové sety nebo orientační prvky. Součástí mají být také 2 stanoviště na focení, vysvětluje mluvčí města Iriny Marta Kydisová.
2: A budou to vlastně takové rámy, které orámují obrázek, kde se lidé mohou vyfotit s výhledem na nějaké turistické cíle ve městě.
1: Základní umělecká škola Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou pořádala netradiční koncert. Dnes od 15 hodin zahrál školní orchestr kolem jdoucím rovnou do ulice. Hudba se rozeznila z otevřených oken Drdlovy síně na Doležalovo náměstí. Akce s názvem Otevřená okna má přinést umění přímo do veřejného prostoru. Až na 6 miliard korun by podle aktuálních propočtů měla vyjít modernizace železniční trati mezi Kostelcem a Slavonicemi. Začít má příští rok. Správa železnic chce ale ještě najít v zakázce úspory. Podle novináře Jana Sůry ze serveru z dopravy.cz může modernizace této trati zrychlit cestování. Rozhovor s ním si můžete poslechnout po 17:30. S čištěním jednoho ze 6 parogenerátorů 4. výrobního bloku začali pracovníci jaderné elektrárny Dukovany. Zařízení je aktuálně kvůli běžné údržbě v plánované odstávce. Parogenerátory fungují jako výměníky tepla mezi primárním a sekundárním okruhem. Na jejich čištění vyvinuli dukovanští energetici speciální technologii, vysvětlila mluvčí elektrárny Jana Štefánková.
3: Součástí řešení je speciální manipulátor a přesně definované pracovní postupy. Jejich cílem je odstranit z výměníků nežádoucí materiál.
1: To byly dnešní události z Vysočiny a Adéla Zachová vám přinesla jejich stručný přehled.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina a krátce před 17:45 posloucháte Den v kraji. Řidiči až do neděle neprojedou Jihlavským tunelem. Ředitelství silnic a dálnic jej naplánovalo v 17 hodin uzavřít kvůli pravidelné revizi a údržbě. Auta i kamiony musí jet po objízdných trasách. Na místě je taky naše reportérka Veronika Bartés-Vohralíková. Veroniko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Jsem přímo nad tunelem a dívám se na silnici směr na Znojmo spoza plotu, protože tady nad tunelem je park a mám krásný výhled. Přijela jsem sem už před 20 minutami, takže jsem viděla poslední auta, která do tunelu vjela anebo vyjela a 2 minuty před 17. hodinou tunelem už nic neprojelo. Vidím pouze prázdnou silnici, nicméně pohyb aut tu přeci lze vidět z tohoto pohledu a to pouze po pravé straně, jak ze směru na Pelhřimov jedou po nájezdu a pokračují pak dál směrem na jih, na Znojmo. Objízdná trasa vede ulicemi Jihlavy, řidiči jezdí po Jiráskově, Hamerníkově a Žižkově ulici.
0: Jak dlouho bude Jihlavský tunel uzavřený?
1: Technici tunel vyčistí a zkontrolují jeho stavebně technické části. Revizí projdou různé rozvodny, zdroje nepřerušované dodávky elektrické energie anebo řídící, kamerový a protipožární systém. Podle ředitele Jihlavské správy ředitelství silnic a dálnic Aleše Kratiny bude mít tunel nový software, který řídí elektronické zabezpečovací a provozní systémy. To vše by měli stihnout do neděle do 16. hodiny, kdyby měli řidiči tunelem opět projíždět. A na závěr připomenu, že tunel byl naposledy uzavřený v loňském listopadu, taky kvůli revizi, a denně přes něj projede podle posledního sčítání dopravy přes 13 000 aut a kamionů.
0: O plánované uzavírce Jihlavského tunelu nás informovala kolegyně Veronika Bartés-Vohralíková, která je zároveň v parku nad tunelem. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Ivan Martin Jirous, kterému se přezdívalo Magor, byl český básník a dizident. Za minulého režimu byl několikrát neprávem ve vězení. Jeho dcera proto nyní usiluje o jeho rehabilitaci. V jednom z případů se jí to dnes povedlo. A my o tom budeme mluvit za chvíli v našem vysílání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Podvok nenapad sníh a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Disidenta Ivana Martina Jirouse dnes rehabilitoval okresní soud pro Prahu Západ. Zabýval se případem, kdy byl básník ve vězení kvůli organizování undergroundových koncertů skupiny The Plastic People of the Universe. Dnešní rozsudek sledoval taky reportér Josef Beneda, který je s námi teď ve spojení. Dobrý den.
2: Hezký den. Okresní soud dnes řešil případ z roku 1976, kdy Jirous jako vedoucí skupiny The Plastic People of the Universe skončil ve vězení. Oficiálně za výtržnictví si odseděl rok a půl. Rozsudek ale po revoluci zrušil nejvyšší soud, vysvětlila soudkyně Jana Vrzalová.
3: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno, a to zejména i za přečin, který byl tedy následkem právě komunistického režimu té doby, a nebylo to vyhodnoceno jako přečin, který by naplnil tu skutkovou podstatu toho přečinu jako takového.
2: S rozhodnutím soudkyně souhlasila i státní zástupkyně a nikdo si proti němu nepodal stížnost. Je tedy pravomocné.
1: Básník Jirous zemřel v roce 2011. Kdo vůbec usiloval o jeho rehabilitaci?
2: To soudní líčení požadovala jeho dcera Marta Veselá Jirousová a ta dlouhodobě usiluje o to, aby očistila jméno svého otce.
4: Údajně to, co dítě zažije do třetího roku života, vnímá jako normu. A já jsem jako normu tím pádem brala, že s náma táta prostě není. Dá se říct, že všechny tady tyhle ty odsouzení tak mě prostě připravily o tátu a o to mít tu šanci s ním vytvořit v dětství nějaký plnohodnotný vztah.
2: Veselá Jirousová chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech, kdy byl neprávem poslán do vězení.
1: Na závěr nám ještě připomeňte, kdo to byl Ivan Martin Jirous a jak bojoval proti komunistickému režimu.
2: Tak, Ivan Martin Jirous, kterému se přezdívalo Magor, vystudoval historii umění na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Následně začal pracovat ve 14 deníku Výtvarná práce. Proslavil se především jako umělecký vedoucí kapely The Plastic People of the Universe. Poprvé do vězení šel v roce 1973, poté co se v pražské hospodě nepohodl s jakýmsi agresivním obilcem, ze kterého se vyklubal agent státní bezpečnosti. Signatář Charty 77 strávil ve vězeních téměř 8,5 roku. Jirous také vydal řadu básnických sbírek, esejí a dopisů. V roce 2006 dostal cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo.
1: To byl reportér Josef Beneda. Mluvili jsme o tom, že disidenta a taky vedoucího skupiny The Plastic People of the Universe Ivana Martina Jirouse dnes rehabilitoval okresní soud pro Prahu Západ. Děkujeme za to a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Autorka knihy Narcis Eva Zupančič vůbec netušila, jakou lavinu reakcí spustí vydáním své knihy. V dnešním dopoledním rozhovoru na Českém rozhlase Vysočina nám taky prozradila, jak narcistu vůbec poznat a na co si dát pozor. Všechno totiž začíná velmi nenápadně.
1: Oni vás doslova bombardují láskou. Takže vy na začátku máte pocit, že jste narazili na muže svých snů, soulmate, jo? A protože on vás zahrnuje kytkami, on vás ve na večeře, neustále vám píše krásné zprávy, lichotky, třetí den vám vyzná lásku, miluje vás, po měsíci si vás sebrat a mít s vámi dítě. Jo, to je třeba taky jeden ze znaků. Oni strašně rychle se vás snaží vlastně k sobě připoutat a vytvořit nějaký závazek. Takže oni, není neobvyklé, že třeba už za 3 měsíce, když teda mluvím o mužích tady, že je ta žena těhotná, jo, že prostě si vás takhle tím dítětem připoutá. A oni jsou strašně na začátku vztahu i charismatičtí. Uh-huh. Jo, oni dokážou vás opravdu okouzlit, jsou vtipní, máte pocit, že všichni obdivují.
2: A že vás nikdo nepřekvapí. Hlavně.
1: Ano, ano.
2: Že oni mají odpověď úplně na
1: všechno. Ano. Jo, takže vy máte pocit, že jste narazila na ideálního muže, o kterém jste celý život snila, toho muže z těch amerických filmů, jo, co běží s tou kytkou na letiště, ale velice rychle se objeví nějaké první varovné signály. On vlastně v okamžiku, kdy začne mít pocit, že jste se na něho citově navázala, teda že vás dostal, dá se říct, že si vás připoutal, tak začne odhalovat tu svoji pravou tvář. Tomu si říká ty red flag. Dneska. Takové ty vlastně znamení, které byste si měla všímat, ale které vy vlastně, a to je třeba v té knize velmi dobře popsáno, záměrně přehlížíte. Vy je prostě nechcete vidět. Je to to, že vás začne nenápadně, spíš tak s humorem, zhazovat. Začne vás postupně izolovat od přátel. Začne říkat, jako, že ti vaši přátelé nejsou vlastně dobří, jo, nebo jsou nějací divní. A třeba i v té knize je popsané, že oni vlastně první 3 měsíce, ona nepoznala, oni byli jenom spolu, byli jenom sami a vlastně vůbec nechodili mezi lidi. Takže on se vás opravdu snaží úplně izolovat a vlastně vás bombardovat tou láskou. A vy máte pocit, že je to vlastně dobře. Jo, že on chce pořád být s vámi, jo, a pořád vás zahrnovat tou pozorností. Ani si neuvědomujete, že on vás vlastně záměrně izoluje, aby na vás měl větší vliv a aby na vás to okolí vliv nemělo.
0: Pokud vás toto téma zaujalo a chtěli byste si poslechnout celý rozhovor, tak ho najdete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky den v kraji v 17:37. Kraj Vysočina počítá s tím, že od roku 2032 budou na trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi jezdit elektrické vlaky. Momentálně i pro tuto trať hledá dopravce. Původně vypočítané náklady na její úpravu se ale vyšplhaly skoro k 6 miliardám korun. Správa železnic teď hledá úspory. V dnešním dobrém ránu o tom mluvil Joža Kolář s Janem Surou z webu z dopravy.cz.
1: Jaké vy máte informace o stavu elektrifikace lokální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi? Počítá s ní Správa železnic, potažmo stát?
2: Tak podle mých informací Správa železnic s tímto projektem nadále počítá, prochází ale k určité revizi projektu, kdy se přehodnocuje, jestli je potřeba opravdu tu rekonstrukci a celou modernizaci té tratě dělat tak velkolepém rozsahu, jak je naplánována za těch 6 miliard a v podstatě probíhá taková revize celého projektu, zda nelze někde ušetřit a ty náklady výrazně neseškrtat.
1: Lidé v regionu si od modernizace a elektrifikace této tratě slibují rychlejší cestování. Skutečně to tak může být?
2: Může to být určitě, protože jednak během té elektrizace dojde k odstranění propadu rychlosti. Jinými slovy, nemělo by už docházet k takovým situacím, že se někde jede rychlostí 30 km za hodinu a podobně. A pak samozřejmě platí u elektrických vlaků, že ty jejich jízdní vlastnosti jsou podstatně lepší než u dieselových vlaků, zejména v oblasti zrychlení, takže ty jízdní doby lze o několik minut na celé trati zkrátit jenom tím, že tam budou nasazeny elektrické.
1: Když to vezmeme trošku globálně, v jakém stavu je naše, tady tuzemská česká železniční síť, dostačuje současným požadavkům?
2: Bohužel asi úplně nedostačuje, protože Česko je zatíženo tím, že má velmi širokou síť nebo velmi hustou síť železničních tratí, ale zdaleka ne všechny jsou dostatečnou konkurencí vůči silniční dopravě, což se bohužel projevuje především pak na těch předpaných silnicích. Jsou určitě úseky, kde je vlak výrazně vhodnější a pohodlnější volbou a především rychlejší než auto, ale těch úseků je velmi poskromnu a na řadě míst je bohužel vlak až druhou volbou po autu nebo autobusu.
1: Aby lidé cestovali veřejnou dopravou, musí být komfortní, spolehlivá a rychlá. Kde jsou v tomto směru podle vás největší limity tuzemské železnice?
2: Ten hlavní limit si myslím, že je především ta rychlost. Myslím si, že když se podíváme do okolních zemí, tak i když je takovým národním sportem nadávat na českou železnici, tak si myslím, že si stojíme velmi dobře, zejména v oblasti spolehlivosti. O tom by mohli vyprávět především naši sousedé v Německu, co je spolehlivost, protože tam s tím bojují poměrně zásadně, ale ten hlavní problém je opravdu rychlost, kdy ty jízdní doby nejsou příliš atraktivní. Já sám jsem z Liberce a jízdní doba z Liberce do Prahy 2 hodiny 36 minut v porovnání s autem, nebo autobusem, který jede hodinu, je v podstatě nekonkurenceschopná a tím vlakem jde v podstatě jenom masochista.
1: Je nějaký konkrétní nápad na modernizaci železniční sítě, který by mohl situaci zlepšit?
2: Tak to je otázka především na ministerstvo dopravy a jejich strategii. Z mého pohledu i z toho, co vidím v zahraničí, tak se u nás bohužel nevěnovala příliš velká pozornost tomu potenciálu rozvoji tratí, kde skutečně může dojít k nějakému nárůstu počtu cestujících, především tedy v hustěji zabydlených oblastech a kde ta železnice může celkově pomoct celé dopravě tím, že přitáhne lidi do vlaku na místo silnic. Dobře to je patrné například v té příměstské dopravě v Praze, kde myslím si, že Praha, i když všichni nadávají, jak je neprůjezdná, tak kdyby okolo ní nebyly ty páteřní koridory a velká část lidí nedojížděla do Prahy vlakem, tak by nastal ten kolaps dopravní podstatně dříve než nyní.
1: Říká Jan Sura z webu z dopravy.cz, který byl naším hostem. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a hezký den přeji.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý podvečer při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce před 18. hodinou. Počasí. Zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer.
0: Máme chladné, taky deštivé počasí. V noci na zítřek bude taky hodně pršet.
1: Mělo by, teď se objevují takové lokální přehánky s hodně pomalým postupem momentálně v jižní a západní části Vysočiny, tak ty přehánky by se v průběhu pozdějšího večera, řekněme, a první části noci měly postupně od jihu přetvářet spíš do deště, takže postupně ten dešť z tohoto směru se bude na Vysočinu během toho pozdějšího večera a noci rozšiřovat. Měl by se týkat většiny území, srážky mohou být chvílemi i možná takové trošku vydatnější. Teploty v noci budou klesat mezi 8 až 5 stupňů, vítr slabý proměnlivý kránu se bude měnit na mírný severních směrů.
0: Všichni se určitě těšíme na víkend, ale pokud jde o počasí, tak asi to na moc nějaké aktivity venku nebude.
1: No tak venku asi úplně ne, i když samozřejmě určitě někdo se najde, komu takovéto počasí vadit nebude, takže konkrétně převládat bude zataženo, nebo případně skoro zataženo s deštěm anebo přeháňkami. Ty srážky mohou i zítra občas slábnout, chvílemi případně třeba ustávat, výjimečně se také může objevit bouřka. No a potom až později večer a v noci na neděli budou srážky pozvolna od západu ustupovat, tak jakoby všeobecně a částečně může začít i ubývat oblačnost. No a teploty zítra odpoledne 9 až 12 stupňů, k tomu i takový svižnější mírný vítr severních směrů.
0: A ještě se podíváme v rychlosti i na neděli.
1: Neděle to už by právě, to nakonec vypadá, měla být bez srážek, ale se chladnějším ránem 6 až 2 stupně, odpolední teploty 12 až 16. Počasí už bude víceméně oblačné, případně možná dokonce i polojasno a jak jsem říkala, už bez srážek. Zpočátku jen může být ještě ve východní části kraje zatažená obloha, no a potom k večeru se postupně oblačnost bude rozpouštět. Vítr i nadále mírný od toho severozápadu, ale během odpoledne bude zvolna slábnout.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, posloucháte Den v kraji. Jak jsme slyšeli ve zprávách, tak hlavně sobota bude poměrně deštivá a taky chladná. No a tak vás srdečně zveme sem k nám do studia Českého rozhlasu Vysočina, protože právě zítra máme den otevřených dveří. Přijít můžete už v 10 hodin dopoledne, otevřeno bude až do 16. hodiny. Navíc mezi 11. a 13. hodinou si přímo tady ve studiu můžete osobně od Jardy Hypochondra nechat zahrát nějakou písničku, která se vám líbí. A taky prostřednictvím našeho vysílání někomu poslat. Navíc tady bude i speciální host, zpěvák Petr Kolář. Tak přijďte zítra ještě jednou tedy mezi 10. až 16. hodinou do Českého rozhlasu Vysočina. Jsme v Jihlavě na Masarykově náměstí 42. Já se pro dnešek loučím. Po 18. hodině nastupuje do našeho vysílání kolega Joža Kolář a dechovky pro Vysočinu.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žďárská nájemní agentura začíná pronajímat první byty. Soud rehabilitoval disidenta a básníka Ivana Jerouse. Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Noc můžeme očekávat zataženou, místy i sprchne a teploty klesnou na 5 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Nájemní agentura ve Žďáře nad Sázavou zabydlela první z nabízených bytů. Další 4 pronajme v květnu. Většinou nejde o městské byty. Nájemní agentura si pronajímá byty od soukromníků a následně v nich ubytuje konkrétní podnájemníky. Vysvětluje lidovecký místostarosta Žďáru Rostislav Dvořák.
2: Dnes máme kolem 20 bytů předběžné evidenci. To považuji za velmi dobrý začátek, protože u této služby nejde pouze o čísla, ale hlavně o důvěru. Důvěru majitelů, kteří jsou ochotní nabídnout svůj byt, a důvěru domácností, pro které může stabilní bydlení znamenat nový začátek jejich životní cesty.
0: Disidenta Ivana Jerouse dnes rehabilitoval okresní soud Praha Západ. Zabýval se případem, kdy básníka poslali soudy do vězení v roce 1976 za organizování koncertů. Rok a půl dlouhý trest dostal za výtržnictví. Rozsudek ale v roce 2011 zrušil nejvyšší soud, vysvětluje soudkyně Jana Vrzalová.
3: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
0: Ivan Jerous byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Jeho dcera Marta Veselá Jerousová ho chce takto rehabilitovat i v dalších případech. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Po ukrajinském útoku na ruskou Ryazaňskou oblast zemřeli 4 lidé, mezi nimi i dítě. Uvedl to gubernátor regionu Pavel Malkov, který upravil dřívější bilanci. Počet zraněných podle zdravotníků stoupl na 28. Velení ukrajinských sil oznámilo, že terčem útoku byla rafinerie ve městě Ryazaň. Závod vyrábí benzín, naftu a letecké palivo pro ruskou armádu. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS informovalo, že v noci se střelilo 355 ukrajinských dronů nad Ruskem, anektovaným poloostrovem Krym i Azovským a Kaspickým mořem.
1: Sport.
0: Za týden oznámí trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hráče pro kemp před mistrovstvím světa. Do přípravy se pak zapojí od 28. května přibližně 30 fotbalistů, ze kterých pak národní tým vybere finální 26 členů nominaci. Známá bude 31. května po zápase s Kosovem a před odletem do Spojených států. V aktuálním širším výběru jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli o víkendu vyloučeni v derby se Spartou a Slavia je následně vyřadila z kádru i kvůli předchozím případům nesportovního chování.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Libici nad Doubravou je teď 13 stupňů, v Novém Rychnově 10. Noc nás čeká zatažená, od jihu kraje začne postupně pršet. Bude foukat slabý proměnlivý vítr a teploty se ustálí mezi 8 a 5 stupni. Zítřek bude také zatažený, deštivý a výjimečně se objeví bouřky. Rtuť teploměru vystoupí na 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Od 17 hodin je uzavřený Jihlavský tunel z důvodu probíhajících stavebních prací. Objízdné trasy jsou vyznačené. Uzavírka potrvá až do neděle do 16 hodin. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po 18. hodině a to je čas, kdy vám vysílání Českého rozhlasu Vysočina přináší pravidelné dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známé telefonní číslo do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, pro koho si dnes necháte zahrát?
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A já už vítám první posluchačku, která se dovolala na výše zmíněné telefonní číslo. Paní Jana, je to tak. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát naší milované mamince a babičce k jejím krásným 65. i dědovi, který měl narozeniny ve stejný den jako ona. Jsme v hostinci u Plhu v Kojčicích, oslavujeme to a ta je pro tebe, babi.
1: Výborně, babičin Maršovský Valčík s kapelou Kubešovka je připraven. Gratuluji i já, děkuju. Babičce i dědečkovi, zdravím vás tam všechny, užijte si oslavu a písnička, ať se líbí. Naslyšenou, hezký večer.
2: Naslyšenou i vám.

0: Dekovky pro Vysočinu plní vaše přání každý den mezi 18. a 19. hodinou. Paní Verču, zdravím do Peřimova, i ona se dovolala na číslo 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Kolář, děkuji, že jste mě vzal do vysílání a já bych prosil jen tak pro radost zahrát pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovi, Sobkovi, Honzovi, Dobrna, Jardovi, Dodačic a taky vám. A moc se těšíme na zítřejší setkání u vás na rádiu Vysočina.
0: Tak se budu těšit, mějte se hezky, šťastnou cestu z Peřimova do Jihlavy. Naslyšenou a naviděnou.
1: Ano.

0: písničkou Stříbro ve vlasech jsme se bavili o tom, že paní Verča Speřimová dorazí na den otevřených dveří a to můžete pochopitelně dorazit vy všichni, kdo nás posloucháte, i kdo neposlouchá v tuto chvíli. Zítra od 10 do 16 hodin je pro vás otevřeno vysílací studio a prostory Českého rozhlasu Vysočina na Masarykově náměstí 42 v Jihlavě. Navíc od 11 do 13 speciální písničky na přání XXL s Radou Hypochondrem a Petrem Kolářem živě ve studiu. Teď ale vás zdraví Jože Kolář a pokračujeme v dechovkách pro Vysočinu. Hezký podvečer. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Dobrý den, kdo pak nám volá?
1: Dobrý den, tady Dana z Přibyslavy tu Třebíče a chtěla bych nechat zahrát panu Miroslavu Babickému k jeho 75. narozeninám. Přejeme mu celá rodina všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. Děkuji.
0: Není zač, my se k přání přidáváme a věřím, že k narozeninám potěší písnička Želivka v podání Veselky. Je to tak správně?
1: Ano, děkuju.
0: Výborně. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naschanou. Děkuji.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A zdravím také paní Aničku z Miroslavy a její hudební přání pro dnešní den. Vítejte v našem vysílání.
3: Já vám taky přeju krásný podvečer a přeju to všem posluchačům a ráda bych poslala tu písničku, kterou jste vybral, a velké díky za to. Bych ji poslala Milovi Vackovi a jeho rodině, ať se potěší, ať jsou zdraví, ať spokojení a mají radost ze všeho, co konají. To bych přála i s manželem Jindřichem. Anička z Miroslavy.
2: Výborně, já se k našemu přání.
3: A já tu písničku pozdravu. Také posílám vám, pane Jožo, za tu námahu, kterou jste si dal.
2: To není žádná námaha vyťukat název písničky na počítači, to není nic složitého.
3: Ale je to ochota, je to milé, je to příjemné. Děkuji vám za
2: proto
3: to, že nám děláte
2: jsem.
3: Takovou radost.
2: Mějte
3: se krásně a hezké dny. Ať se vám zítra vydaří den otevřených dveří v Českém rozhlasu Vysočina.
2: Děkujem,
3: to vám
2: děkuji.
3: Přeji.
2: Mějte se pěkně.
3: Mějte se, naslyšenou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je opět obsazená. Pojďme se podívat, komu budeme plnit přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, tady je Marie Spolné a já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej a mohl nám zahrát písničku od Vysočanky Dolinečku. My jsme byli včera na ortopedickém oddělení na vyšetření v Jihlavě u pana doktora Dobeše a tak příjemnou sestřičku a i povídání s ním bylo velmi milé. Tak vám děkuji moc krát a mějte se hezky, nashledanou.
0: Nemáte zač, pouze malá technická, nikoli Vysočanka, ale Vysočinka ano. Přichází s touto písničkou.
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou. Není vůbec zač.

0: Dechovky pro Vysočinu každý den plní vaše přání a teď se podíváme za Jardou do Dačic. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já bych tuhle tu písničku poslal Lidušce do Kališ, Lidušce do Dačic, Lužence do Ružené, do Batelova, Věře, Milkovi a Pepovi, taky Verče do Plzumova, protože ta už mi teďka několikrát dávala zahrát, taky to musím také oplatit. Ještě Mílovi Formánkovi do Hořebníka a Jožkovi do Hráce. Jožko, bude to taky pro tebe.
0: Děkuju.
1: A měl by to být jako písničky v rytmu tanga, si dáme s květovankou.
0: Přesně tak, je připravena, díky moc, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

Dechovky pro Vysočinu jsou vám k dispozici nejenom na telefonním čísle 22 155 49 99, ale můžete si objednat i přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář Dechovek pro Vysočinu nebo napsat krátkou textovou zprávu, tedy SMSku ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků, to vše poslat bez háčku a čárek, bez diakritiky na číslo 90 01 04. Další přání je z internetu. Pěkný den přeji, prosím zahrát dechovku Jarní písnička pro pana Vlastimila Pohanku z Bystřice nad Ternštejnem k jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu, aby se jeho srdce zázračně dotýkala slova života, požehnání a milosti. Dcera Pavlína s přítelem Martinem, vnučky Tereska a Káťa a syn Leoš s manželkou Péťou, vnoučata Lili, Tobík, Mariánka a Míša. Děkujeme. Já také děkuji a písničku pro pana Pohanku právě teď posílám. Jarní písnička a skalič.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A v tuto chvíli také s paní Alenkou ze Zvonějova. Dobrý den.
3: Hezký podvečer vám přeji, pane Jožko. Já bych prosila od vás písničku Orchidejí pár.
2: A komu ji pošleme?
3: Poslala bych to manželům Hodovým do Žiliva a Jarušce Kpálkovém taky do Žiliva. A vám.
2: Dobře. Určitě můžete. Já za všechny děkuji, přeji hezký večer a ať se
3: Já vám taky přeji hezký poslech.
2: Naslyšenou, hezký večer.
3: Ano, mějte se moc.

0: Čechov Kyber Vysočinu jsou připravené splnit další přání. Tentokrát je paní Marie Speleřimová. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji, že jste mě vzal do vysílání a zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu, pro Verču jejího přítele, Lidušku do Kališ, Káju Štěpánovu do Humpolce, Marušku Dederovou a Marušku Klokočkovou do domova důchodců pro Seči Obořišti a pro tu naši Děchovkovou partu. Dík a taky pro vás, pane Jožo.
0: Děkuji,
1: že jste mě vzal do vysílání a ať vám to zítra pěkně vyjde. Budu na vás myslet a držet palce. Děkuji, na shledanou.
0: Já taky děkuji, bohužel vám to nevyjde časově, nedá se nic dělat. Každopádně myslíme na sebe. Díky za vaši přízeň a podporu a ať se daří.
1: Děkuji.
0: Hezký večer, naslyšenou.

A pojďme splnit další přání, tentokrát z internetu. Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Ej od Buchlova od Jošky Černého. Přeji jí šťastnou cestu a moc se na ní těším. Pepa, písnička je připravená. No a zahrajeme pochopitelně i vaši oblíbenou, pokud to stihneme, protože čas pomalu kvapí. Ale nebojte, Dechovky pro Vysočinu jsou tady každý den. I zítra mezi 18. a 19. hodinou. A teď už zamiřme do buchlovských kopců s Jožkou Černým.

Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Ta naše láska od Valašky. Děkuji, Jirka. Nebo Jiřka, protože zpráva je zcela správně napsaná bez diakritiky, tedy bez háčku a čárek.

Pane Jožo, na poslední chvilku hovoranský potůček. Pěkně prosím, děkuji Václav. Pane Václave, na poslední chvilku, ale stihl jste to. Hovoranský potůček je připravený v podání kapely Moravanka, no a já jsem také připravený na to, abych se s vámi pro tuto chvíli rozloučil. Blíží se 19. hodina, aktuální zpravodajská relace a po ní další večerní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Ale zítra se pochopitelně můžeme potkat. Už jsme se o tom zmiňovali a já vám ještě připomínám, že zítra od 10 do 16 hodin máme pro vás den otevřených dveří. Můžete se podívat, jak to vypadá u nás ve vysílacím studiu, z jehož prostoru teď hovořím. Můžete si také objednat písničku na přání, protože ty budou v režimu XXL, budou dvouhodinové a bude tady Jarda Hypochondr a velmi vzácná návštěva, zpěvák Petr Kolář, tak možná vám i naživo zaspívá nějakou svoji písničku, ještě, že tě lásku mám, nebo nějakou úplně jinou. Každopádně, den otevřených dveří bude zítra od 10 do 16. Já tady budu taky a moc se na vás s ostatními kolegy těšíme a věříme, že se potkáme. Přeji vám příjemný a pohodový páteční večer a zítra se těším na viděnou a naslyšenou. No a končíme pochopitelně s tím slíbeným hovoranským potučkem od Moravanky.

0: vědoměli i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vydatné deště na začátku týdne hladiny přehrad na Vysočině výrazně nezvedly. Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu skoro beze změny. Trump a Merz si telefonovali, probrali situaci v Íránu i na Ukrajině. Noc můžeme očekávat zataženou, místy i sprchne a teploty klesnou na 5 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Přívalové deště z počátku týdne vodní nádrže na Vysočině výrazněji nedoplnily. Podle povodí Moravy stoupla hladina přehrady Vír na Žďársku jen asi o 15 cm a do plného stavu jí stále chybí více než 5 metrů vody. Podprůměrný stav zůstává také na přehradě Hubenov na Jihlavsku.
3: Vydatné srážky sice na krátkou dobu zvedly hladiny řek a potoků, po skončení dešťů ale začala voda rychle klesat. Podle povodí Moravy jsou teď průtoky na většině toků na Vysočině na 30 až 60% obvyklého květnového stavu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Americký prezident Donald Trump si telefonoval s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Kancléř to napsal na síti X. Shodli se na tom, že Irán musí usednout k jednacímu stolu. Hormuzský průliv se musí otevřít a Teherán nesmí mít k dispozici jaderné zbraně. Mluvili také o řešení války na Ukrajině nebo o nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. Vztah Trumpa a Merze je napjatý od konce dubna. Šéf Bílého domu řekl, že chce snížit počet amerických vojáků v Německu. Merz předtím kritizoval přístup Spojených států k jednání o míru na Blízkém východě.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Českým hokejistům začne ve švýcarském Friburgu mistrovství světa. Národní tým povede jako kapitán Roman Červenka. Úvodní zápas Česka s Dánskem odstartuje ve 20 hodin a 20 minut. Souběžně s utkáním Česka s Dánskem se bude hrát duel Spojených států s domácím Švýcarskem. Prozatím na světovém šampionátu Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Havlíčkově Brodě je teď 12 stupňů, v počátkách 11. Noc nás čeká zatažená, od jihu kraje začne postupně pršet. Bude foukat slabý proměnlivý vítr a teploty se ustálí mezi 8 a 5 stupni. Zítřek bude také zatažený, deštivý a výjimečně se objeví bouřky. Rtuť teploměru vystoupí na 9 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 mezi 117. a 118. kilometrem ve směru na Brno se pohybuje labuť. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a odstavný pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krátce po 19. hodině se s vámi definitivně loučí Jožakulář. Přeji vám příjemný a pohodový páteční večer.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes přišla doslova udivená. Říkala, co se to s těmi lidmi děje. Oni začali psát všechno zvlášť. No jak jste to myslela? Dobrý den.
2: Dobrý den. Máme v češtině sice nevelkou skupinu slov, ale přece jenom jich pár typů, která vznikla skládáním neboli spojením dvou různých slovních základů. No a tahle slova v poslední době vydám napsaná zvlášť, nevím proč.
1: Tak buďme konkrétní, ve kterých případech teď v poslední době chybujeme, co se má psát dohromady a píšeme to chybně zvlášť.
2: Neříkám, že je to nějaký častý jev, ale zkrátka objevuje se taková slova jako velkolistý, stále zelený nebo drobnohled, tak zvěrolékař, ta se objevují rozpojená.
1: Jak to ale poznat? Protože některá slova zase píšeme zvlášť, nejsou to složeniny a některá mají dokonce možnost, že je můžeme psát dvěma variantami.
2: Tam samozřejmě nejlepší je se podívat do nějaké jazykové příručky a ověřit si to. Souvisí to totiž trochu s tím, že některé ty složeniny vznikly už rovnou jako složená slova a právě z takových slov jako zvěrolékař to poznáme, protože je nám jasné, že tím vznikl nový význam, tudíž je to jedno slovo. Ale pak jsou slova, která se původně psala zvlášť a ta tendence je, protože už dnes je bereme také jako se samostatným významem obě dohromady, tak postupně začít je psát dohromady. Ale máme slova v takové té přechodné fázi, například voděodolný, což není příliš frekventované slovo, ale tam si můžeme stále ještě vybrat, jak to napíšeme. A asi nejběžnější výraz, u kterého také ještě máme volbu, je takzvaný.
1: Jak jsme na tom vlastně v češtině s těmi složeninami, cizím slovem kompozity? Máme jich míň nebo víc než jiné jazyky? Taková němčina, ta je na to expertka. Tam se složí, co se dá dohromady.
2: Němčina je převážně takzvaný syntetický jazyk, to znamená, že ta slova skládá z různých základů. Češtině říkáme flexivní neboli ohebný jazyk, to znamená, že přidáváme něco před slovo, něco za slovo, předpony, přípony a ty pak ohýbáme a to je ten produktivní nebo nejběžnější způsob, jak slova v češtině vznikají.
1: Jestli pak se s vámi rozloučím někdy jako s jazykoporadkyní, nebo tohle se nespojí, jazyková poradkyně?
2: Já myslím, tak za 50 let to probereme.
1: No, ale ne my dva.
2: To není úplně optimistický závěr.
1: No, buďte realistka.
2: Možné je všechno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Na úvod dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anet Chen, Děvčátko ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase, v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františko-lázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františko-lázeňského Františka, je socha, kterou zná v západní Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Majerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Majerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.
2: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
3: Mně to přijde za prvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné v tom, že kdyby tihle lidé začali brojit třeba proti česko-německé pouti ve Skokách, kam desítky let jezdí a kde se setkávají sudečtí Němci úplně v pohodě, kam jezdí si zavzpomínat na víceméně nevinné setkání, a je to hrozně milé a příjemné setkání, tak ti lidé, kteří brojí a straší sudetskými Němci, by tam ani jet nemohli, protože by byli za kašpary. Jo. A doufám, že tak budou i co se týče Brna, no, že ta akce proběhne v poklidu a naopak upozorní na to, že je tady spoustu lidí, kteří tu má kořeny a kteří se sem rádi vrací, aniž by měli jakékoliv jako nároky, nebo ale ty vzpomínky jim přece nemůžeme sebrat.
2: Jste vlastně odpověděli na tu můj další otázku, co byste doporučil posluchačům Českého rozhlasu k tomuto tématu. Jeďte, mluvte s lidmi.
3: Konec konců v centru Chebu má kancelář Svazu Němců, kde mají výstavku k historickému Ašsku. Já když jsem tam šel poprvé, tak jsem si připravil otázky v němčině a oslovili mě lidi na jako plynulou češtinou. Šéfa Sdružení z Karlových Varů jsem potkával ve vlaku, co by průvodčího, a bylo to naprosto milé a příjemné setkání, jo. Takže všem doporučuju. Ať už máte k minulosti vztah jakýkoliv.
2: Pane Šorfo, já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré, především mnoho sil k vaší důležité práci. Díky moc.
3: Děkuji.
0: Die regionale Sende des Tschechischen Rundfunks in Karlsbad sendet seit Februar eine neue Reihe, Sudetenspuren. Die Serie erinnert an vergessene Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Persönlichkeiten, die mit den ursprünglichen Bewohnern der Karlsbader Region verbunden sind. Die neue Sendereihe widmet sich der Geschichte des Grenzgebiets, die vom Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Bevölkerung nach dem Krieg geprägt wurde. Diese Ereignisse beeinflussen bis heute die Beziehungen der Menschen zur Landschaft und zu den Orten, an denen sie leben. Sudetenspuren möchten einen breiteren und ruhigeren Blick auf die gemeinsame deutsch-tschechische Vergangenheit ermöglichen und zeigen, dass die Region auch heute noch viel zu entdecken hat. Die Vergangenheit dieser Region ist keineswegs typisch und unsere Beziehung zu ihr entwickeln wir eigentlich erst in den letzten Jahren. Und es gibt viel zu entdecken, sagte der Autor der Sendereihe Josef Schorfer. Im Rahmen einer Autorenlesung auf Schloss Stedra hatte ich Gelegenheit, mit Josef Schorfer zu sprechen. Schorfer erwähnte am Anfang, dass das Thema der Sendereihe ihn selbst gefunden hat. Man begegnet dem Thema überall, wo man ist, in den Bergen, in den Wäldern oder Städten. Seit Februar wurden 13 Sendungen vorbereitet, zum Beispiel mit der Autorin Nitka Plaschkova über die alten Landkarten, über den Egerländer Knopf Husendotere oder über die verschwundene Bergstadt Lauterbach. Es gibt sehr viele Themen, über die man sprechen kann. Ich habe bis jetzt 20 Teile vorbereitet, sagte Schorfer. In der klassischen Sendezeit habe ich nur 3 bis 5 Minuten zur Verfügung, aber im Internet oder Facebook kann man die längere Version hören. Als ein sehr interessantes Thema hat Schorfer das Thema des Franzensbader Franzls erwähnt. Jeder Mensch in Westböhmen kennt die kleine Statue des Franzls. Wenige aber wissen etwas von dem Schicksal des Autors. Johann Adolf Meyerl. Vor der Vertreibung des Autors nach Deutschland vernichtete Meyerl alle Statuen, die er in seinem Atelier hatte. Im weiteren Verlauf fragte ich Josef Schorfer zum aktuellen Thema, was er zu den Parlamentsaktivitäten der Partei um Tomio Okamura sagt, die sich dem soliden Deutschen Tag in Brünn widmen. Schorfer meint, dass es unglücklich ist, wenn diese Menschen, die gegen die Begegnung protestieren, zum Beispiel nach Maria Stock zu der deutsch-tschechischen Wahrfahrt kommen würden, würden sie dort als Narren wahrgenommen. Er hofft, dass der Sudetendeutsche Tag in Brünn ruhig verlaufen wird. Er empfiehlt, hinzufahren und mit den Menschen zu sprechen. Und zum Schluss folgt wie immer unser Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an den Comics-Zeichner Hannes Hegen. Hegen wurde am 16. Mai 1925 aus Johannes Eduard Hegenbart in Česká Kamenice, dem damaligen Böhmisch Kamnitz, in eine Glasmacherfamilie geboren. Er besuchte zunächst die Glasfachschule in Kamenitz-Gischenow, damals Steinschönau, und studierte später an der Universität für angewandte Kunst Wien. 1942 musste er sein Studium unterbrechen und wurde zum Militär.

0: ab. 1951 zog er nach Ost-Berlin, wo er als Zeichner und Karikaturist für die Zeitungen und Zeitschriften arbeitete. Er entwarf sogar das Logo der Zeitschrift Wochenpost, das 40 Jahre lang verwendet wurde. In Berlin nahm Hegenbart das Pseudonym Hannes Hegen an. In die Geschichte der ostdeutschen Popkultur schrieb er sich 1955 ein, als er die Gründung der Kinderzeitschrift Mosaik initiierte. Dort veröffentlichte er seinen Comics Digidax. Die Hauptfiguren, kleine Kobolde, brachten Kindern auf unterhaltsame Weise Wissenschaft, Technik und Geschichte näher. Hannes Hegen wurde zu einem der bekanntesten Comicschöpfer der DDR und seine Popularität hielt er auch nach der deutschen Wiedervereinigung an. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr widmete man ihm in Leipzig eine große Retrospektive, die Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anzog. Hannes Hegen, der aus Böhmisch-Kamnitz stammte, starb 2014 in Berlin. Dort wurde er auch in einem sogenannten Ehrengrab des Landes Berlin beigesetzt. Nicht ohne Interesse ist außerdem, dass Hegens Onkel Josef Hegenbart, der ebenfalls aus Böhmisch-Kamnitz stammte und später nach Dresden zog, heute zu den bedeutendsten ostdeutschen Malern gezählt wird. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz ist eine malerische Straße nach ihm benannt, die zum bekannten Rhododendronpark führt.
1: A na závěr ještě výročí týdne. Dnes si budeme povídat o komiksovém kreslíři Hannesi Hegenovi. Narodil se 16. května 1925 jako Johannes Eduard Hegenbart v České Kamenici ve sklářské rodině. Studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově a pak na Univerzitě pro užité umění ve Vídni. V roce 1942 studia přerušil a musel narukovat. Po válce byl i s rodiči z Československa vysídlen. Usadili se v Durinsku, v Ilmenau, kam zamířilo více sklářských rodin z České Kamenice, aby se tu dál věnovali sklářskému řemeslu. Mladý Hegenbart tu nejdřív pracoval jako návrhář a malíř skla, pak odešel na univerzitu do Lipska studovat kreslení. Zde se seznámil s uměleckou komunitou, včetně významného východoněmeckého malíře Wernera Tübkeho. Studia v Lipsku Johannes Hegenbart ovšem nedokončil a v roce 1951 se přestěhoval do východního Berlína. Zde pracoval jako kreslíř a karikaturista pro noviny a časopisy. Navrhnul dokonce logo časopisu Wochenpost, které si médium udrželo 40 let. V Berlíně Hegenbart přijal pseudonym Hannes Hegen. Do dějin východoněmecké popkultury se zapsal v roce 1955, když inicioval založení dětského časopisu Mosaik, ve kterém uveřejňoval vlastní komiks Digidax. Jeho hrdiny byli skřídci, kteří děti zábavnou formou seznamovali s vědou, technikou nebo historií. Hannes Hegen se stal jedním z nejznámějších východoněmeckých tvůrců komiksů a jeho popularita se udržela i po sjednocení Německa. Obdržel množství cen a vyznamenání. V loni mu byla v Lipsku věnována velká průřezová výstava, která přilákala davy fanoušků z celého Německa. Hannes Hegen, rodák z České Kamenice, zemřel v roce 2014 v Berlíně, kde je také pohřben v takzvaném čestném hrobě Berlína. Není jistě bez zajímavosti, že Hegenův strýc Josef Hegenbart, který se také narodil v České Kamenici a který se přestěhoval do Drážďan, se počítá k nejvýznamnějším východoněmeckým malířům. V drážďanské čtvrti Loschwitz je po něm pojmenovaná malebná ulice, která vede ke známé rododendronové zahradě.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.

0: zprávy.
1: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
2: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
4: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard?
2: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Už pouze dva týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
5: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehil.
6: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích. Sport.
1: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa. Ve Friburgu se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3. Počasí. Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přeháňky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
0: Vesele a zdravě.
7: Jsme připraveni. Poradna opět v provozu. Na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Už na mě kouká a mikrofony zaplý. Dobrý den, paní doktorko.
8: A s Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
7: Téma něčeho moc bude.
8: Čeho? Ano. Toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma, ano. Tedy. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu.
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst,
5: no
0: máme vlkodlačí syndrom.
5: Proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý. Že jo? Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
5: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Ne, má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak.
0: Ano,
2: totiž.
0: To je pravda.
2: To je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věci je úplně tolik nebolí.
0: Mm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je
0: jako,
2: to věkem,
0: něco
2: u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění. Pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory, a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous. Jo? Tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc.
0: Ale
2: ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně na chvátku vám v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Veselé a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou, už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky veselazdravi.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohled muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili, jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo jsem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej.
1: Máte.
2: Ale tak jako normálně, klasicky, není to, ano. Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak, zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších, i vevnitř, nejen na bolci.
1: Mm-hmm.
3: To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá. Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdamane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
0: Je to jako když bychom špunty do uší a stačí nám
1: ano,
0: to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Jediný problém, manžel bere varfarin, takže
1: no. Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas.
4: Ne.
1: Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka od Blanska a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama.
1: Jo.
4: Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřeli a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cajdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900, někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od, já nevím, já stají od Tokia.
1: Jo.
2: Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. No. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no.
1: To se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: A muži. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková, je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano,
3: normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjádřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení,
1: jo?
0: Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Jo, pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém a sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená

0: děkuji za to dnešní povídání, téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuji, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení takzvaných akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu takzvaných akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních.

0: solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
1: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
2: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
1: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
3: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
1: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
4: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracená nenávratně.
5: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
6: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
5: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 m2. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
7: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojedinělé, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojedinělé, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojedinělé i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojedinělé a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

un Arsène's mizel, bouři bůhví kam. S jinou možná zítra potkám novej den. Život jízdní řád má plnej změn.

Nabídkou Spolu budeme plout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrazová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzal jim mety.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrassový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

Vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a styl kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

Slavnou I Still Miss Someone Johnnyho Cashe přinesli do dnešního Country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Grand Ole Opry Roy Druskyho s Priscillou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Početná parta vytrvale střežící odkaz trampské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savy Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmíček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií.

0: Nata Schejbalová.
1: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
0: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada, potvrdila to mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Gecová.
3: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů. Sport. Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1. Počasí. V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16 a vítr zpočátku slabý, bude v průběhu dne dál zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice, je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh, tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
6: Dejte si tu pozor!
7: Nehádejte se, prosím vás.
8: Nehádejte se, prosím vás.
9: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
7: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
9: Přes zubu.
7: To tam půjde.
10: Já tam nejdu.
7: Jděte tam vy.
9: Ať tam
10: no tak budeš, nebo nepůjdeš.
9: Nebudu.
7: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se prosím vás
0: teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsem, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu, to tam půjde.
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: No tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ně nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kde pak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj a kvůli tomu ho zabili.
2: Kde pak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: A neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro léky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No.
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal půl hodinku předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak půl hodiny.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na Vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem... Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabídne nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ty režiséři.
2: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
3: Ajajaj, to je otázka.
2: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
3: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
2: Neříkejte, že jste nevěděl.
3: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat. Ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hej, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
2: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. Ne. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
3: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že jak jsem já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru. Nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
2: Ano.
3: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
2: Ano, ale jenom samotnou.
3: Ale nahou.
2: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
3: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli. Jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Hmm. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
2: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
3: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já se pohla, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pohla, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
2: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
3: Jo, to, no, tak to je dobrý, tato otázka.
2: No tak, já to myslel jinak.
3: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Mánesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě v aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

0: a jak mu to změnilo život. O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, to je všechny posluchače taky noční linky. A také tak Danus Blaté si poslouchá. A teď těm drogám teda, no, takový, pešně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleníčka tak nějak občas. Mm-hmm. No alkoholu, spíš k ochutnání.

0: ale co mám velký problém je s takovou drogou je kouření, ten tabák, jakoby dýmkovej, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát do šílince s tou dýmkou, kterou bojuju. Umínil jsem to teda hodně, ale proto mi to, jako už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
1: Jak dlouho kouříte tabák?
0: Jako dýmku? Asi 19 let.
1: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl v nějakém presu?
0: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Takže jakoby já kouřil od nějakých 18 let.
1: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
0: Ale hlavně je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo. Což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. Já jsem byl schopen na dnešní peníze, by to vyšlo skoro 15 000 na měsíc, jo. Což jakoby je úplně neúnosný, by to bylo, že jsem rád, že jsem to omezil už aspoň na ty 3 dny, na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda pro mě tou jinou, odstoupím od těch drog takovejhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, myslím vám to, co říká, šopaholismus.
1: Že rád nakupujete.
0: To je hodně špatný, jo.
1: No tak ono...
0: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
1: Jo, děláte si tím...
0: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě se jedna jedničce vypadá, no.
1: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
0: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, asi s tím nějakou, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že tím třeba nahrazuju ten alkohol.
1: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí.
0: Ano.
1: Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
0: Hlavně mi to třeba vycházelo, že to bylo, když to vás počítáte, to byl jeden paklík a nacpal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si tu dýmku kouříte 40 minut, 45 minut, tak to přijdejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, nejet, jo, jakoby já ten den skoro jenom pokouřil, jo.
1: Takže vy jste skoro nespal, jo?
0: No, když jste vzpomínil, tak jdete 40 minut krát 12,
1: Ano.
0: To je skoro půl dne jste pokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
1: No, teď jsem se právě záliby. Na tu práci chtěl zeptat, ano.
0: Taký záliby. A jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná donutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranou, že před těma dětma bych se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až bylo, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi by mě to musela donutilo, nebo ta přítelkyně říká, lekuš mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jakoby praštit, no.
1: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
0: Tak musím to dát, takhle.
1: Je to na každém z nás, ono je všechno v hlavě.
0: Každý určitě, Ano, každý určitě nějakou tu dobu má, že to cokoliv, že jo. Hmm. Někdo má třeba nějakou vášeň auta třeba, nebo nějaký koníček, no. Někdo, já teda svoji mám úplně jako drogové práce, jo, že bych jako byl nějaký workaholik, jo. Hmm.
1: Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
0: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik, nejsem workaholik, já nejsem workaholik.
1: Já ano.
0: Já dělám, co musím a do ničeho víc se nějak nehrnu.
1: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a...
0: Taky děkuju.
1: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
0: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
1: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo ono.
0: Zdravím všichni posluchače a budu poslouchat dál a přeju si to nejmín těch závislostí nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete moci využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal: špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem odčerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášní pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už podruhé, víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuju, paní Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako Jardu jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já si zakouřím, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, to prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je, prostě. Víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Že jsem si jako říkala, no ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě jo, já jak někde, když mi pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to bylo možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud já to, jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti ze světa, teda do světa, ne ze světa, ale do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. K alkoholu prostě netíhnu. Jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí ne nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno a když finance jako nějak, tak jako přece jenom to je do peněz, že jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatných.
0: Omlouváme jo, si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme mít
0: cigaretku. To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? Kouření.
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hele, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnovala jsem nos, jo. Mm-hmm. A když byly děti, prostě jsem je chovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezeríme se synem, tak si musíme dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák, jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox
1: možná
0: trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, co já vlastně nad čím přemýšlím nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: přišlo. No, tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršelo víc, no, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště je třeba. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít spilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. V tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtěme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík, tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně. Jo?
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství. Může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeju vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: tady
0: vás.
1: Tady Kralupy a patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, tak když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě, když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si vám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělával těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, a že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu. On že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně. A jedině díky nim se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí, zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych jim, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslech a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji mockrát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšeno.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No, to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další nazbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuju za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi rozkotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz/Linka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím. Vůbec. On říká, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vah, si polož, na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak seš na tom a jestli nejseš úplně hloupej, tak to pochopíš. Hmm. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost. Ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Hmm. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal jsem šulka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Mm. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Hmm. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry a tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, no tak já tam mezi kuřákama, já tam budu, jak bílá vrána. Já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, že ten rok jsem vydržel, jenomže prostě jsem mi udělalo zle po první cigaretě, po druhé už mi to nechutnalo, ale nevadilo mi to a třetí už jsem kouřil normálně. Mm-hmm. Tak jsem říkal, no tak jsem ztracenej. Tak jsem šel za kamarádem, říkal jsem mu, hele, ještě jednou se s tebou sadím, ale tentokrát, kdyby byl cokoliv, tak to prostě dodržím. Dodržil jsem to a po roce jsem si řekl, a to bylo důležitá podmínka, řekl jsem si, hele, teď si zapálit můžeš, protože si sázku prostě si dodržel. ale potřebuješ to dneska ještě? Už? Mm-hmm. Nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuješ si zapálit? Nepotřebuju. No tak. Mm-hmm. A po několika dnech, když jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že mi nemám absolutní chud na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
0: Kéž by byl každý tak dokonalý, aby mu to vyšlo, sice na potřetí to bylo u vás, ale aby mu to vyšlo tak jako vám, Zdeňku?
1: No prostě jsem to musel vyvržit, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat, ale ne, to musíš na to přijít sám. No samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jízerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No to byly krásné chvíle, ale nic víc, nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
0: Nezdržujete, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
1: Bylo opravdu, nevymyslel jsem si nic.
0: Nikoho nepodezírám. Děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
1: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz/linka tam také chodí vaši příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Osološnice, takže budu zdravit na Slovensko. Ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužiaľ, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Ja zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho ja neviem ani zaspať a ja to mám od rána do rána otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von a nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, ja to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem. Hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvorených dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesní muž. No, tak děkuju, Aničko.
1: A nejaká... Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočne, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, cez internet som vás videla.
0: No,
1: Kamerátka tu mala a hovorím, ukážem všetkých redaktorov, čo sú nočné linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nějaká jiná droga, nějaká jiná vášeň, kterou máte a třeba jste, nebo jste se jí vyhnula, máte nějakou?
1: Ano, když jsme s mojím bratom jsme byli dvojčata a mali jsme 17 rokov, mama nebyla doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajčiť decka nebudete a hotovo. A mne to nechutilo. Fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadlo, v zimě.
1: Ano,
0: v zimě.
1: No. A rada pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočne.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým poslucháčům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů. V červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před její

0: upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všechny srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Už jich mám 16. Takže různé.

0: na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no. Mm-hmm.
1: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v Noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
0: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
1: To leze do peněz skoro jako to kouření.
0: No, chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám dva syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití. A ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
1: To jsme nepozorovaně od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
0: Ano, má to v genech po otci a po jeho strany, jako ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste čet nějaký ten...
1: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
0: No, takže tchán ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
1: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
0: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá dvanáctky, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže...
1: Oh.
0: Takže, no, takže...
1: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
0: Ano, ano, teď je 12:45, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila... Je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinak, v půlinak, ve tři čtvrtě jinak a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No, takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
1: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc po té, co jste zmínila svoje syny.
0: No a jako už jako nemám moc sílu, moc ráda jsem vařila a pekla všechno možný a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
1: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože... V tomhle
0: Řekněte
1: případě
0: mi,
1: je každý krátký. Ale jsem...
0: Hodně síly.
1: Hodně
0: abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal i jeho otec, můj manžel. No.
1: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
0: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem. Ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no, moje. Naši kluci, no, takže to je... A jednomu je 55 a tady tomu alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu, opravdu hrozný.
1: Pani Evo, jedině vám můžu popřát hodně sil, víc.
0: Hodně sil,
1: nikdo
0: no.
1: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
0: No, právě. Tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že to stane dřív rozum. No.
1: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
0: No, je to. Ano.
1: Hodně sil vám přeju.
0: Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeji hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
1: I vy, naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Posloucháte Noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí, to, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím. Napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát. Nesměl se pít alkohol žádný k tomu. Nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo. A opravdu už od toho ledna nekouří. Vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě to a myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem, přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano, ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv, to samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol, může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to,
1: nebo ne.
0: To ani není vášní, to je vášnička taková.
1: No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím, koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct, Jardo? Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu. Nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptá se vás...
1: Drží mě to 26 let.
0: K tomu gratuluju. K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je myslím si zbytečné. Je to automatické, že?
1: No ne, to záleží na člověku, co má v sobě jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla tak... náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: To se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: jsem se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat. No.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících, tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuji za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v noční lince a přeju vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: ale
0: chceme.
1: Ale jasný, no, to je na každém jako a...
0: Jasně.
1: Říkám, jo, už to držím jako, jakou dobu a v životě už do držky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschledávaj.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce Zedlomítko Linka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog. Opět v úvozovkách. Stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášeň sázkařská, pro někoho vášeň sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat? Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
1: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte.
0: Mhm.
1: Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí a obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádií, ale spíše jako méně mainstreamová či ne-mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občasně uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeně neustále někomu pomáhat.
0: Takže altruista.
1: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou hluchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto. Aby ji slyšel.
0: No tak paradox to je, to musíte uznat.
1: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu. Já když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolem cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho dobu jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
0: Že si znovu polámete žebra, jo?
1: Ne, já ještě pořád do vás dostelí.
0: Takže tady aspoň tohle nebezpečí nehrozí.
1: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě hudba mě neubližuje, naopak to mi pomáhá. Tam je vlastně pomáhla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mi pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Nad dně.
0: Ano. mít navrch nad nimi. Tak.
1: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička zvíka třeba prášku nebo zvíkaček, a nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neubližují, kterým pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim ubližují, aby se dokázali dostat nad ně.
0: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
1: Ano.
0: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí i Jana, která napsala, Já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. No ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se už po druhé dívám do svých záznamů týkajících se právě noční linky a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte vám i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězej cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil a bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože velká frajerka, jsem nemohla zůstat pozadu, že jo?
0: No tak sportovec ten má přímo v genech to, že musí vítězit, že jo?
1: Ano.
0: Pardon za to zlehčení tedy, no.
1: A pak jsem byla obklopena kamarádkama, který všechny kouřili. A když jsme někde seděli, tak zapal si. No pochopitelně, že jo. Neměla jsem pevnou vůli. Ale když už jsem měla vlastně dceru, tak jsem říkala, u dítěte se nesmí kouřit, tak jsem řekla, a v rodině, v mé rodině nikdo nekouřil ještě ke všemu, takže jsem to musela skrývat. Tak jsem řekla, ne, nic mě to neudělalo, prostě odstrčila jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevrla a na to, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
0: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší v tom smyslu, že potom nejvíc bojují proti kuřákům. No.
1: A moja dcera, když si tvrdila, říkala, já kdybych si zapálila, tak máma mě jednou razí, tak mě to za to nestojí. A mám kamarádku, která kouří snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, kde co se dalo. Plicnímu onemocnění, že jsem si přispěla já mládí kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě, a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že detafy si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst. Protože to je moje vášeň.
0: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
1: Ano, jenom v počerních, ne v kradených.
0: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek a jsem rád, že jste to řekla za mě, ještě dřív než já, máte větší postřeh, takže no, holce pozná sportovkyně, to já jsem v podstatě nikdy nebyl.
1: Teď ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
0: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
1: Lehkou atletiku.
0: Takže běh, skoky.
1: Lehkou atletiku a pak když si to padou.
0: No, sportovkyně tělem i duší.
1: No, bohužel už. Teď to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají, ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
0: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského Starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju. Mějte se krásně a hezké jaro přeju.
1: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková, a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí. Což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému. Jablko ne, anebo padá daleko od stromu, ale to si nechme až na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač věrný to, Radomil z Prostějova.
0: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dlouho jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga. A někdo může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí, a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě, ale když člověk může používat ten zrak a jiný smysly a dívá, bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
0: No to, já vám ani nevíte, jak já vám... Promiňte, že vás přerušu, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal. Vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
2: Jo.
0: A to mě stačí. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka. Fofry.
2: Jo, zase to někam běží.
0: Ano,
2: zase to někam
0: ano,
2: běží.
0: Ano.
2: Čas běží jak splašený koně.
0: Jo.
2: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
0: Radomile, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za misantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
2: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
0: No to mě taky, to mě taky.
2: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuju Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
0: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Chodí s hlavou svěšenou, o štěstí si léta jenom sní. Jsou to děti,

0: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi,
1: který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím.

0: a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
2: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pán!

0: Potom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme mě se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: No.
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů,
3: no,
4: že
3: já to... měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil
4: to
3: se,
4: už jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli v Faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu Jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Frýdlovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé neci, me se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova
1: vím,
0: i muziku.
1: Já si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři, dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: S děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí 100 číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech? To disk jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Oco?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano, byl vlastně open, by se...
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako...
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zajímalo,
4: tak, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
6: Jak se to říkal? Hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jeden přes hity, ano, to je to.
6: Jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje. Řekne, já ti dám pacholku hit, jo, takový jako.

0: ました。
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Babylon. Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem, pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to selaví, selaví, tak to končí vás.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chci, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru. Ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře.
1: Znova.
0: Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No, tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řečí. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byla tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Ano, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohledneme, podáším.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče, no.
2: Já ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě, jak takhle. Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
6: No jistě,
4: ne,
6: samozřejmě.
4: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím se, budeš široký, že?
4: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav Kareši. Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Víte, já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kámo. To je hezký nápad, ano. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát. It's okay, hraje, že...